slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou.

nejsou jenom nástroje, který předstírám, že ovládám. Já jsem ale hrál na spoustu nástrojů. Já jsem jako chlapec

začal, to už tady tamhle Venoušek slyšel na housličky taky, protože housličky byly sice nejtěžší, ale nejlacinější. Takže z toho, co jsme ušetřili, tak mě koupili housle. Aha. Já jsem si jednou prosedl na parku, tak jsem se pak věnoval hudbě teoreticky nějakou dobu, než si u nás někdo schoval klarinet a už mu ho nevrátil, jak jsem potom hrál zase na klarinet. Já jsem na spoustu věcí hrál. Já jsem už to i říkal, že jsem hrál i na klavír. Jsem se učil, ale proč jsem dělal neslušný návrhy té učitelce, tak zase z toho se šlo. Potom já si pedál s její nohou pořád. To já jsem právě splanul, to byla konzervatoristka. A já, jak je známo, tak chlapci v určitým věku se zamilují do chlapců starších, do fotbalistů, do idolů takovýchhle, že jo, těch sportovců, nebo to, já měl rád Širona, Caraccioli a tak dále, ale tím jsem se nedostal. Tak prostě, a potom v pozdějším věku, když jsou asi tak 15, 16, 17, tak se jim líbí starší ženy, protože už mají daleko větší pochopení pro tyhle ty blbečky v pubertě. A mně se zalíbila... Takže já jsem hrál bajerku vlastně z paměti, pač já na ní pořád koukám. Pak jsem hledal pedál pořád a to a pak jsem povídal, co když jsme se sešli jednou bez klavíru a ona pohádala to ano, ale už jsem v životě nepřijdu. Tak jsme se rozešli.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kino.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

Na šachtě byl první, vstával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev. Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat kříž dole, v tom slyšeli rachot, tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou. Podobných záhad bývám svědkem poměrně často. Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka.

Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl. Když už hovořím o zvířatech, vtírá se mi otázka, co asi dělá můj prastrýc Božetěch. Tento příbuzný je totiž vášnivým nimrodem. Kdysi mě pozval na lov kachen. Když spatřil vysoko na obloze letěti kachnu, zalícil a hlasitě vystřelil. Kachna však nedbala a letěla dále. Prastrýc pravil: drahý synovče, jsi svědkem zázraku. Vidíš nad námi létati zastřelené zvíře. Tento můj povedený ujec se neobyčejně chlubí chvástáním o svém cvičeném psu jménem Arnošt. Tento pes je v skutku poslušný. Když mu jeho pán řekne, jdeš sem nebo ne, pes buď jde nebo ne. Psi jsou vůbec jeho slabou stránkou. Jednou přivedl mezi kynology z brusu nového psa. Byl žlutý. Když uviděl jiné psy, skočil a všechny soukmenovce roztrhal. Kolegové se tázali prastrýce, kdeže takového šibala sehnal. On pravil: přivezl mi ho známý, který byl na montáži v daleké Africe. Ale dám ho pravděpodobně pryč, neboť ho musím neustále stříhati. Roste mu na krku veliká hříva. Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, tu byste s překvapením zjistili, že prastrýc Božetěch není mým jediným příbuzným. Z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil: půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím a

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stát. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

kdybych uměl líbat jako námořníci v okno bí hvězdy a smích krásných žen. Nikdo nikdy, drahá, srdce milující neodtržne už mne od těch čtyřech stěn, od těch míst, kde spolu radosti i žaly slzou smívali jsme v trpkých obměnách, kde jsme ruce čela krutě milovali, kde i chutnali jsme všednosti tvůj prach. Kdybych uzel uměl jako námořníci v okno bí dálky a smích cizích měst, nikdo nikdy země v tichu spící neodtrhne už mne od tvých chudých hvězd. Do tvých trav se nořím jako v sladké vlasy, jako v kadeř ženy, s níž jsem navždy zpět. S odříkáním bída ruku podává si, ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít k smrti rád.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

O Červánkově oponě nad Kladnem. Teď už se dělá ocel asi jinak. Teď už jsem trošku chudší, ale už mnoho let rád se dávám v létě na zahradě po setmění a dívám se přes údolí Berounky ke Kladnu. Dole ve vsi občas hafne pes, za řekou zahučí vlak s řetízkem svítících okének. Za teplých červencových večerů mi svatojánští broučci přičarují do paměti jméno pana Karafiáta a nad hlavou mi občas přeletí netopír, přesně takový, s jakým se kamarádí makový mužíček. Vlastně dva netopíři, jeden větší a druhý menší. Čekám a vyhlížím je, když se neslyšně zatřepotají na noční obloze. Ale někdy se dlouho neobjevují a dělají mi starosti. Když mi je dělávali ještě před několika lety, býval jsem za ně odškodněn nádherným nebeským divadlem. Noční obloha nad Kladnem se najednou pohnula, pak zoranžověla a znachověla a nakonec nějaký nebeský oponář zavěsil nad městem Červánkovou oponu, za jakou ve svém paláci odpočíval kalif Hárun ar-Rašíd, když naslouchal pohádkám, které mu po tisíc a jednu noc vyprávěla Šáhrazád. Okouzloval mě tento nebeský úkaz už taky proto, že večer co večer vypadal jinak. Podle toho, zda nad Kladnem byla obloha čistá, nebo posetá obláčky, anebo pokrytá mračny. Věděl jsem, že to nedělá žádný nebeský oponář, že se v tu chvíli vypouští tavba v ocelárnách a že mi kladenští taviči tou svou polární září probudí vždy jiné žilky vzpomínek. Někdy jsem si při ní vzpomněl na pana profesora Cyrila Boudu, který se na Kladně narodil a jednou mě nakreslil, jak cvičím s činkami. Jindy jsem si uvědomil, že tam někde odpočívají prastříci, které jsem nikdy neviděl, a dosud asi žijí moji bratranci a sestřenky, které jsem taky nikdy neviděl. A nebo jsem si říkal, co asi dělá František Stavinoha, jestli je u psacího stroje pilnější než já, co sedím na zahradě a civím na růžovou oponu, kterou on nad svou střechou třeba ani nevidí. I na paní redaktorku Skálovou jsem si v takovou chvíli vzpomněl a přemýšlel jsem, jestli už umila chodbu, protože její muž pořád přestavuje a vylepšuje jejich kladenský domek, aby se jí tam bydlelo jako v ráji, a hrozně přitom dovnitř nanosí. Ale než jsem to stačil domyslet, zavřeli taviči na Kladně dvířka od plotny a bylo po zázraku. Jenže v tom mi obvykle přeletěl nad hlavou menší nebo větší netopír a připomněl mi, ať už nechám toho bloumání a jdu si raději naklepat poslední stránky makového mlíčka.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět vodkou.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa.

oceánem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Když jsem byl ještě malý a můj děda ještě žil, každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil, příběhy vyprávěl a já po letech zas. Někdy v noci, jako bych slyšel všeru jeho známý hlas.

Bylo jich tam dole tenkrát uvězněno 6. A všem, co tam kolem stáli, se mlčky stiskla pěst.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 stupňů Celsia.
2: Když spustí housle, zaskynžou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Je tady podzim a k podzimu neodmyslitelně patří dyně. Farmáři je čím dál častěji prodávají formou samoobsluh nebo přímo ze dvora. Zákazníci si mohou pro tykve přijet kdykoliv a sami potom podle počtu kusů nebo váhy zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódů. Takový prodej už několik týdnů funguje třeba v Bochovicích na Třebíčsku. V Praze a v Brně se má 2. a 3. října konat ilegální sjezd až 1000 tuningových aut. Policisté to prý zjistili ze sociálních sítí. Kvůli srazu speciálně upravených vozů se připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne skoro celé České republiky. Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí a policie zapojí i drony. Za záchranáři do Brna se vydáme se Savanou. Budou tam mít totiž novinku.
2: U Aničky budou jezdit na elektriku. Vozový park fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má novou elektrickou záchranku. Vozidlo je určeno především pro přepravu pacientů v rámci města a jde o první sanitku svého druhu v republice. Novinářům to sdělil mluvčí nemocnice Jiří Erlebach s tím, že sanitka přišla zdravotnické zařízení na necelé 2 miliony korun. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Liberci umí zatočit s autovraky. Tady je Luboš Dvořák.
3: Dražby nepojízdných aut pořádá liberecká radnice každoročně už po páté. Letos se prodalo všech 21 nabízených autovraků, jejichž vyvolávací ceny byly od 500 do 3000 korun. Licitovalo se o všechny. Celkem dražba vynesla 250 000 korun. Výtěžek radnice použije na úhradu alespoň části nákladů za odtahy. Luboš Dvořák, Liberecko.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Třince i v 6. kole extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku extraligy stříborovým náskokem nad Pardubicemi. Ty porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škodovka. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci. Výsledek 5-4. To byl včerejší hokej a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: je tu poslední zářijový den, tak teď nevím, jestli je to pro mnohé pozitivní nebo negativní informace, ale v každém případě dobře pamatujte na to, že za měsíc bychom měli přezouvat na zimní pneumatiky, což pro mnohé řidiče bude teď možná tak trošku rána pod pás. Takže nenechávej to na poslední chvíli. Jak si na tom ty s přezouváním pneumatik? Necháš to na poslední chvíli?
1: Ne, já se spíš těším na to, že za 3 měsíce už se budeme chystat na Silvestra. Tak spíš na to jsem jako by myslel, než na nějaké přezouvání. Vlastně to si mě trochu vyděsil. No.
0: To tak jsem nechtěl, samozřejmě, zase, ale máš na to měsíc.
1: Já se asi to budu muset nějak naučit, protože to je prostě dvakrát do roka se to dělá, prostě dvakrát do roka tolik peněz to stojí. A ještě prostě si pak si musíš kupovat někde ty nové pneumatiky, já nevím. Já buď budu chodit pěšky, a nebo prostě se to asi naučím.
0: A nebo existuje ještě jedno řešení, existují, já je teda nepoužívám, ale nějaké univerzální pneumatiky.
1: To jsem kdysi jako mívala a to si musím říct, že to teda byla jako velká pohodička, ale to si myslím, že se hodí zejména tady do města, pokud jezdíš jenom po městě. A pokud jedeš někam, kde jako nasněží, tak myslím, že to asi nebude úplně ideální.
0: Ano, v rámci půdu sebezáchovy bychom měli měnit gumy, ale to je až za měsíc, pojďme si říct, co nás čeká toho 30. zářijového dne, alespoň pro tu první vysílací hodinu s Kačkou a s Vláďou.
1: No tak ty jsme vám nasadili brouka do hlavy, tak s ním budete muset chvilku vydržet. Každopádně od nás pro vás tady budou informace o počasí, a to velmi podrobné, takže třeba informace o tom, kdy bude sluníčko prostě vstávat na budíka, dneska se dozvíte a docela určitě vám řekneme také, jaké nás vysoké čekají teploty.
0: Tak máte se na co těšit, ale dominovat bude samozřejmě příjemná muzika. O tu nejbližší hudební nabídku se postará kapela Hoptrop a píseň, která se jmenuje Chvíle, což evokuje čas, který říká, že je 6 hodin a 7 minut.
1: Si dáme domino, jo?
0: No.
1: Jo.
0: Co to znamená? Jsem nepochopil.
1: Bude dominovat, jo, se říkal.

před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou

0: Chris Christopherson v našem vysílání 2:45. Tak jak to venku vypadá v tuto chvíli? Je tam tak jako frišno, ale ano, můžu říct, že teda tyhle ty rána jsou fantastický. Jako, když je takhle pěkně zima, tak mě to třeba vůbec nevadí. A mám to naopak ráda, protože vím, že přes den bude krásně.
1: Ano, tady je ta předzvěst toho krásného počasí. Konec konců k tomu se dostaneme podrobněji určitě za několik okamžiků, ale ještě nutno přiblížit si situaci na sedmičce, což je silnice z Prahy do Chomutova. U Lutouše se stala dopravní nehoda a pozor, narůstá zde zdržení již z obchvatu U Slaného a Popoždí. Tahle ta kolona zhruba 20 minut, tak věřme, že to nebude horší, ba naopak, že se ta situace bude zlepšovat. Takže nezapomeňte na sedmičce u Lotouše trošku dopravní problém.
0: No tak vidíte, ta sedmička vždycky nepřináší úplně ano, štěstí. Ano. Povenku tedy teploty kolem 3 až 12 stupňů Celsia, ten rozptyl je opět zase velmi vysoký, zejména tady na horách můžou počítat, ale i se stupni, které jsou pod nulou. Podrobně za chvilku.
1: Ano, a když si hovořila o těch teplotách, tak si dáme písničku, kde se zpívá, když je v Praze abnormální hit.
0: No to bych úplně neřekla.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak už se koukáme, kdy nám 30. zářijového dne, tedy toho úplně posledního září, vyjde sluníčko. Bude to 2 minuty před hodinou 7 a zapadat nám bude v 18.41.
2: No a také nakoukneme do Klementina, a to v souvislosti s rekordními teplotami. Ta nejnižší 1,7 stupňů Celsia bylo naměřeno v roce 1957. Pro změnu nejtepleji v roce 2023. A to teploměr, respektive rtuť v něm, vystoupala na 25,8 stupňů Celsia.
1: Tak podíváme se i na teploty, které jsou aktuálně po venku. Ta vůbec nejnižší je v jižních Čechách, je tam -4,5 stupně Celsia. A zase to je prostě stejné jako včera, jo. Prostě na jihu mega zima a na severu jako velké teplo. Tam je skoro 19 stupňů ve Friedlandu. Teď prostě takhle po ránu.
2: Krásně se nám to takhle obrátilo. Nicméně meteorologové nám na dnešní den slibují teplý den, místy ale pozor, větrný. No a co se týká počasí, tak ty dnešní teploty budou konstantní stejně jako včera, 20 až 24 v 1000 metrech na horách, kolem 16 stupňů a na Šumavě 20 stupňů Celsia.
1: No ale obloha bude vymetená, jasná, stejně tak jako zítra. I když to už bude malinko polojasná, to se možná začne malinko trošku jako kabonit, protože v západní polovině Čech nás čeká oblačno až zataženo, ale to tedy až k večeru.
2: Nevadí.
1: Nicméně ty teploty přes den budou stejné jako dnes i včera, 20 až 24.
2: Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima, to je jediná pranostika vztahující se k 30. září.
1: No tak já dám nějakou univerzální, poslední univerzální letošního roku, teplé září, dobře se ovoci i vínu daří.
2: Tak, tolik informace o počasí, teď už informace o muzice, možná už podle prvních tónů poznáváte skupinu Pozdní sběr.
1: Až skončí bál Pozdní sběr v našem vysílání. Hezké ráno.
2: Krásný poslech.

0: Krajina ohlých kopců, skupina Rangers. Teď nás tak napadlo s Kačenkou, že bychom mohli udělat takovou upoutávku. Konec konců už jsme o tom hovořili, že dnes po deváté tady bude Honza Vančura naším dnešním hostem a nepřijde sám, přijde i s kytarou.
1: Kytara není přezdívka jeho paní nebo nějakého kamaráda, je to normálně ta dřevěná věc, jak to všichni známe. Snad na ní bude mít všechny struny, aby nám taky něco zabrnkal. Měli bychom po deváté hodině společně zaspívat. Jestli chcete slyšet nějaký speciální hit, tak klidně napište, my mu tady dáme tu soupisku, určitě bude velmi rád.
0: Jo, ano, notabene, když ho budeme pěvecky doprovázet, je to je vždycky to skáče radostí a koulí očima, vypadá jak Hurvínek trošku.
1: My vám to i natočíme, potom ano. Dáme na Facebook, nebojte se vlka nic, takže po deváté naživo kousek Rangers tady u nás ve studiu.
0: Ano, no a teď si dáme muziku, no a po ní už se podrobněji podíváme na silnici a také na kole, jestli je někde nějaký problém či nikoli.
1: No, co se kolejí týče, koukám, že určitě tady jsou nějaké výluky a co se silnic týče, tak bohužel také komplikace.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, přátelé, máme tady informace o dopravě. Smržovka, Josefův důl nebo Březnice, Písek, to jsou dvě trasy, na kterých vlaky dneska nepojedou, a nebude to jenom dnes, ale i nadcházejících pár dnů. Ovšem ty polodenní výluky, ty jsou na trasách Šumperk, Zábřeh na Moravě nebo Olomouc, Domašov nad Bystřicí. A jak to vypadá na silnicích, i to samozřejmě víme, tak se na to v tuto chvíli můžeme podívat. V Táboře se bouralo v ulici Vožická, v Chebu v ulici Vrázova a v Ostravě máme kolizi dvou osobáků v ulici Orlovská. Tak vám přejeme šťastnou cestu a taky hezký poslech Country Rádia.
0: Country Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
2: Country Rádio. Láska má je láska má.
3: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
2: A svítí na tvou lásku lepěno.
0: S námi nikdo nikdy není sám.
4: Každý, kdo patříš mezi nám,
5: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý.
5: Malý přítel z města
4: M. Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady.
4: Když smím pát, přátel mý.
0: Na Country Rádiu. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
6: Hezké ráno. Pomalu, ale jistě se blíží zima. Začíná tedy i topná sezona. Mnoho lidí napříč Českem si tak objednává u firem kontrolu, opravy kotlů nebo komínu. Ale pozor, právě tohoto období využívají totiž podvodníci. Kvůli nedostatku vody v Lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně připravil přibližně 100 aut, která teď musí nádrž objíždět. Dnes se měla uskutečnit dlouho odkládaná premiéra druhé generace vozu Tesla Roadster. Ta se opět neuskuteční. Tesla chce pravděpodobně doprovodit prezentaci běžného silničního vozu speciální ukázkou létajícího vozidla. To ovšem nemá být určeno k prodeji. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska tam vidím jednoho chlapce jménem Jeroným. Mužské křestní jméno Jeroným nebo také Jarolím či Jeronym má řecký původ. Pochází z řeckého jména Hieronymus, které se překládá jako svaté jméno, potažmo muž se svatým jménem. Základem jména jsou totiž slova hieros a onoma, což znamená svatý a jméno. Tak dohromady bubac, že je to svaté jméno. Toto jméno je světově oblíbeno a má mnoho různých podob, protože další variantou a podobou tohoto jména je Jarolím, ale dneska tedy Jeroným. Za mě teda velmi zvláštní jméno. Nikdy jsem se s ním nesetkala.
2: Já ano, kdysi dávno, když jsem
1: Jeroným.
2: Chodil na základku, tak jsme jezdili na tábory a tam byl vedoucí tábor a ten se takhle jmenoval.
1: Jo, v Česku Jeroným. Jich je ani ne 300.
2: Tak zdravíme je, stejně tak zdravíme Ráchel. Je to jméno biblického původu, jedná se také o ženu biblické patriarchy Jákoba a matka Josefa a Benjamína. Její příběh vypráví kniha Genesis.
1: A tu má Vládě sebou, jestli chcete, Vládě vám bude z ní kousek citovat.
2: Co? To až, ano, tak někdy až později třeba.
1: Jo, dobře, tak později, Vládě si to musí naštudovat. Tak dneska máme taky Světový den překladatelů. V České republice je udělovaná cena Josefa Jungmana.
2: Jedná se o mezinárodně uznávaný významný den, který se slaví právě dnes, a to ve svátek svatého Jeronýma, autora latinského překladu Bible. A teď jsme se oklikou dostali právě k tomuto jménu.
1: No a Vládě vám pak bude překládat právě tu knihu Genesis. Jo,
2: dobře.
1: Až si to připraví, všechno vám řekne.
2: Rozhodl jsem se léčit lásku, lékořicí, to už je téma pro Václava Neckáře. Právě teď v 6 hodin a 38 minut.
1: Měl jsi rád lékořici?
2: Měl svého času,
1: pendrek.
2: Ano. No, pendrek.
1: Měl jsi?
2: Měl jsem to rád moc. V severských zemích jsou tyhle ty pendreky velmi rozšířené a tam to žvíkají na každém rohu. Dneska už asi nevím, jestli
1: u policistů je to taky rozšířená věc.

0: 6:45 a v tuto chvíli stále přetrvávající komplikace na silnici číslo 7. Je to Praha Chomutov. V tomto směru se stala dopravní nehoda kamionu. Je to u Lotouše. Do Kolony se dostanete před koncem obchvatu Slaného a zavřená je vlastně tahle ta silnice z Prahy do...
1: Ano, do Chomutova.
0: Do Chomutova a v opačném směru to ale jede. Tak tam můžete počítat s tím, že žádné zdržení vás nečeká v opačném směru, ale budete tedy muset využít nějakou objíždnou trasu.
1: Tak daleko lepší je to s počasím, teploty zatím po ránu tedy nic moc, pak když jste teplomilní, jsou v rozmezí od nějakých 8 do 12 stupňů. Ale pozor, přes den bude krásně, budeme tu mít opět babí léto, jako vystřižené, 20 až 24 stupňů dnes bude. Krásná obloha, jasno, i když můžeme počítat také s nějakým odpoledním větrem.
0: Po ránu by to chtělo nějakou lehčí bundičku, odpoledne ji budete schazovat, protože vám bude vedro jako blázen.
1: Tak, teď si dáme Emilou Harris z našem vysílání a za chviličku přijde na řadu naše pravidelné ranní probouzení a to přání už máme tady.

0: Plzeň na Country Rádiu.
1: Tak se jdeme podívat, koho dneska probouzíme. Tak vidím tady Pepíka. Ano. No počkejte, to je přání. My tady teď budeme suplovat budík.
2: Ano, je to tak? Také manželku budeme suplovat trošičku, ale my jsme hrozně rádi, že se na nás obracíte i s takovými prosbami, jako někoho z vás probudit, když momentálně nejste doma.
1: Jo,
2: je tak, na nás podívej, je spole, nebojte se.
1: Zvládneme všechno, nebojte.
2: No otázku, aby nám to Pepík ten vzkaz nebo ten telefon zvednul a dověděl se vzkaz o Tibetě.
1: Možná, že je zvyklý na jiný budíček, víš, a tohle ho prostě neprobudí, to je samozřejmě taky variant.
2: Ne, ještě nebudeme házet flintu do pomyslného žita a budeme věřit, že se tak stane. Já bych měl takový jako nepříjemný pocit, kdyby se nám to nepovedlo z jednoho prostého důvodu, že bychom nedokázali splnit tu prosbu, kterou nám Iveta samozřejmě poslala.
1: No tak.
2: No a my už víc ale udělat nemůžeme.
1: Stát se to samozřejmě může, ale za to jako my nemůžeme, jo, jenom abyste tomu rozuměli. Děláme, co můžeme, vidíte, že telefonujeme, teď prokládáme to mluveným slovem, prodlužujeme ten čas, kdy může telefon zvonit a při té příležitosti vám tady můžeme říct, že jestli Pepíka neprobudíme, tak probudit můžeme někoho z vašich blízkých, třeba už zítra, když nám dáte vědět na e-mail, koho máme probudit a pošlete tam i telefonní číslo. Jaký je ten e-mail? Úplně jednoduchý. probouzení@countryradio.cz.
2: No a ty si velmi trefně zmínila to telefonní číslo. Mnohdy no, napíšete krásná srdcelibná přání, ale bohužel tam nedáte telefonní číslo ani svoje, ani probouzeného, takže ono to tak trošku vyšumí a my si ho tak říkají z prstu vycucat, prostě nemůžeme, to bychom zavolali někam úplně.
1: Ale někdy se snažíme a z prstu vycucáme, jako i tak se to někdy podaří. No tak vidíte, tak Pepíka jsme probudili, tak co s tím přáním?
2: No, je to tady krásně lapidárně napsáno. Lásko vstávat a šup do práce. Snad, když nejsem doma, nezaspíš. Znáš se. Proto jsem poprosila Country Radio, konkrétně Kačku s Váďou, aby mi v tomto pomohli. Ale počkej, až se vrátím z lázní, to už budeš mít pořádný dohled.
1: No, tak to nevyšlo. Asi bude mít trošku problém, Pepík.
2: Tak ale za to si může sám vzpomenout. My jsme dělali, co jsme mohli. Telefon tady zvonil jako o život.
1: I tak mole zahrajeme Pacific stovky vlaků. Tak hezké ráno vám všem.
2: Hezký den.
3: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám. Až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju.

0: Tady to vypadá, že Karel Kahovec je trochu otužilec, když takhle po ránu chodí bosý, tak samozřejmě to byl název předcházející písně. Já bych si přece jenom s Kačkou na vašem místě vzal nějakou teplejší obuv, protože ty teploty nenasvědčují té bosé chůzi.
1: Ale jestli se otužuješ, tak dobře děláš a klidně po ránu choď bosý. Ty raději, ne? Protože aby si ještě nastal, ještě bys nám tady pšikal. Teď si dáme starou pravdu od BB Country, těsně před sedmou.
0: Ať se vám dobře poslouchám.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zítra začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Ceny energií na burzách před zimou výrazně rostou a reagují na to i dodavatelé plynu a elektřiny. Už koncem srpna zdražil některé fixované smlouvy největší dodavatel elektřiny ČEZ a v půlce září i další dodavatele. I v současné době ale najdeme dodavatele, kteří nabízejí stále zajímavé ceny na 1, 2, po případě 3 roky. Výhodné fixace tedy ještě nezmizely. I když to zrovna teď vypadá, že venku je teplo, tak topná sezóna je tady. Večer už je zima. Luděk Savana Urbánek má důkaz.
2: Tak už to začalo, budíš teplo, řekli si brněnské teplárny a otočili kolečkem tepelného rozvodu. Od včerejška se topí, letošní topná sezona začala o něco dříve než ta loňská. Podle prognóz našich meteorologů už má být nadále chladné počasí. Významnou roli v letošní topné sezóně bude mít také nový zdroj na biomasu na provozu Brno-Sever. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Luboš Dvořák nahlédl za plot Škodovky v Mladé Boleslavi a zjistil následující.
3: V automobilce Škoda Auto personální změny připomínají dávné pověsti o určitém zvířecím druhu opouštějící potápějící se loď. Tak třeba Slováka designéra Kabáně přetáhlo BMW a pak Asie. Mluvčího Čecha Koteru zlákal válečný promysl a nyní samotného šéfa Škody Němce Celmra si koupili Číňané vlastnící švédské Volvo. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Čeští fotbalisté ve druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem. Připomenu, že v sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Krásný závěr na harmoniku v předcházející písni Zátoka v podání Mirka Hofmana a skupiny Greenhorns. V tuto chvíli máme 7 minutu po 7 hodině raní, je tu poslední zářijový den, tedy 30. No a Jeroným slaví svůj svátek.
1: No, nádherné, nádherné. Tak přejeme chlapci všechno nejlepší i těm, kteří se 30. září narodili, a vám všem, co se aktuálně chystáte do školy, tak přejeme příjemnou cestu. Věříme, že až půjdete zpátky s těma aktovkama, že vám budou zase bimbat ty pytlíčky na těch taškách. Tak budete tam mít přehozenou tu bundu přes záda, protože bude krásný den, tak si ho užijte, nejenom školáci, ale vy všichni, co nás posloucháte.
0: No, určitě se k počasí ještě vrátíme, ovšem předtím ještě muzika, nejbližší hudební nabídka je v podání Věry Martinové písnička Jukebox. No a následně Vaby Daněk, Outsider Vals.
1: Hezké dobré ráno vám přeje Vládě Vlacha, taky Katka Čepelíková. Užívejte středu.
0: Hezký den.

0: Vy si nám taky přidejte při poslechu Country Rádia teď ve 7:45, abyste se dozvěděli, jaké nás čeká počasí a hlavně, jak to teda vypadá aktuálně na silnicích.
1: No, máme tady hlášenou čerstvou dopravní nehodu, abychom byli úplně přesní, tak ta se stala na D6 z Varů do Prahy. Za Novým Strašecím na 29. kilometru došlo k nějaké havárii, zatím je to bez účasti policie, hasičů a podobně. Tvoří se mírná kolona, tak doufejme, že to všechno bude za chviličku v pořádku.
0: Doufám, že se brzy rozpustí. Ano. Teploty po venku kolem 7 až 12 stupňů Celsia, ale přes ten by se měly vyšplhat na včerejších 20 až 24 stupňů.
1: Skvělá prognóza. Další prognóza se bude týkat pohledu do historie. Po kapele Creedence Clearwater Revival nás čekají data v datech.
0: Tak se na ně těšte, je tam spoustu událostí, o kterých byste měli vědět. No.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: A věřte, že ta následná událost je opravdu velmi významná. Podíváme se o nějakých 50 let zpátky a věřte, že ta situace, která nastala v souvislosti s rokem 1975 a toho dnešního data, je absolutně neuvěřitelná i v dnešní době. Jinými slovy, začal unikátní přesun kostela na Nebevzetí Panny Marie v Mostě. Samozřejmě všichni víme, že to bylo kvůli těžbě uhlí. No a jenom taková zajímavost, ten přesun byl dlouhý 841 metr, takže klobouk dolů, ještě dneska se nad tím zázrakem žasne.
2: No, byl to teda unikátní věc, já myslím, že to byl v podstatě jenom jeden jediný kostel, který se kdy takhle přesouval. Podíváme se do roku 1931, kdy se narodila Štěpánka Haničincová, herečka, scénáristka, dramaturgyně a také televizní moderátorka. Určitě si ji pamatujete, že jeden z jejich fiktivních dlouholetých televizních partnerů nebyl žádný chlap, ale byl to malej čertík Bertík. Tak popřáli bychom všechno nejlepší, ano. Ale už dlouho Štěpánka není mezi námi.
1: Taky bychom velmi rádi popřáli vše nejlepší k narozeninám Jitce Vrbové. Všichni víme, že skonala loni 3. března, tedy v roce 2025, ale narodila se v roce 1940. Samozřejmě netřeba představovat, ale ve stručnosti česká zpěvačka, která byla známá především jako výrazná představitelka žánru trampské a country hudby, ale také se věnovala jazzu i swingu.
2: V roce 1968 se narodila herečka, dcera herce, mima a divadelního pedagoga Borise Hübnera, Vanda Hübnerová. Přejeme všechno nej.
1: No a v roce 1980, to už jsme u sportu, se narodila Martina Hingisová, švýcarská tenistka slovenského původu.
2: Trošku si chtěl číst Hingisová.
1: Ano,
2: Hingisová. Já jsem to tam jako cítila, ne, ale to je prostě Slovenka. Alespoň na půl. V roce 2012 opustil toho dnešního dne Miloš Macourek, básník, dramatik a také filmový scénárista. Jako scénárista se podílel na mnoha českých komediích a seriálech, spolupracoval především s režiséry Oldřichem Lipským nebo Václavem Vorlíčkem.
1: Tak to byl dnešní pohled do historie, to byla data v datech, končí v 7 hodin a 20 minut a teď si dáme další muziku.

Krotoru nad krajinou. Volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník do

0: My tak nějak s Kačenkou tu historii prostě máme rádi. Před chvíličku jsme se podívali v rámci dnešního dne, jak to vypadalo napříč v historii. A věřte, že tam byla celá řada událostí. Teď vás tak trošku do historie ještě pozveme, ale bude to in natura. Tady jste si o ní mohli poslechnout, teď ji můžete i vidět. A jedná se o výstavu Přemyslovců v Národním muzeu.
1: Tahle ta výstava sice probíhá už od dubna letošního roku, ale jde vlastně o vůbec tu největší výstavu, kterou tam letos mají. A bude probíhat už jenom 15 dnů. Je to podle mě teda absolutní jako špička. Viděla jsem teda spoustu fotografií, taky se tam chystám už od toho dubna, že jsem se nedostala, snad to zvládnu. Je tam vlastně 900 exponátů, které tam jsou z různých institucí z Česka i ze zahraničí. Asi ze 70 různých prostě pozbírali to, udělali z toho tuhle krásnou výstavu. Většina těch přednášek, které k tomu jsou, už jsou vyprodané, ale prohlížet si exponáty i bez přednášky můžete a rozhodně to stojí za to. Když tak se podívejte na stránky Národního muzea, tam jsou nějaké ukázky a vezme vám to dech a myslím si, že dneska nebo zítra určitě vyrazíte.
0: Tak když tak nám potom dejte vědět, jak to všechno dopadlo. Teď opět historie. Cassie Jones nás čeká v podání Johnnyho Cash a pak už pohled také na koleje, bude tu totiž doprava.
1: Takže se podíváme, kde nám vláčky nejezdí a také, jak to vypadá s dopravní situací, třeba na té sedmičce u Lotouše, jestli už se to tam trošku zlepšilo, nebo jak to vůbec probíhá.
0: Krásné ráno. Come on.

0: S Country rádiem na cestách.
1: S vámi je Country Radio, tak se jdeme podívat na to, jak to vypadá na vlakových kolejích. Polodenní vlakové výluky máme platné na čtyřech trasách pro dnešní den. Mezi Olomoucí a Domašovem nad Bystřicí se nesvezete, stejně jako na trase Pačejov-Nepomuk, Týniště nad Orlicí Opočno nebo Šumperk, Zábřeh na Moravě. Potom takové ty dlouhodobější vlakové výluky, které samozřejmě platí hnedle několik dnů, tak ty najdete třeba na webu Českých drah nebo v dalším vysílání Country Radio. Tak mrkneme se i na silnice. Na D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu máme dopravní nehodu. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a začala se tam tvořit kolona, a to v důsledku srážky hned 5 osobních vozidel. Bouralo se také v Praze v ulici Křížová. No a pozor si dávejte i v Horšovském Týnu v Domažlicích v ulici Masarykova. No a ty komplikace na 7 stále ještě přetrvávají, takže si dávejte pozor. U Lotouše se začala tvořit tedy obrovská kolona. A samozřejmě situaci i nadále sledujeme. Bližší podrobnosti se dozvíte zhruba za 15 minut v našem vysílání.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Podle zjištění policie v Karlovarském kraji za první pololetí tohoto roku klesla kriminalita. Policie evidovala skoro o 200 trestných činů, méně než minulý rok. Šokující záběry z Ústí nad Labem se šíří sociálními sítěmi. Několik dětí na nich surově útočí na dospělého muže. Útočníci jsou součástí gengu, jehož členy jsou i malé děti. Ve Spojených státech už platí zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: to se nevešlo do ranního otazníku.
1: Dělba jídla, tak to bylo téma včerejšího ranního otazníku a přišlo spoustu příspěvků a řekla bych, že to ale jako teda půl na půl. Jo? Nejdřív to vypadalo, že se jako všichni rádi dělíte a že to vlastně nikomu nevadí a pak podle mě si to četli ti, kteří se neradi dělí a řekli, no tak to ne, my to zvrátíme trošku.
2: No, abychom to trošku upřesnili, včera jsme se vás v rámci ranního otazníku ptali na to, jestli se dělíte o jídlo, dáváte ze svého talíře rádi ochutná.
1: Tam je důležité to slovo rádi, ano, jo, protože ano. Samozřejmě spousta lidí jako dá ochutnat, ale tak jako sleduje, kolik vlastně si toho bereš, jestli si nahoru to nebereš moc.
2: Ne, může to být taková krásná modelová situace, jdete s někým do restaurace, ten dotyčný si dá dražší jídlo než vy, protože vy máte třeba hlouběji do kapsy a teď jako zábíte a ten Pavlov reflex s tou slinou v koutku vám velí k tomu, že byste alespoň mohli ochutnat tu jeho krmy za ty šílené peníze, tak... No. Se osmělíte.
1: Jo, tak to bych teda nikdy neudělala.
2: A on ucukne tím talířem a řekne, máš tam svůj párek, tak jako co mi saháš na ty ústřice, že?
1: Vládě, to by si udělal takhle?
2: Ne.
1: Ale na ty ústřice by si nechal šáhnout, ale co?
2: Já bych mu je i daroval teda, protože nevím, no. Já jsem to měl jednou v ústech, je to takový slizký, klouzavý, je to zvláštní, vůbec nevím.
1: Ježíš, po ránu ne, ano, dobře. Vládě.
2: Tak ústřice je to lahutka. Trošku pragmatičtější je Pavel, který nám napsal na tohle téma. Tohle jsem chtěl naučit naše slepice a psa, ale marně.
1: Tak to je samozřejmě, to je logika.
2: A otázkou, jestli tu krmi papá se slepicema a se psem dohromady. Že?
1: Ne, to samozřejmě bylo myšleno trošku jinak. Lenka napsala, ano, dělím, ale se čtyřnohými kamarádi.
2: Já se dělím tak o rohlík, půl na půl, nebo o flašku. Nějakou flašky, hltaček, to nevím, co to je, ale to nám napsal Honza.
1: Dobře, tak no, já bych vybrala nějaký, co se dá přečíst lépe. Tak Aleš napsal, o jídlo se podělím, ale o pivo ani náhodou.
2: Nevadí mi to, napsala Emilka, klidně si o sousto na vidličce řeknu a nejsem lakomá, také dám ochutnat při večeři s mladými. Ahoj kamarádi.
1: No, vidíš, to je hezké, ale hodně příspěvků bylo taky o tom, že se dělíte třeba o jídlo s dětmi. S dětmi ano. Ale s dospělými evidentně, jo? Tam už je takový jako problémek.
2: Dospělí mají větší žaludky a větší ústa, jo?
1: Právě, to je ono.
2: Tak vám

0: Ladíte Country Radio ve 7:45 a my se podíváme za dopravou.
1: Ano, my jsme naladili dopravu v souvislosti se dvěma dopravními nehodami, které se staly na D6, a jedna z nich, o tom už jsme hovořili, je u Nového Strašecího, je to na 29. kilometru. Tady to nevypadá tak dramaticky jako situace směrem na Prahu. Tady vjedete do kolony u vjezdu před Kladnem nebo u nájezdu na Kladno. Je to ta kolona od 13. kilometru, počkáte si zhruba 20 minut až k nehodě, která se stala na 10.5 kilometru.
0: Dneska je to po ránu tady samá dopravní kolize, tak pro vás máme alespoň dobrou informaci, co se počasí týče. Teploty se šplhají nahoru. Aktuálně jsou mezi 9 až 12 stupni Celsia, přičemž musíme říct, že ten západ Čech je stále s těmi nižšími teplotami, ale nebojte, 20 až 24 na nás stále čekají.
1: Ano, teď už home free a za chviličku tu máme soutěž, která se jmenuje Poznáte, kdo jsem?
0: Takže budeme hádat jednu známou osobnost za malý okamžik.
1: A držíme palce už teď.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Hady, hady, hadači by se dalo také parafrázovat v rámci této soutěže to, co nás čeká právě teď. Vy pokud se k nám dovoláte na telefon 210 323 333, tak budete mít díky vašemu odhadu, vaší odvaze a vašim znalostem šanci vyhrát nějakou pěknou cenu. Pět otázek, pět odpovědí, je to tady.
2: Začínáme. První otázka, tak volume doprava, ať to všechno dobře slyšíte a připravte si i telefony, ať jste první na lince. Jste umělec nebo, já nevím, třeba sportovec?
1: No, byl jsem, aby byl úplně přesný, filmový režisér, hudební skladatel, scénárista, ale hlavně komik a filmový herec.
2: Takže se sportovcem úplně mimo, dobře. Trošku, v jakých filmech jste hrál?
1: Hlavně v němých a černobílých.
2: Ale, a na jaké byly téma?
1: No, to bylo velmi různé. Některé měly takový ten hlubší až dramatický podtext, ale jiné zase dominovaly velkou komikou. No, dalo by se říct, já to přiznám, až střeštěností.
2: No a kolik takových filmů jste natočil?
1: No, za svou dlouholetou filmovou kariéru asi kolem 90.
2: Mm-hmm. A byl jste něčím charakteristický, jako podle čeho bychom vás jako mohli hnedka na první dobrou poznat?
1: Ano, na první pohled určitě. Tak svými drobnými krůčky, takovým tím knírkem pod nosem, buřinkou a hůlkou, kterou jsem si neustále točil kolem ruky.
2: Tak to je ale jednoduchý. Můžu zavolat?
1: Můžeš.
2: Můžu zavolat, tak já jako vím, ale někdo tady byl dřív. Country rádio, dobré ráno.
1: Halo, stlumte si rádio, prosím.
2: Halo.
3: Jo. Zdravím, Mirka z Prahy.
2: Tak Jiříku, stlumte si rádio, prosím vás.
3: Už je vypnutý.
2: No, krásný. Tak nám řekněte, o kom jsme si tady tak hezky povídali.
3: Charlie Chaplin.
2: No, tak uvidíme, zkusíme. Bude to na potlesk, nebo nebude
1: já si,
2: to?
1: Já si myslím, že jo.
2: Jsem vás trošku napínal.
1: Přivedla vás k tomu ta poslední otázka s tou odpovědí, nebo už jste tušil předtím?
3: No, to buřinka, krůčky.
2: No, ale tak to bylo jasný. Já si myslím, že toto bylo strašně jako jednoduchý. Už ta poslední odpověď, jako, tak ta byla úplně jasná. Tam už prostě musel prozřít úplně každý.
3: Jo.
1: Tak dobře. Gratulujeme vám, posíláme dárek. Mějte se moc hezky.
2: Posíláme buřinku.
1: Ano.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ano, a vám ostatním posíláme duhové znamení. Fešáci, Erika Horká, Miloš Slezák právě teď.
2: Tak hezké dobré ráno vám všem. Je středa 30. září, první soutěž za námi a ta druhá přesně za hodinu.
1: Tak krásné ráno.

0: bude 8.
1: Ano, skupina Nezmaři, to byla a Růže. Ty by klidně mohli putovat jako dárek všem dnešním oslavencům, tedy Jeronýmům.
0: No a teď by je mohli poslat svým partnerkám, ano. Že? Protože co takový Jeroným bude dělat s růží?
1: Přesně tak. Tak pánové, pak když dostanete růži, tak víte, kam ji směřovat. Hop, trop a podběl, to bude první písnička hned po zprávách.
0: Tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 stupňů Celsia.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
4: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
5: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
6: Či že jste husličky, či je?
7: A kde na ně hrají od srdce?
6: Do vás tu zanechal.
7: A kde příští písnička z duše?
8: Darmo se ty trápíš, můj milý synečku.
7: My to víme.
9: Jenom k vám, jízdou králu, jenom k nám.
2: Country rádio je na Moravě. Country Radio. Zprávy.
10: Je tady podzim a k podzimu neodmyslitelně patří dyně. Farmáři je čím dál častěji prodávají formou samoobsluh nebo přímo ze dvora. Zákazníci si mohou pro tykve přijet kdykoliv a sami potom podle počtu kusů nebo váhy zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódu. Takový prodej už několik týdnů funguje třeba v Bochovicích na Třebíčsku. V Praze a v Brně se má 2. a 3. října konat ilegální sjezd až 1000 tuningových aut. Policisté to prý zjistili ze sociálních sítí. Kvůli srazu speciálně upravených vozů se připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne skoro celé České republiky. Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí a policie zapojí i drony. Za záchranáři do Brna se vydáme se Savanou. Budou tam mít totiž novinku.
11: U Aničky budou jezdit na elektriku. Vozový park fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má novou elektrickou záchranku. Vozidlo je určeno především pro přepravu pacientů v rámci města a jde o první sanitku svého druhu v republice. Novinářům to sdělil mluvčí nemocnice Jiří Erlebach s tím, že sanitka přišla zdravotnické zařízení na necelé 2 miliony korun. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
10: V Liberci umí zatočit s autovraky. Tady je Luboš Dvořák.
12: Dražby nepojízdných aut pořádá liberecká radnice každoročně už po páté. Letos se prodalo všech 21 nabízených autovraků, jejichž vyvolávací ceny byly od 500 do 3000 korun. Licitovalo se o všechny. Celkem dražba vynesla 250 000 korun. Výtěžek radnice použije na úhradu alespoň části nákladů za odtahy. Luboš Dvořák, Liberecko.
2: Sport.
10: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Třince i v 6. kole extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku extraligy s tříborovým náskokem nad Pardubicemi. Ty porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škodovka. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci. Výsledek 5-4. To byl včerejší hokej a zprávy na Country rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Strop a Podběl. Tak to se mi líbí, že jsme tu předcházející hodinu uzavřeli kytkou, že jo? To byla Růže. Teď jsme další hodinu začali další kytkou, to je Podběl. Mezitím nám trošku lavírovali zprávy teda, ale myslím si, že ta romantika může být i na začátku této hodiny takhle příjemná.
1: Nevím, co by nám řekli květinaři na kombinaci těchto dvou květin, jestli to k sobě jde, jestli to ladí, co?
0: Vůbec mě to nenapadá, ale zase to může být nějaká nová verze nějaké květiny, která...
1: Taková country kytka.
0: Taková směs těch pestrobarevných tónů a těch květin, stejně jako je pestrobarevná paleta hudební nabídky třeba i pro tuto hodinu.
1: No, podívejte, jestli by se vám to nelíbilo, tak to normálně můžete tu kytku hodit do propasti, tak jak oni budou zpívat za chvilkou Marien. Dáme si i Petra Spáleného a docela určitě i Pavla Dobeše, písničku Brhlík a Sojka, to je velmi oblíbená písnička, zejména tady v písničkách na přání musím
0: Určitě
1: říct.
0: Ano, ta dominuje velmi často. Tak v této hodině nebo v této půlhodině to bude také pořad Pod lupou.
1: Ano, tak ano. Schválně, o kom dneska bude řeč. Tak pokud jste poslouchali před hodinkou asi data v datech, tak možná, že tušíte, o kom bychom si mohli povídat. Tak schválně, jestli se vaše předtuchy naplní.
0: Uvidíme, necháme se překvapit a věřím, že vy také.
1: No. Teď už Marien, Propast, slibovaná písnička v našem vysílání. Při středě 30. září, poslední zářijový den je tady, tak si ho užívejte plnými doušky, protože dneska má být opravdu nádherné počasí a když je venku pěkně, tak hnedka všechno jde líp.
0: Určitě a ještě čas 8 hodin a více než 6 minut.
1: Dobré ráno.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: vámi je Country Radio, hezké dobré ráno v 8 hodin a 13 minut. D6 u Kladna, tak tam je tedy velký problém Karlovy Vary Praha se sjezdem právě na Kladno. Na 11. kilometru je zastaven provoz, ta kolona začíná už na 14. Takže si tam docela určitě pěkně postojíte, pakliže tam míříte, snažte se to obět na exitu.
1: Ano, prostě s přibývajícími hodinami se nám ta doprava začíná pěkně komplikovat, začíná to houstnout. Ovšem pozor, pozitivní je, že s přibývajícím časem nám vzrůstají teploty. Teď po ránu zatím tady nic moc, kolem 10-12 stupňů, ale přes den by se měly ustálit v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. K tomu by měl vát jihovýchodní až východní vítr, který bude dosahovat rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu.
0: No to vůbec nikdo nepozná. 4 až 8 metrů, to bude jenom takové...
1: Nějaký foukání, že?
0: Malinka ano. To...

0: pod lupou.
1: Tak kdo pak je dneska pod lupou? Na koho to typujete?
2: Dneska je pod lupou Jitka Vrbová, samozřejmě. Já jsem ten typ trošku prozradil, ale myslím si, že jsem neprozradil zas nic tak zásadního. Ale kdybyste chtěli vědět nějaké informace, tak nás pečlivě poslouchejte.
1: Dneska by slavila své narozeniny. Narodila se totiž 30. září roku 1940. To znamená, že dneska by tedy slavila 86. narozeniny. Šlo o českou zpěvačku, která byla známá především jako výrazná představitelka žánru tramské a country hudby. Věnovala se ale i jazzu a swingu.
2: No, řekněme si, že od mládí to neměla vůbec jednoduché. Její život poznamenala vážná nemoc již v dětství. Ve 4 letech onemocněla tuberkulózou, která napadla kýčelní kloub. Strávila 10 let v léčebně Kochenberg a většinu života nemohla vůbec dobře chodit ani sedět a trpěla velkými bolestmi. V roce 2011 absolvovala operaci kyčle i koleního kloubu.
1: No ale i když seděla, tak zpívala fantasticky. No, vystudovala na Karlově univerzitě filozofickou fakultu obor čeština, ruština a stala se učitelkou. Její zájem o zpívání se projevil už v době vysokoškolských studií. Zpívala ve studentském souboru zaměřeném na spirituály.
2: No a hned po ukončení školy se stala také amatérskou zpěvačkou. Koncem 60. let působila v rockové skupině Fortuna. V 70. letech se skupinou Sepie a tam začala zpívat písně ve stylu country a western.
1: Nějaký čas zpívala také s jazzovými kapelami Jazz Fiddlers, nebo pražský Dixieland, anebo Steamboat Stoppers. Její hlas zazněl i ve filmu Anděl svádí ďábla.
2: No, dlouhou dobu byla zároveň jak učitelkou, tak i zpěvačkou, protože, jak už jsme zmínili, původním povoláním byla učitelka českého a ruského jazyka a snažila se to nějakým způsobem skloubit takhle dohromady.
1: Jako zpěvačka měla poměrně široký hudební záměr. Zpívala nejenom tramské a country písně, ale i písně jazzové či swingové, a to s různými doprovázejícími muzikanty. Nejvíce spolupracovala se Stanislavem Chmelíkem a skupinou Akáty. Zpívala i s Evou Pilarovou a Evou Olmerovou se skupinou Hot Jazz Praha. A samozřejmě byla také součástí country rádia.
2: Tak my na ní vzpomínáme velmi rádi, máme na ní osobní krásné vzpomínky třeba z Country Fonta nebo i z našich rozhovorů, a byla vždycky velmi, velmi milá a příjemná.
1: No, musím říct, že jako neskutečně milá, jako velmi pozorná a pořád za všechno děkovala. Ano. Strašně milá paní.
2: Tak, tolik Jitka Vrbová.
3: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholk

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

0: Petr Kocman, nejenom skvělý muzikant, ale také úžasný moderátor, náš kolega, kterého můžete slýchávat pravidelně v našem večerním vysílání Country Rádia. Teď tahle ta písnička, tady se nám odprezentoval, že je to vlastně takový nejenom country muž, ale muž s harmonikou.
1: No a my tady po 9. hodině budeme mít muže s kytarou, jo? Tentokrát skutečně rozezní svých 6 strun, možná že 12. Ano. Uvidíme, jakou kytaru zvolí. Každopádně naším hostem bude Honza Vančura.
0: Tak se máte na co těšit, stejně jako na kapelu Alabama a následně i na dopravu.
1: Tak vám přejeme i nadále krásnou středu spolu s námi.
0: Hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dnes to na silnicích není vůbec růžové, lepší je to rozhodně vlakem tu vaši trasu, protože je to rozhodně rychlejší a jistější cesta. Dneska se opravdu na mnoha trasách zdržíte, kde konkrétně, to si povíme za chvilku. Teď informace o tom, kde vlaky nejezdí a kde to tady možná jako bude jednodušší automobilem. Olomouc, Domašov nad Bystřicí nebo Pačejov Nepomuk, případně Smržovka Josefův Důl nebo Březnice Písek. Tak to byla taková kombinace těch nepřetržitých a částečně i polodenních vlakových výluk. Teď D6, 29. kilometr ve směru na Prahu, tak tam máme havárii osobáku do svodidel. Bouralo se také v Liberci v Jungmanově ulici, bouralo se i na Praze západ v ulici Ksekance v Hradištku. No a docela určitě si dávejte pozor i na D10, je to zhruba 3. kilometr ve směru na Prahu. Máme tam havárii osobáku, průjezd je možný, ale malinko se zdržíte, se zvýšenou opatrností projedete. Pomaleji, ale projedete. Za chvilku krátké zprávy v našem vysílání, taky kapela Rangers. Zvedněte kotvy. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pomalu, ale jistě se blíží zima. Začíná tedy i topná sezona. Mnoho lidí napříč Českem si tak objednává u firem kontrolu, opravy kotlů nebo komínu. Ale pozor, právě tohoto období využívají totiž podvodníci. Kvůli nedostatku vody v Lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně 100 aut, která teď musí nádrž objíždět. Dnes se měla uskutečnit dlouho odkládaná premiéra druhé generace vozu Tesla Roadster. Ta se opět neuskuteční. Tesla chce pravděpodobně doprovodit prezentaci běžného silničního vozu speciální ukázkou létajícího vozidla. To ovšem nemá být určeno k prodeji. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na těch pár kluků, kterých po Česku běhá s jménem Jeroným. V Česku jich nejsou ani 300, tak pojďme na ně. Toto jméno má řecký původ a pochází z řeckého jména Hieronymus, které se překládá jako svaté jméno, potažmo muž se svatým jménem. Tak toto jméno je světově oblíbeno a má taky mnoho různých podob. Další podobou jména Jeroným v češtině je Jarolím. No a my bychom si mohli říct taky něco, proč vlastně dneska máme Světový den překladatelů, které s tímto jménem souvisí?
2: Ano, tak je to velmi důležité, protože právě ten zmíněný Světový den překladatelů mimo jiné také je v rámci tohoto dne udělávána cena Josefa Jungmana. Je mezinárodně uznávaný den, který se slaví právě dnes, a to ve svátek svatého Jeronýma. A proč teda k tomu došlo? Protože je autor latinského překladu Bible.
1: Tak, tohle všechno je takhle spojené. Ještě si řekneme, že dneska slaví taky Ráchel, což je druhá žena biblického patriarchy Jákoba a matka Josefa a Benjamína. A její příběh vypráví kniha Genesis. Tak, Vládě vám tady slíbil překlad, že jo, z té knihy Genesis, ale Vládě to mezi tím někam založil, tak bohužel.
2: Založil jsem to, protože jsem nějak tady...
1: Vládě má prostě spoustu papíru, prostě někam to založil, víte co, už to prostě není mu 20, tak někdy příště, jo?
2: Dobře, ale máte se na co těšit, v skutku. Teď se můžete těšit na rekonvalescenci v písni A hlavu zvedneme.
1: Tak hezké ráno.
3: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

0: Tak tolik muzika, ty nějaké informace, které se týkají počasí a dopravy. Dnes by mělo být 20 až 24 stupňů Celsia. Jižní východní vítr by na nás měl foukat rychlostí 5 až 7 metrů za sekundu.
1: No to snad ani není rychlost.
0: Ne? Není to, je to takové pofukování spíš, ale...
1: No já bych řekla, že to je taková jako mírná procházka, jo. Jako volným tempem, jako jo, se bude procházet ten vítr. Tak D35 a 244. kilometr ve směru na Hradec Králové, tak tam máme jednu dopravní kolizi a z další počítejte na D5 na 180. kilometru. Došlo tam ke srážce dvou osobáků. No, dneska ta doprava celkově, jako musím říct, že skoro všude je to teda docela pekelné. Tak pokud někam vyrážíte, přejeme pevné nervy.
0: No a teď už můžete telefonovat na náš telefon 210 323 333, protože za chviličku je tady druhá dnešní soutěž, která se jmenuje Dospíváš to?
1: No my uvidíme, jestli pak tady budeme mít nějakého nového zpěváka, nějaký nový hlásek, který se bude hlásit o svoji výhru.
0: Ano. Tak hlavu vzhůru, hodně odvahy a pokud jste nespívali, tak můžete zavolat.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak my tu máme úryvek, máme tu krátkou ukázku. Kačenka říká, že to je docela těžký, že to nikdo neuhádne, ale já jsem zase přesvědčený o tom a dneska budu v té pozici toho optimisty, že na první dobrou, kdo se k nám dovolá na telefon 210 323 333, tak to dospívá, protože to je tak notoricky známá melodie, tak notoricky známý
2: text. No melodie jo, ale ta skála, ten text... Co? Jsem nic neřekla vůbec?
1: Vůbec nic, že podíváš se na mě a chtěla si říct, ty vypadáš pevný jako skála.
2: Jo, můžu se o tebe opřít.
1: No, my jsme spadli oba. Teď nenarážím samozřejmě na tvou hmotnost, ale na mou vetkost.
2: Trošku jo, Vladimír. Nebylo to o tebe hezké, takže 210, 323, 333, jste se teďka možná zalekli, ne?
1: Ne, vůbec se nelekejte.
2: Co, nebojte. Nikdo se nebojte, prostě normálně zavolejte a pěkně tady vystřihněte pokračování písně, kterou tu máme připravenou.
1: Ano.
2: Country Radio, hezké ráno.
3: Dobré ráno, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je na lince?
3: Majka.
1: Majko, tak
2: to... Kala Majka. Jste Kala Majka? Nebo jenom Majka?
3: Jenom Majka.
1: Máte dobře. Doma komíníka?
3: Ne.
1: Ne, dobře, tak jo.
2: Tak ale jednou ročně by měl přijít, to no. Víte. To nevadí.
3: Přijde.
2: No tak super, tak to jsme
1: teď
2: rádi.
1: Teď ještě navíc, když bude fešák, že?
2: A bude umět zpívat. No. Tak Majko, vy jste v dobrém ano. rozpoložení. Jste připravená i zpívat?
3: Tak jako trošku chraptím, ale jestli to nevadí.
2: Helejte, vůbec, nám to vůbec nevadí.
1: Ale drupy taky chraptil, že jo?
2: Naopak, dodá to tomu takovou prostě, jako takový nový ten.
3: Jo.
1: I remember Elvis Presley.
2: Jo, je to bude pěkný, bude to úplně nový pro nás. Jo, i pro vás.
1: Tak jdeme na to.
2: Jste připravená a my to pouštíme.
4: Ať zkosí na...

0: já budu ta skála.
1: Budeš třešňový sad
2: na mém
0: úbočí.
2: No, no dobrý.
0: Tak já to znám, ale teď jak se roztržíte.
2: Ne, nebuďte, dala jste to skvěle.
1: Krásný, krásný, my jsme jenom tak jako vás naťukli a ono to mnohdy stačí prostě jenom tak naťuknout a vy už pak pokračujete s tou skálou, no tak super.
2: Počkejte, až přijde Kominík, tak si to vystřihnete v duetu ještě.
0: Tak za měsíc.
1: No, vidíte, paráda, tak ať Kominík trénuje a pak nám to můžete zaspívat v duetu. Dně, jo? Gratulujeme, Majko. Tady je Folk Team a Skála v originálním znění.
2: Děkujeme, mějte se krásně.

0: Co zpíváš?
1: Já to zkouším, já se rozsvíču na příští hodinu. Ano, pár minut to byli copáci, pár minut nás dělí od celé, no a pár minut nás dělí od dnešního hosta, který přijde. Podíváte, my to řekneme už tady vlastně. Já.
0: Ne, my to neřekneme. On jenom teď může něco říct, ale jenom tak jako jednou větou.
1: Ano.
0: No, může říct jednou větou.
1: No, tak určitě jste
0: no,
1: poznali.
0: No, tak teď jste ho poznali. A teď už vám ho jako nedáme, to byla jen taková ochutnávka. A po 9. hodině už tady spolu s námi bude povídat, taky zpívat a skutečně má tu kytaru. 6 nebo 12 strun, ještě jsme to neskontrolovali.
1: 12,
0: ale
1: já jsem se díval.
0: Jo.
1: No, ale 3 má prasky.
0: Jo.
1: No.
0: Cože?
2: Dneska jenom 5.
0: Dneska jenom 5, ale i tak to nějak dáme dohromady. Nebojte, po 9. budeme zpívat ve vysílání Country Rádia.
1: Teď už zprávy.
3: Country počasí.
4: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u financí. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. Ministerstvo vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Povinné ručení je dražší. Ceny meziročně vzrostly v průměru o skoro 4%. Řidiči platí průměrně přes 4600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Důvodem zdražení je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Ostrava má nové nákupní centrum. Tady je Savana.
2: Nachází se v Nové Bělé v ulici Prodloužená u hypermarketu Tesco nedaleko průmyslové zóny. Tvoří ho 5 přízemních prodejen se samostatnými vchody, supermarket, drogerie a obchody zaměřené na domácnost, textil a další spotřební zboží. Součástí areálu je parkoviště. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Více poví starosta městské části Jakub Stárek.
3: Nabízí to vlastně prostor pro ty nejmenší, tak aby tady ať už v klubech nebo sami se vlastně učili právě na kolečkových bruslích. Bude nabízet vlastně i rychlý ovál pro sportovce, kteří potřebují trénovat rychlobruslení. Navíc k tomu je to připraveno, zatím ještě nejsme plně rozhodnuti, protože to je drahá investice provozního charakteru, že bychom to v zimě osazovali chladícími pásy a že by tady mohl vzniknout jedno z největších kluzišť v Praze.
0: Sport.
1: Tady je pozvánka na dnešní fotbal. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Crossband a rozhodčí. Tak my si rozhodně v tuto chvíli na žádného rozhodčího rád nebudeme, protože tu máme jednoho našeho velmi milého kamaráda a velmi vzácného hosta. Proč vzácného? Protože Honza Vančura tu byl naposledy, ani nevím kdy, prostě ten čas hrozně letí. Ale možná to bylo...
1: Je tak vzácný, že ani nevíme, kdy tady byl naposledy.
0: No, protože ten čas letí, že?
2: No, ale já zdravím všechny posluchače, ahoj. No, samozřejmě, strašně to letí. Já jsem mezi tím, když jsme byli domluveni na jednom termínu, tak mě přepadl ledvinový kámen. To je vlastně poslední diagnoza, kterou jsem ještě nikdy neměl.
1: No, tak vidíš, no. Ale tak už si máš všechno? Tak už máš všechno prostě.
2: No, kromě Gindy všechno, no.
0: Tak, a samozřejmě nebyl jsem na tom sám, protože nás také tady zkvacovali nejrůznější zdravotní neduhy. Kačenka trpěla takovou slabostí, takže ty termíny se v podstatě nějak...
2: No, počkej, jak jako... trpěla? Já myslím, že trpí pořád slabostí.
0: Slabostí pro tebe, jako.
2: A, dobře, tak já ti udělám dneska nějaký návrh totiž.
1: Dobře, no tak to Kačko, jsem zvědavá, to už bude po několikáté. Tak,
0: a nic z toho, že?
1: Tak Honza Vančura v našem vysílání.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Moc tě tady vítáme. Tak ty si nám přišel popovídat o jednom koncertu, který se blíží. A že prý k nějakým osmdesátinám někoho, tak kdo slaví osmdesátiny?
2: No,
0: nevypadáš.
2: Teda,
1: dobře. Tak Honza
2: ještě,
1: neslaví.
2: Ještě, že jsme v rozhlase.
0: Ano, vypadáš skvěle.
2: No, v rádiu. No, já jsem, nevypadám, děkuju za tu
1: to
2: pokoru.
1: Jsou tvoje jako teda, jo, osmdesátiny.
2: Osmdesátiny moje. No, protože já jsem už letos v únoru byl koncert na Broadwayi, kdy jsem se loučil, ale tam ten večer dopad tak nádherně, jako prostě skvělý, jsme to tady trošku promovali, že jo. Takže to prostě mě nakoplo a jsem říkal, já vydržím do té osmdesátky. Takže teďka to bude 10. února, divadlo Broadway, mých 80, no ale... Co se mu diví, že možná to nevypadá, víš, co já pamatuju.
0: Kačka chtěla říct, že se dožiješ nejméně stovky, jo, pozor, protože na tebe zhlíží jako na svatý obrázek.
1: Ne, právě já jsem zrovna říkala Honzovi, že to už má jenom trošku a už je to stovka, že to určitě zažil takový ty parní vlaky, že jo.
2: Parní vlaky, lokomotivy a klítalísky, to jsem zažil, ale počkej, víš, co jsem zažil?
1: No, co jsi všechno
2: třeba
1: zažil?
2: V padesátkách jsem zažil, jak po Praze jezdili auta na dřevoplyn. Víš, co to je?
0: Láďo, já to vím.
2: A víš, jak vypadalo auto na dřevoplyn?
1: Taky zažil,
0: no, měl to takový válce. Že
2: no, to měl kotel velký, no, a ten vozil sebou polena v tom autě, no. Přikládal, tam to splynovalo a to prostě na to jezdili, to bylo médium dřevoplyn.
1: No. Ježiš, že vy si to pamatujete, tak já vůbec to neznám ani z obrázku. Teda.
2: A Láďa si to nemůže pamatovat, ale on to zná z obrázku.
0: Ano, já si to nepamatuju, mě 80 není, ale vím, o čem mluvíš.
2: Já jsem se s tím dokonce taky svezl, ale to jsem byl náct, ani ne ještě.
0: Ne, oni potřeba někoho, kdo bude přikládat do toho kotla.
2: Ten musí za tebou běžet a budu přihazovat polena.
1: Ale to jsem, podle mě je to zase výhoda, protože když dneska jezdíš autem, tak musíš mít hodně peněz, protože ten benzín se pořád zdražuje. Zatímco dříve stačilo, když si jezdil se sikirkou, že jo? No.
0: Po lese, tam se jezdilo nejlíp.
2: Ne, bohužel, no, skrtla si a jela si, no. No tak, ale či bychom se vrátili k té Broadwayi?
1: Dobře, no, takže tvoje vzpomínky tam...
2: Necháme, no promiň.
1: Tvoje vzpomínky tam možná taky zazní na tomhletom koncertě.
2: Moje vzpomínky, no jasně, vzpomínky na kamarády, to mám takové překvapení, tam na kamarády, kteří jsou v té jako úžasné nebeské kapli, tak tam na ně zaspomínám, nebo zaspomínáme. No a už jsem pozval nějaké hosty, potěšení tady na mé straně můj celoživotní kamarád Zdeněk Merta, prostě skvělý chlapík a nádherný muzikant, když to řeknu. A bere s sebou svoji dceru Esterku. Esterka, která dneska už má angažmá v brněnském divadle a exciluje na scéně brněnského divadla v různých muzikálech.
0: Ano, u Standemoši, že jo?
2: Prosím, u Standemoši, přesně tak, no. Takže Esterka tam bude a mám ještě jiná želízka v ohni, protože tohle je želízko, které vyplynulo samovolně, jako ten Zdeněk, protože my jsme v přátelském a blízkém stavu celý život. No,
1: tak prozradit ještě někoho?
2: On říkal, ne, neprozradím.
1: Neprozradíš?
2: Ne,
1: takže to bude tajemství.
2: Já mám jedno překvapení pro jednoho jako úžasného prostě osobnost hudebního, ale spíš z té, řekl bych, oblasti vážné hudby, ale to nebudu vůbec říkat, ne.
1: Dobře. Takže bude to samé překvapení.
2: Jo a pardon, ještě mám jedno překvapení. Já jsem začal přemlouvat a už jsem je přemluvil, moje tři syny, že si tam se mnou zaspívají. Takže to budou čtyři Vančurové.
1: A umí zpívat?
2: No zpívat, jo, zpívat umějí je každý svým způsobem.
0: Byste se mohli jmenovat Vančuráci, že?
2: No to je dobrý, no. No,
1: no já bych to
2: a nebo Vančuři, aspoň, Vančuři. Aby to bylo slušnější teda.
0: Jo, počkej, to já jsem tak vůbec nemyslel.
2: Cože?
0: Není dobrý.
2: Ne, to by to nenapadlo, že ne, tohle ne, to, co si řekl. No já už to nebudu opakovat teda. Přátelé, on to ani neřekl ten Vláďa.
0: No. Počkej, já jsem něco řekl.
2: Ne, cože?
0: Ne, nic.
1: Takže čtyři Vančurové na jednom pódiu. Už to někdy proběhlo tohle, nebo to bude úplně
2: ne, už proběhly pouze čtyři tenoři, ale to se netýkalo Vančurů. Jo, ale jinak čtyři Vančurové na jednom pódiu to nebylo nikdy.
1: No,
2: takže Honza,
1: bude...
2: který je 40, Kuba je 28 a Jonáš je 26, takže to bude... A všichni jsou hezcí po maminkách.
1: No tak paráda, bude aspoň na co koukat. Takže 10. února divadlo Broadway.
2: Jasně, moc se těším. A měli bychom taky ještě, než to proběhne, udělat nějakou mini soutěž, ale to dneska nebudeme dělat. Jo, nějaké vstupenky, že bych...
0: A jo, no určitě.
2: Jo,
0: no, tak, ale ne dneska, ano. To uděláme příště.
2: Kačenko, vymysli nějakou soutěž, která bude mít hlavu patu, jo? Když už jde o tu 80.
1: Dobře,
2: aby
1: já jsem tady
2: to
1: u toho
2: přemýšlení.
1: Nějaký... Tak jo, tak něco vymyslíme a určitě vám dáme vědět, jestli lístky tady Honza pustí, jo?
2: A já určitě pustím, ale nevím, jestli to budou lístky.
0: Ty jsi byl s tom ledvinou, jo?
2: No, jestli mi ten kámen vypadne zrovna tady u vás. Ano.
1: Dobře, takže 10. února divadlo Broadway, lístky už jsou v prodeji.
2: Prosím vás, ne letos, rok 27, jako jo.
1: Tak logicky. Dáme si teďka nějakou muziku, čeká nás Mirek Černý, Chlap Zuzanka, a potom budeme pokračovat. A tentokrát to už tady bude až tak povídací, ale bude to spíše hrací, protože jak říkáme, je tady otevřená kytara a to nenecháme jen tak.
0: A srdce. A
3: otevřenou jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno stala hned si na Lelčina, když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáh láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do oka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dar, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval počsem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří prolec smích, pobouchač se sláh, ale já ji měl dřív. Stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jdej bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Tak to nejsme sami, nejsme opuštěni, ale jsme tu s Honzou. Honzo, Honza
2: ahoj,
1: Vančura je naším
2: ahoj,
1: hostem.
2: Ahoj všem, dobré ráno.
1: Tak Honzo, kde máš tu kytaru?
3: Kytaru mám tady, já si to sáhnu, já jsem ji zrovna vytáhl z vody.
1: Jo. Honza ji zrovna vytáhl z vody.
4: Nabobtnalá.
1: Je taková nabobtnalá, je takzvaně otevřená ta kytara a bude na ní pěkně hrát. Bude nám hrát jednu krásnou píseň, která se jmenuje Honzo jak? Hezky si ji uveď.
3: Jmenuje se Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Já bych jenom chtěl říct, že zítra začíná říjen a to je takový měsíc, který má pro mě nějaké význam.
4: Osobité kouzlo.
3: Své kouzlo, ano. Hezky jsi to řekl, Vladimíre.
4: Se učím
3: tak otázka je, jestli to je opravdu to kouzlo. Tedy já jsem v říjnu před x lety, před dávným, měl první svatbu.
1: První z kolika?
3: No ze třech, to už víme všichni, to není nic tajného.
4: Na tři cíli, že jo?
3: Tak první svatba v roce 75.
1: Jste si jistý?
3: Já jsem se ženil poměrně pozdě. No, takže to je taková říjnová událost moje, na kterou vzpomínám. A potom ještě jedna taková událost, na kterou vzpomínám, ovšem trošku jako s nostalgií a s jistým smutkem, protože to byl poslední měsíc v roce 89, kdy jsem viděl Tondu Hájka, kdy jsme seděli a povídali si a potom Tonda zemřel v listopadu 89. Takže vlastně tím pádem spočítej to rychle, Vladimír, kolik už je Tonda mimo?
4: No, hodně, bude to skoro 40 let.
3: Skoro 40 let, bez tří, myslím,
4: bez tří,
3: že
4: ano, ano.
3: Ano, ano. No, tak to je neuvěřitelný, přátelé. Tak samozřejmě to je ten, řekl bych, říjnový takový, jako říjnová vzpomínka a
4: pak byla revoluce. Já nevím, že?
3: Pak byla revoluce v listopadu.
4: Ano, ano.
3: V listopadu.
4: Aby se v tom červi znal.
3: Aby se v tom červi znal, v těch revolucích.
4: No v těch revolucích.
3: Ne, no tak byly některé, z kterých jsem se radši nevyznal, ano. Prostě, že jo, když já si pamatuju, jako když na nějakých zkouškách, jak jsme dělali za totality, ty,
4: myslím, říkalo,
3: rekvalifikační zkoušky.
4: Ano.
3: A tam jedna zpěvačka z jedné kapely nejmenované, když se jí ptali, jaký je rozdíl, proč se říká Velká říjnová socialistická revoluce, a byla v listopadu. Hmm. Proč to bylo? A ona se zamyslela a říkala, protože to bylo v noci.
1: Bystrá.
4: Ano.
1: Takže to dostala.
4: Tak mám radost, písnička, kterou nám tady
3: mám radost.
4: Zahraje.
3: No radost mám teda hodně a ještě bych jenom chtěl říct, že vlastně o Brudej jsme mluvili, tak to nebudu přidávat. Tato píseň napsal Mirek Černý, který vlastně Mirek byl před chvilkou na
1: mamách. Jo, chlap Zuzanka.
3: No to je krásný, věď. Já ani nevím, jestli to mám pořádně naladěný, aby jsme to, jak se jmenoval tenhle ten chlapík, František, nebo?
4: Který myslíš?
3: Ten, co se mu utopla kytara.
4: No, František. Ano.
3: V Vánek zlaté klasy hladí, z dálky září bílé šaty svatební.

0: sám v údivu si šeptám. Tudy jsem chodíval každý den. Pak se nahlas zeptám, jak tenkrát zase breptám. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Máš tady vajíčko, hraj perkuse.
1: Jsem chtěl začít teď.
0: Výborně. Vždyť já vím, jak sláma voní.

0: přemýšlet, jak z vás teď komu,
1: jak z vás teď komu
0: prozradit, že díky tomu,
1: že díky
0: mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Ještě jednou. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. A naposled. A už nespívej. Mám radost, že jsem zůstal. To nebylo osobní.

0: A víš, že to byla skoro sedmička, co jsi tam střihla?
1: To bylo velmi těžký.
0: No, no, no,
1: takový jako do jazzu. Do jazzu,
0: no, to bylo tak těžký, že vlastně ani nevěděla, co to je.
1: No, no, no, v podstatě jako, ale devítka by byla možná lepší.
2: Ale já tady pořád jsem, jako chlapci, jestli jste si nevšimli, pořád tady jako jsem. Jo.
0: No, no, ty jsi už... tady, ty jsi potřeba připomenout tou sedmou. No.
2: Jako já musím říct, že to už je podruhé, co Honza Vančura řekl a dost.
1: Stačí. Počkej, to bylo na mě.
0: Ne, ale to bylo kvůli tomu, že ten konec budu ano, sám, ano, aby si nebyl mimo,
1: Dando,
0: aby si nebyl mimo rytmus. Jako no.
1: Tam v tom Ritardanu se to zvolní.
0: Ritardanu, a víte o tom, že tenhle ten člověk vyštudoval ámu zpěv? Koncertní, ty máš koncertní?
1: Koncertní.
2: Takhle bylo to Vofous, ale no. Přiznejme si to, Vladimír.
1: Bylo to
0: Vofous. No, ale to já jsem Vofous udělal třeba Gimple taky.
1: No, jako, vidíš, no, jo, v prváku tě vylili, jo?
0: No.
2: Ale je to poznat. Ale tak
1: no,
2: dobře.
1: Zase dvě vysoké školy Honza Vančura. Málo kdo to ví teda.
2: Tak pojďme zpátky k muzice. Tak o koncertě už jsme mluvili, ten na nás čeká tady až 10. února. Pěkně jste nám tady zaspíval, tak za to teda jako ještě jednou moc děkujeme. To jsme si podle mě všichni náramně užili. Ale
0: já děkuju.
2: Určitě by si nás mohl pozvat i na nějaký bližší koncert. Předpokládám, že nebudeš teďka až do února odpočívat.
0: Bližší koncert je hned teď v sobotu v Konstantinových Lázních. Já bych jenom doplnil, že ta nová sestava, která se vykrystalizovala letos, v letošním roce, začínalo to na Broadway. Dneska už jsme usazení v těch postech té kapely. To je prostě nádhera, prostě skvělí muzikanti. A teď máme Konstantinovy Lázně a potom máme Parník.
1: No vidíš,
0: s Davidem Fiedlerem, Parník.
2: To už je ale vyprodáno, to už je vyprodáno, takže...
0: Dobře,
2: tam,
0: no tak... No,
2: tam bohužel nemůžeme
0: zvát. Ne, tak prosím vás, nechoďte tam.
1: Ne, počkej, jako ne. My to uděláme, my to budeme inovovat.
2: Vy, co máte lístky, tak samozřejmě přijďte.
1: Budou se půjčovat rafty a gumové čluny.
0: Vy, co máte lístky, taky předejte ten, který nemají.
1: Ne, ty rafty a gumové čluny budou takhle jako paralelně podél toho parníku.
0: Jo, podél parníku budou tleskat jako.
1: Tleskat nebudou, protože budou pádlovat, že?
2: Jo, celý lobe uspaný.
0: Pojedou.
1: No pojedou.
0: Já myslím, že budou stát na nábřeží a pobřeží. Ne, že budou špalíry. No.
1: To budou, ve tvém případě určitě.
0: Ne, to ne. No špalíry ano, ale to mě povezou na lafetě a bude konec.
1: Samé ženy. Tak.
2: Takže Konstantinovy Lázně, tuhle sobotu si říkal.
0: Ano, tuhle sobotu Konstantinovy Lázně. Je to festival Jablek. Festival Jablek.
2: Na festivalu Jablek budeš hrát.
0: Na festivalu Jablek, no tak jsem jako jablíčko. Ty máš krásně červené tvářičky.
1: Jenom na kousně, kam se to zase dostává.
2: Dobře,
1: výborně.
2: Dobře, zpátky k těm koncertům. Tak možná, že byste chtěli taky vyrazit na nějaký koncert a třeba zrovna toho 10. února do divadla Broadway, kde bude Honza slavit 80. Svojí. 80.
0: A čí jinak?
2: No nevím, vůbec mi to k tobě nějak nejde, ta 80.
0: Přátelé, představte si, že budu slavit 80. svoji, jak říkala Katka.
2: No, takže no. Svoji
1: prostě
2: 80.
1: To je jako zavádějící.
0: No tak dobře, kdyby řekl, budu slavit 80. a ty vlastně máš dobrý dotaz jako čí, že
1: no,
0: jo?
1: No.
0: No to, jak říkal ten úžasný chlapík Jan Verich, říkal, ona měla jednu nohu kratší než kdo? Že jo, tak to je něco podobného.
2: Takže Honzova 80. 10. února v divadle Broadway a vy tam můžete být, protože my se vás teďka ptáme na jednu otázku a vy můžete získat dva lístky na tento koncert. Otázka
0: no, ale víš co,
2: zní...
0: uděláme to velkoryse, já dám 4 lístky.
2: 4 lístky, ty se bojíš, že tam nikdo nepřijde, tak chceš, tak aby tam
0: nebo víte, co
2: byl.
0: Vážení přátelé, dávám 500 lístků.
1: Ne, udělat to.
0: Ne, už se to prodává, můžete si kliknout, Broadway prodává, jsou spokojeni a letošní koncert Funuru byl totálně vyprodaný.
1: To víme, samozřejmě.
2: Tak ty 4 nejhorší vám dáme.
1: Ne, Honza říkal, že když jsem bude chodit obden, tak do toho termínu v roce 2027 po těch 4 lístkách se to zaplní docela.
2: Dobře, takže otázka zní, přátelé, jak se jmenují synové Honzy Vančury?
0: No to jsem vlastně tady říkal.
2: Zmiňoval tři syny, o dalších nevíme, ale tři synové jsou jako jasní, jo? Takže pokud znáte jejich jména, tak můžete teď zavolat na 210 323 333 a někdo možná už ta jména zná. Country Radio, hezké dopoledne.

0: Trochu někdo se zaleknul.
1: Ztratil ten papírek s nápovědou.
0: Tak zkuste svoje štěstí, protože ve hře jsou, jak říkal Honza, 4 lupeny. Tak jak se jmenují synové Honzy Vančury? Pokud jste dobře poslouchali, anebo to dokážete rychle
2: najít. Já bych to doplnil, prosím vás, jestli napíšete Vančura, tak to se trefíte, ale my jsme se ptali na
1: křestní jméno.
2: Jména křestní, že jo?
0: No, tak na křestní jméno, tak nikdo to neví, ale...
2: Mohl bych to trošku přiblížit?
1: Jako iniciály?
2: Jsem Jan Vančura, jsem J.V.
1: Ano.
2: A všichni moji ostatní synové jsou taky J.V., to proto, aby jsme nemuseli přešívat ty vyšívky na poštářích.
0: J.V., jako že jste vy J.V.ní.
2: No, když se tak na tebe koukám, tak jsem z toho pěkně vyjevený.
1: A to ještě neviděli tví synové.
2: No, neviděli, no. Ona taky neví, jak se jmenujou.
0: Country Radio, hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
3: Petra.
1: Tak Petro, jak se jmenují tři synové Honzy Vančury?
3: No, jsou to tři Ječka, Jakub, Jonáš a Jan.
2: Výborně.
0: No, Jakub, Jonáš a Jan je správná odpověď.
2: Jakub, Jonáš a Jan, to je Petro.
0: Takže
2: hezky.
0: Správná odpověď a to znamená, že máte 4 lístky od Honzy Vančury přímo. Tak jakou máte radost? Ukažte, jak velkou.
3: No, tak to je nádhera, to bude krásný.
0: Koho sebou vezmete?
2: A tak já...
1: 3 dcery.
2: No tak stačí, když vezmete jeden už je ženatý. Stačí, když vezmete 2 dcery, jeden už je ženatý. Ale počkej, já jsem jenom chtěl
1: svobodný,
2: říct...
1: Ne?
2: Já jsem zase svobodný už po třetí.
1: No, tak vemte 30.
2: Vlastně po čtvrtý. Před první svatbou jsem byl svobodný a teď po třetí svatbě jsem taky svobodný.
0: Tak
3: já mám jenom jednu a nezletilou dceru, takže to ne.
0: Jo, tak tu neverte.
2: Ne, to ne.
3: Ale možná...
1: To až bude Honza slavit 90.
2: Ne, klidně ji vemte, tak to, když budete pořád v hledišti, tak ji vemte. Ale víte, určitě se zastavte. Petra je to, že jo? Vy jste Petra.
3: No. Tak. A jsem svatá, zaživa jsem se stala svatou, prosím.
2: Svatá Petra?
3: No.
1: Honza je taky svatý.
0: ale já mám teďka poslední 2 minuty.
1: Ne, až od 80 prej bude.
0: Tak Peťo, my gratulujeme, vydržte na lince, 4 lístky jsou vaše, přímo od Honzy
3: Vančury.
0: Já mám
3: radost,
0: děkuji.
2: Petro, mějte se moc krásně a hodně zdraví a užijte si další dny babího léta.
0: No a vydržte to do toho 10. února, že Honzu uvidíte. No protože teď to těšení je velký.
1: Tak jo, vydržte to. Mějte se krásně, díky za telefon.
0: No tak Honzo, my se s tebou musíme rozloučit. Gitara pěkně hrála. Ty jsi i docela dobře zpíval, docela ti to šlo.
2: Já jsem čekal, že to doplníš teda.
0: Jako docela to šlo, musím říct, že...
1: Jo, ne, bylo to krásný, tak díky
2: já zase,
1: tomu, že ty do toho zpívala.
2: Vláďo, promiň, ale já zase vzhledem tomu, že vím, že Kačenka je totálně hluchá.
0: Jsem se totálně hloupá.
1: Ne, to není, to musím potvrdit.
2: Totálně hluchá, tak vždycky, ať zpívá kdokoliv, tak prostě furt je to pro ní dobrý.
0: Hele, to bylo hezký, to bylo moc hezký. Na to, že ti táhne na 90, ještě u mě umíš hezky mluvit. Tak
2: vlastně.
0: Děkujeme Honzíku za tvoji návštěvu, budeme se těšit.
2: Já děkuju za pozvání.
0: 10. února na tvém koncertě, možná, že do té doby ještě dorazíš, ne, rozdat nějaký lupen.
2: No určitě, dorazím, dobrou náladu, tu mějte hlavně vy, protože já vím, že jí máte, vy dva jste senzační, já vás poslouchám, když jsem tady, teda vás poslouchám. Jako je to dobrý, fakt.
1: Díky, no.
2: Daří se vám.
1: Byl kompliment.
0: Děkujeme, měj se pěkně, budeme se těšit zase na návštěvu.
2: Všechny posluchače a zachovejte přízeň nejen Country Radio, ale i plavcům Honzy Vančury a mě osobně. Díky, ahoj.
1: Určitě, zachováme všichni.
4: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: No, dneska budete mít strašně málo času na to, abyste nám odpověděli na ranní otazník Country Rádia. Se nám to tady s Honzou trošku protáhlo.
2: Ale to vůbec nevadí,
1: samozřejmě. Ale téma pro vás připraveno máme a odrážíme se od Mezinárodního dne překladatelů, který máme právě dnes.
2: Ano, a s tím překladatelstvím samozřejmě souvisí také dubbing, protože my jsme dubbingovou velmocí a koukáme se na filmy, které jsou nadabovány skvělými herci. Samozřejmě dodnes se udělují ceny Františka Filipovského za dubbing, ale ten dubbing není vždycky. Kolikrát jsou fakt velmi krásné a dobré bijáky, které si zaslouží, aby nebyly byť dobře předabovány, a spíš tam běží takové ty titulky a člověk si může třeba i z těch naučných možností ten film pustit pěkně v originále.
1: Ale já si myslím, že hodně lidí jako dává přednost, jako když by si mělo vybrat mezi titulky a dubbingem, že si vybere spíš ten dubbing, což je někdy jako, musím říct, že chyba, ale dneska už existují i streamovací platformy, to jsou vlastně takové ty aplikace, kde si jako zaplatíte, že budete sledovat nějaké filmy, které tam jsou jako aktuálně nahrané. Je to taková jako videotéka, abych tak řekla. Ale vy si to jako zaplatíte a tam je spoustu filmů primárně jako z titulky. A taky je to úspěšné, takže asi záleží člověk na člověku, jako, ale spíš bych řekla, že třeba starší generace, nebo jako starší lidé spíš inklinují k dabovaným filmům a ta mladší generace spíš jako k těm titulkovým.
2: No, ať je to, jak chce.
1: Uvidíme, jak to bude.
2: Jak to bude v rámci vašich odpovědí, protože my se vás dnes ptáme, jestli se díváte na filmy z titulky.
1: No, uvidíme, jestli to skutečně bude tak, jak si to tady myslíme, nebo jestli to bude úplně jinak. Třeba nás úplně překvapíte.
2: Jsme moc zvědaví. Teď už Věra Martinová.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon in all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Staříčký šerif už líně prdlku volá. A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Titulky nebo dabing. Kdybyste si mohli vybrat, tak jak to je? Koukáte se ještě na filmy nebo třeba na nějaké dokumenty z titulky?
2: Některé ty odpovědi jsou takové jako kompromisní. Napsal nám třeba Pavel, dobrý den, já podle toho, co je to za film. Když jde o hodně vizuální film, tak mám raději dabing, protože když čtu titulky, tak se nemůžu soustředit tolik na obraz. No a u ostatních filmů jsem někdy spokojen i s titulky.
1: Já už jsem starší generace, ale mám raději v současné době titulky. Ty rychlodabingy v televizi, těm není moc rozumět. Pro mé uši drmolí. Ovšem ty starší dabingy, ty jsou nepřekonatelné. Napsal nám Jum.
2: No, napsal nám třeba Alena a tenhle bych dal jako vítězný. Milé Country Rádio, Kačko a Vláďo, zrovna ještě chci pozdravit Honzu Vančuru, i když tady u vás v studiu asi nebude, tak my ten vzkaz samozřejmě vyřídíme. Co se týká dabingu a titulku, tak já nemohu dopustit na titulky, protože díky titulkům jsem se naučila docela ostojně anglicky.
1: Já musela číst.
2: No. Jo, ale tady je ten podtext toho, že v podstatě, když posloucháme jako tu řeč, na kterou se soustředíme a kterou se třeba učíme, tak nám to hodně v té výuce pomůže a tohle se mi právě velmi líbilo, protože je to podtrhl ta má slova z toho předcházejícího.
1: No určitě, určitě. Tak já můžu potvrdit, že třeba britská angličtina mému uchu velmi lahodí a ano. Strašně mě to baví jako poslouchat a číst ty titulky u toho. Tak možná, že i ty anglické, právě britské filmy jsou i u vás number one takzvaně.
2: Tak se nám ozvěte a máte u nás zárek. Děkujeme.
1: Naděja Urbánková, závidím, to je muzika, která vás čeká. Kdybys byl

0: Punková písnička Závidím, krásný hluboký podtext této písně nám uzavírá pomalu, ale jistě vysílání s Kačkou a s Vláďou.
1: Po 10. hodině už tady bude Milan Schmidt a nese sebou desky od Honzy Vyčítala, od Radima Flendra nebo Rangers.
0: Mějte se moc hezky a zítra úderem 6. se opět budeme těšit na slyšenou. Teď se vám daří.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 stupňů Celsia.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zítra začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Ceny energií na burzách před zimou výrazně rostou a reagují na to i dodavatelé plynu a elektřiny. Už koncem srpna zdražil některé fixované smlouvy největší dodavatel elektřiny ČEZ a v půlce září i další dodavatelé. I v současné době ale najdeme dodavatele, kteří nabízejí stále zajímavé ceny na 1, 2, popřípadě 3 roky. Výhodné fixace tedy ještě nezmizely. I když to zrovna teď vypadá, že venku je teplo, tak topná sezóna je tady. Večer už je zima. Luděk Savana Urbánek má důkaz.
2: Tak už to začalo, budíš teplo, řekli si brněnské teplárny a otočili kolečkem tepelného rozvodu. Od včerejška se topí, letošní topná sezona začala o něco dříve než ta loňská. Podle prognóz našich meteorologů už má být nadále chladné počasí. Významnou roli v letošní topné sezóně bude mít také nový zdroj na biomasu na provozu Brno-Sever. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Luboš Dvořák nahlédl za plot Škodovky v Mladé Boleslavi a zjistil následující.
3: V automobilce Škoda Auto personální změny připomínají dávné pověsti o určitém zvířecím druhu opouštějící potápějící se loď. Tak třeba Slováka designéra Kabáně přetáhlo BMW a pak Asie. Mluvčího Čecha Koteru zlákal válečný průmysl a nyní samotného šéfa Škody Němce Celmra si koupili Číňané vlastnící švédské Volvo. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Čeští fotbalisté ve druhém utkání skupiny A 3 Ligy národů prohráli doma s Anglií 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem. Připomenu, že v sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí,

za lásku dát. Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

nám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a já opět volám na místo, kde se můžete skvěle pobavit, a konkrétně volám ředitele Městského společenského domu v Kolíně Zdeňka Hejduka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: Díky za pozdrav a volám proto, že jsem už zahlédl plakát na Zálapský hudební festival, takže povídej, o jaký festival jde, o co jde?
2: To si zahlédl dobře. Zálapský hudební festival vznikl tady v Kolíně a první ročníky se odehrávaly v hospodě u Vodvárku a tuším, že to bylo na záchranu nějaké hospody, která se nachází tady poblíž Kolína. A letos ty kluci, kteří to tam dělali, tak oslovili mě, že už by si to zasloužil jakoby důstojnější prostředí a trošku i něco jiného. Takže jsme to udělali tady u nás jako v Městském společenském domě alias v Kulturáku.
1: Jasně. Na co se můžeme v Kulturáku těšit? Jaký kapely tam vystoupí?
2: Tak vystoupí kapely, které si myslím, že tady Kolíňáci a nejenom Kolíňáci znají, a to je country kapela Trampoty, Sklenka, která hraje taky skoro všechno, Bílý tesák, což je kapela Petra Priznice, což je rocker a metalák, ale dělá si radost country hudbou, no a pak samozřejmě tobě známá dobře kapela Stan Johnny.
1: Jasně, tak vlastně všechny kapely, které jsi jmenoval, dobře známe, protože Trampoty tu byly několikrát u nás v Country rádiu, dokonce jsme s nimi oslavovali krásné výročí, no a Bílý tesák Petr Priznic dokonce soutěžil tady u nás v soutěži velmi úspěšně a dodnes hrajeme jeho skladbu, no a moje kapela Stan Johnny, kterou si mohou posluchači také poslechnout ve vysílání Country rádia, to už jsme představili mnohokrát, takže to vypadá dobře, tak povídej, kdy můžeme na tenhle ten festival přijít a kam přesně?
2: Tak, festival se uskuteční v sobotu 10. října, začíná v 19 hodin a jak už jsme mnohokrát říkali, nebo několikrát říkali, je to v Městském společenském domě v Kolíně, což je přímo na náměstí v Kolíně, hned vedle radnice.
1: Tak Zdeňku, děkujeme za pozvánku, já tam budu, to je jasný, to vychází z toho, co jsme říkali, a budeme doufat, že se nám to všechno povede. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuji za oslovení a doufám, že se tady sejdu s co nejvíce country posluchačí. Měj se hezky, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Trochu dopravních informací mezi 10. a 11. Na trati 196 z Českých Budějovic do Lince budete přesedat na autobus, pokud jdete do Rakouska, a sice náhradní autobusová doprava je mezi stanicemi Pregarten Linz. Takže v těchto místech počítejte tedy s přesedáním na autobusy. A teď se dívám na dálnice. Staré známé místo 61. kilometr na D0 ve směru k D1, srazilo se tam osobní a nákladní auto, počítejte se zdržením. D35, 245. kilometr ve směru na Hradec Králové. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Došlo tam k nehodě s únikem nebezpečné látky, takže i tady to bude nějakou dobu trvat. Je to konkrétně náklaďák havarovaný a nějaká ta rozlitá látka po vozovce. Takže pozor na to, projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
2: Country Radio. Láska má, je láska má.
3: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
2: A svítí na tvou lásku nepěno.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Country Rádio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia. Je opět čas na naši toulku. A tak se díky našemu tradičnímu přispěvateli a známému motoristickému novináři panu Karlovi Beránkovi podíváme do Libereckého kraje na kostel svatého Šimona a Judy v Žebřidicích. Na mírném návrší, severně od silnice procházející obcí Žebřidice, stojí kostel svatého Šimona a Judy. Stojí v místě původního dřevěného kostela, jehož existence je doložena k roku 1352. Tehdy šlo o dřevěnou stavbu, která tam v různých podobách stála až do počátku 70. let 17. století. Tehdy se hrabě Christoph Rudolf von Breda, majitel panství Lemberg, k němuž Žebřidice náležely, rozhodl zásadně obnovit tamnější kostelní okrsek. Kromě fary nechal postavit zejména zcela nový, raně barokní kostel. Autorem stavby byl zřejmě hraběcí stavitel César Biot, který ve stejné době přestavoval i bredovské rodové sídlo. Kostel je ve tvaru obdélníkový, jednolodní, má polokruhový presbytář a v západní části hranolovou věž. Na hranách je věž obložena kvádry. Na věži je helmice s dvojitou lucernou, krytá je břidlicovými destičkami. Ve štítu je socha svatého Floriána. Kostel tehdy byl zřejmě vybaven i novým vnitřním zařízením, které bylo obnoveno v následujícím století. Naposledy byl novými farníky opraven v roce 1948, jak dokládá letopočet nad západním portálem. Poté ale postupně chátral. Tento proces vyvrchl jeho úplným uzavřením v roce 1963. Od roku 1966 je kostel společně s farou chráněn jako kulturní památka. Přesto postupně již od poválečného období podléhá neustálé zkáze. Havarijnímu stavu se rozhodla zamezit obec Křižany Žebřidice. Po dlouhých letech vyjednávání celý unikátní areál koupila ve snaze jej v budoucnu zachránit. Více informací o kostele svatého Šimona a Judy v Žebřidicích hledejte například na webu cokolivokolí.cz. Panu Karlovi Beránkovi velmi pěkně děkuji za skvělý tip na toulání. Pěkný den vám všem přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.

holky jinak koukali, dva co kecám se rděli, a my k tomu zpívali a za to furu směli. Dvě čtyřky hezky za sebou, pořád byl mladej svět, to nohy ještě nezebou, aby je člověk plét. A pak přišly dvě pětky, to bylo jinačí, já šmíroval jsem dětky, zdá ještě skotačí.

0: Pacifik a malý velký muž. Pokud se nepletu, tak Pacifik má dnes jeden ze svých potlachů v Malostranské besedě. Nevím, jak je to tam z lístky, ale jen tak to připomínám, kdybyste náhodou měli možnost se tam dostat, tak to určitě bude stát za to. Bude to zase i s hosty. My jsme konec konců i zvali v našich kukátkách Country Rádia. Možná dokonce, že nějaká další pozvánka na hezkou muziku vás zaujme už za chvíli v kulturních typech, které pro vás má Tereska. Do té doby si ovšem dáme ještě také předpověď počasí. Posloucháte Country Rádio a právě teď je 10 hodin a 58 minut. Hezký den.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 stupňů Celsia.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Country Radio.
1: Country Radio.

0: 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: 45 let v rekonvalescenci. Jinými slovy, budeme slavit narozeniny v příjemných prostorách bývalého Rikatáda. Ve čtvrtek 18. října od 19 hodin a 30 minut. Oslavencem bude skupina rekonvalescence a ještě připomenu, hudební klub Riko najdete v ulici Pod Hájkem na Praze 8. Pokud máte rádi poctivou country muziku, tak si přijďte užít večer s kapelou Darebáci do hospůdky u 6 strun v Písku. Čeká vás večer plný country muziky a skvělé zábavy. Do svých country diářů si zapište datum 2. října 20 hodin. Moštování na semenci, to je báječná akce, která k podzimu patří. Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci, to je moštování. Přijďte 3. října už v 10 dopoledne do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program najdete na muzeumsemenec.cz. Koncert pro radost proběhne v sobotu 3. října od 20 hodin v hudebním klubu Válec na Polské ulici v Praze. Pozvání do Válce přijali a hudební radost budou rozdávat kapely Jakub Kořínek a Katka Misíková z hosty z Plzně a Soften Disharmony z Berouna. Vstupné je dobrovolné a začínáme ve 20 hodin. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Tam, kde leží

0: Radkem Country Rádia.
1: Po nějaké době zdravím opět na telefonu Petra Teringla z Klubu českých turistů z Prahy. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Co pro nás máte tentokrát?
2: Na 1. října jsme připravili pochod Prahou 12. Mm-hmm. To je tradiční pochod, který vždycky vedl z Braníka do Modřanské Rokle, ale letos má úplně novou trasu. Ne, teda úplně. Startuje jinde. Startuje na zastávce autobusu Komořany. Mm-hmm. Tam mají některé linky autobusu i konečnou. Trasa vede přes Točnou okolo letiště a potom už se připojuje na známou trasu Modřanskou Roklí. Mm-hmm. A cíl je vždycky tradiční. Na hřiště národně házené v Modřanech, tam mají házenkáři klubovnu s nabídkou občerstvení a turisté jsou v té klubovně vítáni. Mm-hmm. Trasa je tentokrát kratší, má necelých 6 kilometrů, protože se už brzo stmívá a cesta kolem skal na začátku Modřanské Rokle by podle mě nemusela být úplně příjemná.
1: No, to by mohlo být dokonce i nebezpečné, takže jasně, chápu. Tak i krátká procházka lepší než žádná, tak nás pozvěte ještě jednou, respektive zopakujte, kde máme v kolik být?
2: Start mezi 4. a 6. odpoledne, čtvrtek, 1. října na zastávce autobusu Komořany.
1: Petře, i tentokrát děkujeme za pozvánku, přeji hezké dny a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na pár polodenních výluk, které byste měli vzít na vědomí během dnešního dne. Pačujov Nepomuk, Týniště nad Orlicí Opočno, Šumperk, Zábřeh na Moravě a Olomouc, Domašov nad Bystřicí. To jsou místa, kde budete také dnes přesedat na autobusy. Teď ještě rychlý pohled na dálnice a sice začneme na Pražském okruhu, kde jsme měli hlášenou dopravní nehodu. Vypadá to, že v tuto chvíli stále ještě aktuálně platí to, že na 61. kilometru ve směru k D1 je překážka na vozovce v podobě havarovaného osobního a nákladního auta. To samé platí i na D35, jak už jsme varovali na 245. kilometru ve směru na Hradec Králové, je havarovaný nákladák a neprojezdný pravý jízdní pruh, navíc rozlitá nějaká látka na vozovce. No ale jinak přibylo něco dalšího, hromadná nehoda, respektive nehoda dvou vozidel je na D5 na 34. kilometru ve směru na Prahu, policie jede na místo, na D8 na 6,5 kilometru ve směru na Prahu je neprůjezdný jízdní pruh pro pomalá vozidla, tam je také nehoda dvou osobních aut a na D11 na 54,5 kilometru ve směru na Jaroměř je také dopravní nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh, je tam osobní auto, respektive dvě osobní auta v levém jízdním pruhu v omezení navíc, takže tamto zdržení bude trošičku výraznější. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Eména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak to byl velký sympaťák Petr Spálený. Trápím se, doufám, že vy se netrápíte. Pokud vás trápí jen to, že budete zítra muset stávat zase velmi brzo, tak vám to trápení trošku ulehčíme, a sice tím, že vás pozveme na ranní show s Láďou a Kačkou, protože hned se s nimi stává lépe a trápení bude o to menší. Takže anonce na zítřejší den je právě tady, pak si dáme Věru Martinovou, stihneme Petra Kocmana, určitě i Žalmana a spol. A možná i Tomáše Linku, no uvidíme, jak to poběží. Příjemný poslech a tady pozvánka na zítřek.
1: Zítra slaví půlkulaté narozeniny Jiří Suchý. A tak si o něm budeme povídat, hrát jeho písně a připomeneme si, na jakých snímcích se podílel. A taky budeme zpívat v soutěži Dospíváš to. A hádat známou osobnost v naší soutěži Oznáte, kdo jsem. Už zítra ráno v 6 budeme připraveni zpříjemnit vám den. Těší se na vás Kačka s Láďou.

0: Tak přátelé, právě teď končí dopoledne. Tohle byla poslední písnička, kterou jsme si dopřáli. Před námi polední menu. Samozřejmě hodinka plná české muziky, jak jste zvyklí většinou, a také nějaká ta jednoduchá soutěž. Všechno ostatní si řekneme po celé. Do té doby ještě další zprávy Country Rádia a také předpověď počasí. Takže jak se nám vyvíjí to naše babí léto?
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 stupňů Celsia.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country Rádio. To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
5: Měl šaty z módy, vyšlý snad. V tom se nevyznám. A unavenej na zem pad. Žlutej mdi vyznám.
4: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
6: Já mám žíze, věčnou žíze.
4: A náš hospodský Jarda, jestli prý má na zaplacení.
6: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
4: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Je tady podzim a k podzimu neodmyslitelně patří dyně. Farmáři je čím dál častěji prodávají formou samoobsluh nebo přímo ze dvora. Zákazníci si mohou pro tykve přijet kdykoliv a sami potom podle počtu kusů nebo váhy zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódu. Takový prodej už několik týdnů funguje třeba v Bochovicích na Třebíčsku. V Praze a v Brně se má 2. a 3. října konat ilegální sjezd až 1000 tuningových aut. Policisté to prý zjistili ze sociálních sítí. Kvůli srazu speciálně upravených vozů se připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne skoro celé České republiky. Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí a policie zapojí i drony. Za záchranáři do Brna se vydáme se Savanou. Budou tam mít totiž novinku.
2: U Aničky budou jezdit na elektriku. Vozový park fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má novou elektrickou záchranku. Vozidlo je určeno především pro přepravu pacientů v rámci města a jde o první sanitku svého druhu v republice. Novinářům to sdělil mluvčí nemocnice Jiří Erlebach s tím, že sanitka přišla zdravotnické zařízení na necelé 2 miliony korun. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Liberci umí zatočit s autovraky. Tady je Luboš Dvořák.
3: Dražby nepojízdných aut pořádá liberecká radnice každoročně už po páté. Letos se prodalo všech 21 nabízených autovraků, jejichž vyvolávací ceny byly od 500 do 3000 korun. Licitovalo se o všechny. Celkem dražba vynesla 250 000 korun. Výtěžek radnice použije na úhradu alespoň části nákladů za odtahy. Luboš Dvořák, Liberecko.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Třince i v 6. kole extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku extraligy stříborovým náskokem nad Pardubicemi. Ty porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škodovka. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci. Výsledek 5-4. To byl včerejší hokej a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

do 9. minuty po 12. hodině. Já vám přeji dobrou chuť k obědu, příjemný poslech a také hodně štěstí pro ty, kteří budou soutěžit. Písničky Vabyho Daňka, Jindry Šťáhlavského a Vojty Kyďáka Tomáška ukrývají nenáročné tajemství v textu. Kdo ho objeví a dovolá se jako první po odehrání třetí písně na 210 323 333, i dnes na něj čeká taková ta proslulá cedulka na plot, že vám hlídá nemovitost Country Pes. Opět drobná, ale příjemná cena pro toho, kdo rád soutěží. Takže Vaby Daněk a Jsem holej. To je první písnička, kterou vám právě teď posíláme. No a vyhledejte, co má společného s písněmi Jindry Šťáhlavského a Vojty Kyďáka Tomáška.

0: Tak to byla tedy třetí soutěžní píseň. Já myslím, že vás asi nemohla zaskočit ta dnešní soutěžní otázka, že to bylo poměrně jednoduché. Telefon s číslem 210 323 333 je tu pro vás, takže vy neváhejte a volejte a vysoutěžte si tedy tu cedulku, o které byla řeč. Já beru telefon už tuto chvíli a přeji vám dobrý den. Tady je Milan Country Radio. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Martin od Starý Boleslavy.
0: Dobrý den, Martine od Starý Boleslavy, já myslím, že dneska to bude rychlý, ne? Co vy na to?
1: Já myslím, že všude je spousta bavlny.
0: Jasně, je to tak, tleskám. Bavlna, to je to slovíčko, které spojilo všechny tyhle ty písničky, opravdu jí bylo všude spousta, dokonce i v těch názvech. Jindra Šťáhlavský zpíval Pole s bavlnou a Vojta Kyďák Tomáčko zase Česačů bavlny bal. Jediný, kdo udělal výjimku, Vaby Daněk Jsem holej, ale ten zase zpíval, že ceny bavlny jsou dole, takže je to celkem jasný. Já vám gratuluju. Máte pejska?
1: Nemám, mám kočku. Country kočku.
0: No, budete muset trošku zapojit fantazii a dokreslit cedulku, ale jinak to klapne, já myslím. Tak jo, tak vydržte chviličku a já vám řeknu co a jak, jo?
1: Děkuji.
0: Taky, vám taky. Dobrou chuť k obědu pro vás, pro všechny a poslechněte si, co vás čeká dále. Robert Křesťan, Epidemie, Jiří Grossman, Pozdní sběr, Petr Bende, Pavel Dobež, no řekněte sami, já myslím, že skvělá společnost.
2: Polední menu na Country Radio.

Jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: No tak vele známá píseň Hej šup námořníci a KTO dovedla nás přesně do půl jedné, tak želáme se nám polední meny, no a polední meny zlomíme gratulací k dnešnímu svátku. 30. září v kalendáři napsán Jeroným, skoro se nám to rýmuje celé. Jisté je, že pozdní sběr bude tedy hrát všem Jeronýmům a my přejeme všechno nejlepší.
1: Když padají hvězdy

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

0: Mary Lou.
1: Tak já jsem v Nashvilleu byl, tohleto město hudby, countryové hudby je naprosto krásné, skvělé, je tam spousta atrakcí, které pro člověka, který má rád country, jsou opravdu výjimečné. Kdo tam byl také, dám jistě zapravdu. No, kdo se tam zatím nedostal, tak třeba by ho mohl alespoň potěšit pořad, který je připraven na dnešní 19. hodinu, jmenuje se Country Time a právě i informace z Nashvilleu tam v podstatě najdete, protože Country Time je o americké muzice, připravuje ho pravidelně Miloš Keller a kromě toho, že jsou tam tedy hitparády starší, tak jsou tam i ty aktuální, tedy dá se říci v přeneseném slova smyslu, že jsou to jakési zprávy z Nashvilleu zcela aktuální. Teď si dáme muziku, která tedy z country nemá v podstatě nic společného, ale zase už prakticky zlidověla a je moc krásná. Jmenuje se ta píseň V stínu kapradiny.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16. Zítra čekáme většinou polojasno, večer oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zítra začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 halířích za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Ceny energií na burzách před zimou výrazně rostou a reagují na to i dodavatelé plynu a elektřiny. Už koncem srpna zdražil některé fixované smlouvy největší dodavatel elektřiny ČEZ a v půlce září i další dodavatelé. I v současné době ale najdeme dodavatele, kteří nabízejí stále zajímavé ceny na 1, 2, po případě 3 roky. Výhodné fixace tedy ještě nezmizely. I když to zrovna teď vypadá, že venku je teplo, tak topná sezóna je tady. Večer už je zima. Luděk Savana Urbánek má důkaz.
2: Tak už to začalo, budíš teplo, řekli si brněnské teplárny a otočili kolečkem tepelného rozvodu. Od včerejška se topí, letošní topná sezona začala o něco dříve než ta loňská. Podle prognóz našich meteorologů už má být nadále chladné počasí. Významnou roli v letošní topné sezóně bude mít také nový zdroj na biomasu na provozu Brno-Sever. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Luboš Dvořák nahlédl za plot Škodovky v Mladé Boleslavi a zjistil následující.
3: V automobilce Škoda Auto personální změny připomínají dávné pověsti o určitém zvířecím druhu opouštějící potápějící se loď. Tak třeba Slováka designéra Kabáně přetáhlo BMW a pak Asie. Mluvčího Čecha Koteru zlákal válečný promysl a nyní samotného šéfa Škody Němce Celmra si koupili Číňané vlastnící švédské Volvo. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Čeští fotbalisté ve druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem. Připomenu, že v sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Krásný poslech Country Rádia i po 13. hodině vám přeje Milan Schmidt, Pavel Bobek a Falešná karta nám všechno zahájili. Muziky je stále připraveno dost a dost, než se k ní dostaneme, tak také pozvánka na koukátko Country Rádia. Venku je krásné počasí a právě babí léto je ideální k procházce poblíž jedné z rezervací, takže připomenu pozvánku, kde je opravdu moc hezky. Z té muziky tedy potom František Nedvěd, Michal Tučný, Fade Hill a nebo Michal Horák a Sandra Nováková. Hezký poslech.

protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: rokem Country Rádia.
1: Po delší době volám pana Dostála z České krajiny, abychom hovořili nejen o Milovické rezervaci, ale primárně možná o ní uvidíme. Dobrý den, pane Dostále.
2: Dobrý den.
1: Já se chci zeptat, co je u vás nového, protože to, že se začíná příroda asi barvit krásnými barvami, to víme, ale zajímá nás také, co na to zvířátka.
2: Určitě po tom velmi suchém a parném létě jsou zvířata v rezervaci spokojenější s tím, že jednak prší po dlouhé době, za druhé jsou příznivější teploty, ale to období toho babího léta není příznivé jenom pro zvířata, ale také pro návštěvníky. Určitě babí léto patří ke dvěma vrcholům návštěvnické sezóny v Milovické rezervaci. Kromě jara, kdy se rodí mláďata, je právě to babí léto, ten hezký teplý podzim, jedno z těch období, které určitě doporučujeme, aby si návštěvníci nenechali k návštěvě Milovické rezervace ujít.
1: Jak se teď chovají vlastně ta zvířata, ty kopytníci? Já vím, že už jsme jednou mluvili o tom, že jim jako chlad nevadí, takže se na zimu v podstatě těší.
2: Přesně tak. Oni v této době jsou aktivnější, než byly právě třeba o prázdninách, kdy v těch 40-stupňových vedrech ta zvířata zalezla někam do stínu a návštěvníci, kteří v tom extrémním počasí přijeli, tak většinou neměli úplně šanci je vidět, protože zvířata byla schovaná. Takže právě teď to zvířata návštěvníkům vracejí a jsou vidět výrazně lépe než právě v těch letních parnech.
1: Mm-hmm. My stále hovoříme o tom, že v Milovické rezervaci, případně v dalších rezervacích je něco k vidění, ale abychom byli úplně konkrétní, pokud bychom se chtěli tedy podívat a vidět něco zajímavého, tak kam přímo bychom měli vyrazit a kdy je to nejlepší?
2: Určitě doporučujeme vyrazit do Milovické rezervace s možností zaparkování v Ostravské ulici a návštěvníky potom čeká několika kilometrová okružní stezka kolem rezervace. Každý samozřejmě může ujít podle svých sil a představ s několika vyhlídkami, ze kterých návštěvníci zvířata mohou vidět. Takže to současné počasí je určitě pro návštěvníky lákavé.
1: Já se na podzim těším, já mám podzim rád, jednak ty barvy mi dělají dobře a přesně tak podobně jako vaši svěřenci Velká horka příliš nedávám, takže si užívám podzim a babí léto. Doufujeme, že se nám letos vydaří. Já vám děkuji za pozvánku, informace a těším se na slyšenou příště.
2: Také moc děkuji, na shledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady informace z dopravy, pojďme se podívat na koleje. Mám tady zprávu, že až do zítra prakticky budete na trati 196 z Českých Budějovic do Lince přesedat na autobusy, a to v úseku Pregarten Linz. Takže pokud jste se rozhodli si zpříjemnit babí léto návštěvou Rakouska, počítejte s tímto opatřením. Koukám i na dálnici.

0: Nice a vidím, že momentálně na D0 stále platí na 61. kilometru ve směru k D1 průjezd se zvýšenou opatrností, protože tam byla nehoda nákladního a osobního auta. Jinak nás mohou na D1 potrápit trošku nějaké ty kolony. Jednu najdete mezi 177. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Další kolona na D1 je mezi 9.5. až 5.5. kilometrem ve směru na Prahu. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Na konci světa.
2: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Každý ráno sjíždí z hor, ta parta z Hranče
4: Y. Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
3: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
4: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
3: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi stálo dlouhý.
4: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
5: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
4: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
5: Vzpomínám na osadu.
4: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
6: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
7: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
6: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bez Junior.
8: Country rádio.
6: Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

0: Tak tohle byla hezká vzpomínka na nedávno zesnulou Dolly Parton a než si dáme Karla Zicha Léto, jak má být, tak si dáme také pozvánku na zítřejší ráno. Pokud stáváte brzo, pak by vám Kačka ráda řekla, co na vás čeká.
1: Zítra slaví půlkulaté narozeniny Jiří Suchý a tak si o něm budeme povídat, hrát jeho písně a připomeneme si, na jakých snímcích se podílel. A taky budeme zpívat. V soutěži Dospíváš to. A hádat na mou osobnost v naší soutěži Oznáte, kdo jsem. Už zítra ráno v 6 budeme připraveni zpříjemnit vám den. Těší se na vás Kačka s Vláďou.

0: Slyšeli jste po 11. hodině kulturní pozvánky, pokud ne, tak teď je tady další možnost. Přiblížila se totiž 14., takže dáme si předpověď počasí a pak si poslechneme právě kulturní tipy. No a co si budeme povídat, u živé muziky je to vždycky fajn, takže najděte něco, co jsme pro vás připravili. Pokud ne, zrovna teď hned po 14. hodině, tak jako vždycky připomínám, že můžete navštívit i naše stránky www.countryradio.cz, kde jsou také kulturní tipy, anebo si poslechněte kukátko Country Rádia v té příští hodině.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16. Zítra čekáme většinou polojasno, večer oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: 45 let v rekonvalescenci. Jinými slovy, budeme slavit narozeniny v příjemných prostorách bývalého Rikatáda. Ve čtvrtek 18. října od 19 hodin a 30 minut. Oslavencem bude skupina rekonvalescence a ještě připomenu, hudební klub Riko najdete v ulici Pod Hájkem na Praze 8. Pokud máte rádi poctivou country muziku, tak si přijďte užít večer s kapelou Darebáci do hospůdky u 6 strun v Písku. Čeká vás večer plný country muziky a skvělé zábavy. Do svých country diářů si zapište datum 2. října 20 hodin. Moštování na semenci, to je báječná akce, která k podzimu patří. Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci, to je moštování. Přijďte 3. října už v 10 dopoledne do přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program najdete na muzeumsemenec.cz. Koncert pro radost proběhne v sobotu 3. října od 20 hodin v hudebním klubu Válec na Polské ulici v Praze. Pozvání do Válce přijali a hudební radost budou rozdávat kapely Jakub Kořínek a Katka Misíková z hosty z Plzně a Soften Disharmony z Berouna. Vstupné je dobrovolné a začínáme ve 20 hodin. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

dní. Tak jsme tedy za 14. hodinou z muziky Rangers a Jelen nám zahájili tuhletu hodinku. No já jsem sliboval, že pokud máte nějaké spády někam vyrazit, tak si máte poslechnout Kukátko Country Rádia. No tak já úplně nevím, jak je to teď aktuálně z lístky, ale už jsem to dnes naznačil, dnes je středa, takže si pojďme připomenout koncert Pacifiku a navíc je tam i pozvánka na, řekněme, týdny příští. Více tedy v Kukátku Country Rádia, chybět nebude ani tulácká stezka. No a z té muziky tedy dejme si třeba Willyho Nilsna nebo Kamelo a nebo teď Alana Jacksona. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Každý svoje dveře zná.

0: Pátrátkem Country Rádia.
1: Čas letí, opravdu velmi rychle utíká, takže se nám blíží zase už další vystoupení skupiny Pacific v Malostranské besedě a více nám o tom poví Martina. Ahoj Martino.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, kdy to je a o co půjde, kdo bude hostem a tak dále, však už to znáš.
2: No, prosím tě, je to 30. září, v Malostranské besedě samozřejmě, čas je pořád stejný, ve 20 hodin začínáme.
1: Ano.
2: A jako host tentokrát bude brněnský Sichravo, což je vlastně, zpívají, hrajou písničky Vabio Rivoli, takže ano. By mohlo být hezký večer.
1: Mhm.
2: No a moc se těšíme, protože sezóna festivalu konce skoro a
1: jasně.
2: Tak se zase přesouváme pod střechu.
1: Pod střechu do sálu, ale v Malostranské besedě je to vždycky velká pohoda a jak říkáš Sichravo, to bude paráda, protože Laďa Chromeček a ta parta hrajou opravdu skvěle, takže je se na co těšit. Jinak co nového v Pacifiku? Asi nic momentálně, díky bohu.
2: No nová jsem stále já, teda.
1: Jasně.
2: Takže stále něco nového. Ale jinak léto jsme si užili báječně a vlastně teď, když ještě můžu, tak jako už vlastně se prodávají lístky do Gongu na vánoční koncert, který máme 13. prosince. Už nějaký lístky jsou tam prodaný, ale ještě tam něco zbývá, takže kdo by chtěl přijít. No, je to teda, Vánoce se blíží
1: pomalu. No, to vypadá, že je to daleko, ale ono to zase tak daleko není. No, ale dobře, tak na vánoční koncert Pacifiku určitě ještě pozveme do Gongu. Teď je tedy jisté, že 30. září ve 20 hodin můžeme vidět Pacifik na pravidelném potlachu v Malostranské besedě, kde jako mostem budou...
2: Skupina Sichravo z Brna.
1: Jasně. Děkujeme za pozvánku, Marti, zdravíme kapelu, měj se hezky, ahoj.
2: Já taky moc děkuju a všechny zdravím. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mezi 14. a 15. hodinou si pojďme připomenout polodenní výluky Pačejov Nepomuk, Týniště nad Orlicí Opočno, Šumperk, Zábřeh na Moravě a Olomouc, Domašov nad Bystřicí. To jsou místa, kde se dnes přesedá na autobusy v rámci polodenních výluk. Teď koukám na dálnice. Dávejte pozor na D1, a to na dvou místech se nám tvoří kolony. Jedna je hned u Prahy mezi 10. a 24. kilometrem ve směru na Brno a to je pořádně dlouhá, skoro 14-kilometrová kolona. Máme tady i další kolonu a ta se nám tvoří mezi 177. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Kolonu najdeme také na D5C, a sice mezi 7. a 0. kilometrem na příjezdu do Prahy. Tam se také zdržíte, počítejte s tím. No a na D11, pozor, na 20. a 5. kilometru ve směru na Jaroměř byl odstavený náklaďák. Nevím, jestli tam stále ještě stojí, ale je to vlastně chvilku před tím, než se dostanete do zúžení, protože mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové se pracuje obousměrně a je tam velmi hustá doprava. Takže počítejte s tím, že to zdržení se tam možná objeví. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Láska má, je láska tvá.
4: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027 divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
5: A svítí na tvou lásku nepěrnou.
0: S námi nikdo nikdy není sám.
6: Každý, kdo patříš mezi nám,
7: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý.

Pojďme to dát dohromady. Na Country Rádiu. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbrané.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia, je opět čas na naši toulku. A tak se díky našemu tradičnímu přispěvateli a známému motoristickému novináři panu Karlovi Beránkovi podíváme do Libereckého kraje na kostel svatého Šimona a Judy v Žebřidicích. Na mírném návrší, severně od silnice procházející obcí Žebřidice, stojí kostel svatého Šimona a Judy. Stojí v místě původního dřevěného kostela, jehož existence je doložena k roku 1352. Tehdy šlo o dřevěnou stavbu, která tam v různých podobách stála až do počátku 70. let 17. století. Tehdy se hrabě Christoph Rudolf von Breda, majitel panství Lemberg, k němuž Žebřidice náležely, rozhodl zásadně obnovit tamnější kostelní okrsek. Kromě fary nechal postavit zejména zcela nový, raně barokní kostel. Autorem stavby byl zřejmě hraběcí stavitel César Biot, který ve stejné době přestavoval i bredovské rodové sídlo. Kostel je ve tvaru obdélníkový, jednolodní, má polokruhový presbytář a v západní části hranolovou věž. Na hranách je věž obložena kvádry. Na věži je helmice s dvojitou lucernou, krytá je břidlicovými destičkami. Ve štítu je socha svatého Floriána. Kostel tehdy byl zřejmě vybaven i novým vnitřním zařízením, které bylo obnoveno v následujícím století. Naposledy byl novými farníky opraven v roce 1948, jak dokládá letopočet nad západním portálem. Poté ale postupně chátral. Tento proces vyvrcholil jeho úplným uzavřením v roce 1963. Od roku 1966 je kostel společně s farou chráněn jako kulturní památka. Přesto postupně již od poválečného období podléhá neustálé zkáze. Havarijnímu stavu se rozhodla zamezit obec Křižany Žebřidice. Po dlouhých letech vyjednávání celý unikátní areál koupila ve snaze jej v budoucnu zachránit. Více informací o kostele svatého Šimona a Judy v Žebřidicích hledejte například na webu cokolivokolí.cz. Panu Karlovi Beránkovi velmi pěkně děkuji za skvělý tip na toulání. Pěkný den vám všem přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Je tady 15. hodina, přátelé. Po 15. hodině se na vás už těší Miloš Keller, taky Robert Křesťan a Kateřina Marie Tichá, ale to už si on uvede sám. Teď si dáme ještě předpověď počasí další zprávy Country Rádia. Přeji vám hezké odpoledne s Milošem, vlastně i podvečer, protože Country Time, který je dnešním speciálem, připravuje právě on. No a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16. Zítra čekáme většinou polojasno, večer oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.
3: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. nemda.cz.
4: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u financí. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. Ministerstvo vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Povinné ručení je dražší. Ceny meziročně vzrostly v průměru o skoro 4%. Řidiči platí průměrně přes 4600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Důvodem zdražení je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Ostrava má nové nákupní centrum. Tady je Savana.
2: Nachází se v Nové Bělé v ulici Prodloužená u hypermarketu Tesco nedaleko průmyslové zóny. Tvoří ho 5 přízemních prodejen se samostatnými vchody, supermarket, drogerie a obchody zaměřené na domácnost, textil a další spotřební zboží. Součástí areálu je parkoviště. Luděk, Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Více poví starosta městské části Jakub Stárek.
3: Nabízí to vlastně prostor pro ty nejmenší, tak aby tady ať už v klubech nebo sami se vlastně učili právě na kolečkových bruslích. Bude nabízet vlastně i rychlý ovál pro sportovce, kteří potřebují trénovat rychlobruslení. Navíc k tomu je to připraveno, zatím ještě nejsme plně rozhodnuti, protože to je drahá investice provozního charakteru, že bychom to v zimě osazovali chladícími pásy a že by tady mohlo vzniknout jedno z největších kluzišť v Praze.
0: Sport.
1: Tady je pozvánka na dnešní fotbal. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

sami. Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je odpolední vysílání Country Rádia s datem 30. září, tedy poslední zářijové. Dospívala Kateřina Marie Tichá sami a dál bude zpívat Petr Kocman a Honza Nedvěd. Je tak pěkné. A bude to taky Karel Gott, Pavel Bobek, Taylor Swift, Vaby Daněk nebo Honza Vyčítal. V kukátku kulturní pozvánka a dopravní informace v půl. Tohle všechno zvládneme v první polovině hodiny, tak ať se vám to daří. A vám ať se daří také s Country Rádiem.

A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním, já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkou stířek,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Jako obvykle před prvním čtvrtkem měsíci si povídám s Pavlínou Bublinou Plchovou o dalším koncertu Notování. Jak to bude vypadat tentokrát? Já tě zdravím a povídej.
2: Já zdravím tebe, Miloši, a samozřejmě všechny posluchače Country Rádia. Druhé semifinálové kolo bude již tento čtvrtek 1. října, samozřejmě tradičně od 19.30, a bude 6 soutěžících, a to konkrétně Elka, skupina Chansonet, skupina Miau Miau Band, písničkářka Ruby Rain, písničkář Honza Štěrba a skupina Zajisté. A naším milým hostem bude kapela, která Notováním také prošla, a to je Hluboké nedorozumění.
1: Kdy a kde se to celé koná, jak je to se vstupným, děti, psy a podobně, to je tradiční otázka.
2: Sídlíme v klubu Kaštan, scéna Unijazzu, což je na Praze 6. Vstupné je v předprodeji 150 korun. Předprodej najdete na našich stránkách v kalendáři a na místě je to potom 170. Děti, hodní psíci a ZTP to mají zdarma.
1: Já doplním, že je to na Bělohorské tramvaje 22-25 a ještě ty doplň webové stránky.
2: Naše webové stránky jsou www.notovani.cz.
1: Pozvánku na notování, které bude už tento čtvrtek v klubu Kaštan, přinesla na vlny Country Rádia Pavlína Bublina Plchová. Já jí za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já vám taky děkuji a samozřejmě se na všechny těším nejen já, ale hlavně vystupující.

0: Rudnou, nehoda v omezení, i tam si postojíte. D4 z Prahy do Příbramy u sjezdu na Dobříš je dopravní nehoda navíc v omezení, kolona tak na 15 minut. A D5 z Plzně do Prahy od Žebráku je kolona kvůli nehodě opět v omezení. Další doprava za hodinu.
1: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to je super.
6: Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
7: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
8: Do fousu píchnu redko,
7: já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
7: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.
9: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

Tohle byl Buck Owens a nahrávka s názvem Only You Can Break My Heart z roku 1965. Mimochodem Buck Owens je v countryové síni slávy od roku 1996. Teď nám zaspívá Petr Novák, co je to láska, a Jarek Nohavica konstatuje, jdou po mně, jdou, ale budou to také Bessoni a nebo Johnny Cash. Hezký poslech vysílání Country Rádia přeji.

0: Cestující muž Pavel Žalman Lohonka uzavřel svou písničkou tuhle tu hodinu. Teď je tu cestující Tomáš Adamec mezi dvěma profesemi. Předpověď počasí má na starosti a také potom zpravodajství. Tedy pohled do budoucnosti a pohled do minulosti. A pak tu budou také KTO nebo Míša Leicht a Forehand. Ti otevřou další hodinku a pak se k vám vrátím zase já. Tomáši, pojď.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16. Zítra čekáme většinou polojasno, večer oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
4: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobím ráz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zatím to vypadá, že babí léto bude přetrvávat i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce. Ve výhledu počasí to zatím nevypadá na žádné větší deště. Naopak první půlka října bude suchá. Základní škola v Kravařích přišla se zajímavým způsobem, jak omezit používání mobilu. Nakoupila speciální pouzdra. Děti si do něj ráno mobily uloží a zamknou. Odemknout je může jen učitel. Systém teď škola testuje v některých třídách. Luděk Savana Urbánek zná termín dalšího závodu MotoGP.
2: Grand Prix České republiky se v příštím roce vrací do tradičního období letních prázdnin. Další ročník tuzemského závodu šampionátu MotoGP se na Creditas Automotodromu Brno uskuteční 16. až 18. července. Organizátoři s oznámením termínu spouští také veřejný předprodej vstupenek s dostupnější cenovou politikou a také zvýhodněním abonentů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: O invazivním a nebezpečném druhu teď Luboš Dvořák.
3: Krajský středočeský úřad upozornil na riziko rozšíření polníka jasanového, nebezpečného škůdce, který napadá jasany. Druh byl zaznamenán na Slovensku a podle zemědělského ústavu hrozí invaze do České republiky. Mezi viditelné příznaky napadání patří řídnutí korun a výletové otvory ve tvaru D na kmenech. Luboš Dvořák, střední Čechy.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace získala posilu ze zahraničí. Koho to zjišťoval náš sportovní redaktor Petr Plintovič?
4: K české fotbalové reprezentaci se připojí Ryan Nadery z Glasgow Rangers. 23-letý, 194 cm vysoký útočník se narodil v Drážďanech, české matce a bulharskému otci. A kromě českého má i německé občanství. Premiéru za Česko si Nadery může odbít v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska, případně o 3 dny později ve Wembley proti Anglii.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera. Míša Leicht a Forehand dohráli a dospívali písničku Flám z jejich CDčka z roku 2025, tedy loňského, vlastně stále ještě skoro novinka. Teď Alabama, Carolina Mountain Dew z roku 1984, Alabama samotná je v countryové síni slávy od roku 2005. A bude to taky Miluška Voborníková, Rangers, Ringo Starr, Radek Tomášek nebo Vaby Rivola. V kukátku opět jedna zajímavá pozvánka, dopravní informace v půl, další dvě pozvánky v druhé polovině hodiny k rannímu vysílání Country Rádia a také k dnešnímu podvečernímu a večernímu vysílání. Touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobrý poslech a dobrou pohodu.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je teď se mnou Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A vy už tradičně pořádáte akci Mrakoplaš kontra Alzheimer. Stručně, co to je a kdy bude a v čem to spočívá?
2: Mrakoplaš kontra Alzheimer je koncert, který si dává za úkol vybrat peníze na účel výzkumu Alzheimerovy choroby. Koná se už po 15. letos, bude v divadle v Dlouhé 4. října, tedy od 19.30 hodin a peníze z něj jdou přímo panu doktoru Bartošovi, on je docent, vlastně panu docentovi Bartošovi do AD centra na ten výzkum Alzheimerovy choroby.
1: Jdou jenom peníze ze vstupného nebo je tam ještě nějaká další doprovodná akce?
2: Bude tam tradiční aukce raritních předmětů, které přinesou naši hosté a i my. Akce se tam vydraží pod tedy vedením Pavla Anděla.
1: Kdo tam kromě Mrakoplaše ještě bude?
2: Kromě Mrakoplaše tam bude ještě náš vzácný host pan Michal Prokop a audiovizuálně tam s námi bude i pan Miloň Čepelka.
1: Tak to je pozvánka na dobročinnou akci a koncert Mrakoplaš kontra Alzheimer. Webové stránky, kde se posluchači o tom mohou něco víc dozvědět?
2: Samozřejmě máme facebookové stránky a máme stránky www.mrakoplaš.cz, kde je všechno potřebné.
1: Divadlo v Dlouhé, ještě jednou datum a čas?
2: 4.10.19.30.
1: Na akci Mrakoplaš kontra Alzheimer pozval Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků a hodně peněz.
2: Děkujeme, přijďte, těšíme se na vás.

0: Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz. Country Rádio.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně, prdlku v kolách vyvstát.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
3: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country Radio.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country.

0: Dospíval Petr Spálený písničku s názvem Lenko, předtím Morgan Wallen Love Somebody. Za chviličku Jaromír Majer, Hospodko známá, anebo Mary Goffman a Greenhorni Hey Joe. Vyjde čas také na Aleše Petrželu v neděli ráno, tedy ve středu odpoledne. Ale teď přišel čas pro Kačku, aby vás pozvala k zítřejšímu, tedy čtvrtečnímu rannímu vysílání.
1: Zítra slaví půlkulaté narozeniny Jiří Suchý. A tak si o něm budeme povídat, hrát jeho písně a připomeneme si, na jakých snímcích se podílel. A taky budeme zpívat v soutěži Dospíváš to. A hádat na mou osobnost v naší soutěži Oznáte, kdo jsem. Už zítra ráno v 6 budeme připraveni zpříjemnit vám den. Těší se na vás Kačka s Vláďou.
2: Country Radio.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát.

0: Než dostane slovo Tomáš Adamec s informací o počasí a se zpravodajstvím, tak je tu pohled na podvečerní a večerní vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek a jeho bluegrassový příspěvek, country pod kapotou Vítka Pěkného a také koně na Country Rádiu Milana Šmita a Báry Hejhalové. V 19 hodin Country Time, premiéra v první části americké hitparády aktuální, žhavé i historické, v druhé části legenda Elvis Presley tentokrát. A ve 20 hodin už Petr Kocman a jeho večerní vysílání nabídne vám třeba Jaroslava Alberta Kronka, Williho Nelsona nebo Alice Springs. To bude po 20. teď je pár minut do 17. a Tomáš Adamec už je tady.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16. Zítra čekáme většinou polojasno, večer oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Prodeje elektromobilů v Evropě poprvé překonaly prodeje aut na benzín. V srpnu tvořily bateriové vozy 28% nových registrací. Benzínová auta jen 19%. Za prvních 8 měsíců letošního roku se prodej elektromobilů zvýšil skoro o 45%. Teď jeden zajímavý průzkum. Více než čtvrtina mladých lidí spí během školního roku průměrně jen 5 až 6 hodin denně. Středoškoláci jsou na tom ještě hůře než vysokoškoláci. Na odpočinek nemají mladí z generace Z čas kvůli studijním povinnostem nebo brigádě. Zdraví si tak pojišťují doplňky stravy. Užívají je 4 z 5 mladých lidí. Malé ohlednutí za posledními volnými dny má Luboš Dvořák.
2: Svátky a s nimi spojené dny volna jsou tu proto, abychom si prodloužili víkend. Liturgické a společensko-politické aspekty odpadají do zapomnění a řešíme jen, jak využít volný čas. Na tom se nic nemění od mých školních let roku 1970. Přetavilo se to až do současné doby a já tak s kamarády z vojny se pravidelně vydáváme na výpravy za lázeňským životem. Letos padl los na Velký Medér u Dunajské Stredy, velmi českými seniory oblíbený rezort. Byl jsem tu naposledy asi před 15 lety. Nic se nezměnilo a to je dobře. Teplota termální vody stabilní, stejně jako přepjaté maďarsko-slovenské vztahy. Ovšem problém je Brno. Dopravní rebus, jak překonat cestu od Prahy do Blavy. Řidiče kamionu obdivují za neskutečnou časovou trpělivost, ale sjezd na Modřice, směr Vídeň a zpět na D2 za Olympií je hratelný bez kolon a zbytečných nervů. To platí i v opačném směru. Takže hlavu vzhůru a jihomoravskou metropoli mějte rádi. Luboš Dvořák, Brno a okolí.
0: Sport.
1: Tady jsou ještě výsledky zámořské ligy. Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Karoliny. Úspěšně odstartoval také Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má David Pastrňák. Jeho Boston porazil 3-0 New York Rangers. O první české body v sezóně se postaral obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 v prodloužení nad Edmontonem. To byl zámořský hokej a zprávy na Country Rádiu. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Začnu vlastně hned dvěma e-maily, protože u jednoho není písnička. Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky Kam složíš hlavu. Ta písnička se přesně jmenuje Kam skloníš hlavu. Od druhé trávy jen tak pro radost i pro mě píše naše posluchačka Tereza. A ten druhý e-mail, který je bez písničky. 20 let od seznámení, 3 roky manželé, trochu nám to trvalo, ale vyšlo to. Jsi nejlepší manžel, parťák, děkuju, že mi plníš sny. Krásné výročí, zlato, tvůj Leňouš.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Haló?
0: Ano, Country Radio, dobrý den, dovolal jste se do písniček na přání. Pro koho
1: ano,
0: to bude a co?
1: Ano, písničky na přání. Já bych prosila písničku pro mého manžela Ivana Doubka, protože dneska si prodělal krásnou oční operaci. Takže hlavně zdravíčko, štěstíčko a zároveň přeju i vám, protože máte moc hezké písničky.
0: Takže bych vám dal toho Montgomeryho s tím Vabidaňkem.
1: Ano, ano.
0: Tak jo.
1: Děkuju a přeju hezký den.
0: Tak mějte se hezky, naschle.

0: Koníčky na přání na Country Rádiu.
1: Milé Country Rádio, rádi bychom vaším prostřednictvím chtěli poblahopřát panu Vratislavovi K. k jeho 27. narozeninám a zároveň požádat o zahrání písniče Karolína v podání Jindry Šťáhlavského. S přáním hezkého dne i všem posluchačům píší a písničku posílají Jíra, Eva a Pavel z Náchoda.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme

0: Hudičky na přání na Country Radio.
1: Moc prosíme, zahrajte písničku Tereza pro naši milou kamarádku Lenku alias Fidulku z Ústí nad Labem. Fidulko, věř, že tlakování, že nebude navždy. Myslíme na tebe a máme tě rádi. Píše asi za všechny, jak odhaduju podle e-mailu Irena, a doufám, že ta Tereza je ta od Valdemara Matušky.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Veltrúb a já bych poprosil o písničku tu hospodskou od pana Majera. A bylo by to Do Kolína pro country kapelu Kdo má čas, vedají pan Polák z Ovčár a do Velkého Oseka do Stavebnín a na obecní dvůr do Velkého Oseka. Děkuji, naslyšenou.
0: Písničku zahrajeme, mějte se hezky, naschledanou.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té

0: na přání na Country Rádiu.
1: A ještě jednu písničku do dopravy stihneme. Naší nejmilovanější babičce Martičce z Brna chceme nechat zahrát písničku Panenka od Poutníků. Život se má žít naplno s úsměvem a hlavně si ho pořádně užívat. Michalka a Filipek.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Čas pro dopravní informace. D1 ve směru na Brno má stále kolony před Šmejkalkou zhruba od 10. kilometru. V Brně na městském okruhu ve směru od Žabovřesk na Pisárky od Královopolského tunelu je kolona kvůli dopravní nehodě. D4 z Prahy do Příbramy od 24. na 31. kilometr je kolona kvůli nehodě. A D5 na dojezdu do Prahy kolona od 4. kilometru až k Ořechu na Pražském okruhu, to je dáno silným provozem. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: V pondělí 12. října od 10 hodin oslavíme společně s Miloněm Čepelkou jeho životní jubileum. V živém vysílání si společně připomeneme jeho divadelní i písňovou tvorbu a dojde i na gratulace z řad známých osobností. Tak nalaďte Country Radio v pondělí 12. října v 10 dopoledne. Čeká nás narozeninové vysílání s Miloněm Čepelkou.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé části dnešního vydání Písniček na přání. Děkuji všem, co mi pomohli v sobotu ve Velkých Pavlovicích při kolapsu mé ženy, týmu záchranky z Hustopečí a fakultní nemocnici v Brně. Dopadlo to dobře. Musím poděkovat i Country Rádiu za to, že existuje, a také Katce a Vláďovi. Zahrajte všem dobrým lidem Dobrý lidi od Roberta Křesťana a Radůzy, píše Pepa.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Jako chmíří pampelišek, sypají se do tmy z výšek velký

oblaků. 42 paragánů hledalo si cestu kránu do plamenů a výbuchů děl.

Do stromů a do zahrad padaly jak noční chlad, jako hvězdy s tichlou oblohou. Kdo měl jenom trochu kliku, přistál rovnou ve skleníku, tam už za ní kulky nemohou. Jeden z nich už ne tak děle, zachytil se na kostele, skoro se zdá, jako by tam spal. Pro iluzi nepřítele zachoval se přímo skvěle, ani jedním slavem nehýbal. Těžký pásy ryjou zemi, vypadá to na šermeny, na zvonici šestá odbíjí. Pěchota se taky blíží.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme za další dvojici písniček. Prosím o zahrání Ruské bajky pro mého kamaráda Tondu Schuberta, který už bohužel není mezi námi, ale vzpomínky nikdy nezmizí. Písničku posílá Míla z Krkonoš. Zahrajte tam do nebe Jitce Vrbové k dnešním narozeninám její písničku Jedu kánojí, píše Kadlík, a my vzpomínáme.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice písniček, prosím, Phantom 305 pro kamarády na pivku, píše Jarka. Prosím, zahrajte kamarádu kytaristovi Jeronýmu Lešnerovi k jeho dnešnímu svátku. Nějakou skladbu od Nora Jones, píše kytarista Fejkl, a my Jeronýma zdravíme.
2: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
0: Country Radio.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 16. Zítra čekáme většinou polojasno, večer oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz. Láska má,
3: je láska tvá. Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Pomalu, ale jistě se blíží zima. Začíná tedy topná sezona. Mnoho lidí napříč Českem si tak objednává u firem kontrolu, opravy kotlů nebo komínu. Ale pozor, právě tohoto období využívají totiž podvodníci. Kvůli nedostatku vody v Lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně 100 aut, která teď musí nádrž objíždět. Dnes se měla uskutečnit dlouho odkládaná premiéra druhé generace vozu Tesla Roadster. Ta se opět neuskuteční. Tesla chce pravděpodobně doprovodit prezentaci běžného silničního vozu speciální ukázkou létajícího vozidla. To ovšem nemá být určeno k prodeji. Podle zjištění policie v Karlovarském kraji za první pololetí tohoto roku klesla kriminalita. Policie evidovala skoro o 200 trestných činů méně než minulý rok. Šokující záběry z Ústí nad Labem se šíří sociálními sítěmi. Několik dětí na nich surově útočí na dospělého muže. Útočníci jsou součástí gengu, jehož členy jsou i malé děti. Ve Spojených státech už platí zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: bit.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia, je opět čas na naši toulku. A tak se díky našemu tradičnímu přispěvateli a známému motoristickému novináři panu Karlovi Beránkovi podíváme do Libereckého kraje na kostel svatého Šimona a Judy v Žebřidicích. Na mírném návrší, severně od silnice procházející obcí Žebřidice, stojí kostel svatého Šimona a Judy. Stojí v místě původního dřevěného kostela, jehož existence je doložena k roku 1352. Tehdy šlo o dřevěnou stavbu, která tam v různých podobách stála až do počátku 70. let 17. století. Tehdy se hrabě Christoph Rudolf von Breda, majitel panství Lemberg, k němuž Žebřidice náležely, rozhodl zásadně obnovit tamnější kostelní okrsek. Kromě fary nechal postavit zejména zcela nový, raně barokní kostel. Autorem stavby byl zřejmě hraběcí stavitel César Biot, který ve stejné době přestavoval i bredovské rodové sídlo. Kostel je ve tvaru obdélníkový, jednolodní, má polokruhový presbytář a v západní části hranolovou věž. Na hranách je věž obložena kvádry. Na věži je helmice s dvojitou lucernou, krytá je břidlicovými destičkami. Ve štítu je socha svatého Floriána. Kostel tehdy byl zřejmě vybaven i novým vnitřním zařízením, které bylo obnoveno v následujícím století. Naposledy byl novými farníky opraven v roce 1948, jak dokládá letopočet nad západním portálem. Poté ale postupně chátral. Tento proces vyvrchl jeho úplným uzavřením v roce 1963. Od roku 1966 je kostel společně s farou chráněn jako kulturní památka. Přesto postupně již od poválečného období podléhá neustálé zkáze. Havarijnímu stavu se rozhodla zamezit obec Křižany Žebřidice. Po dlouhých letech vyjednávání celý unikátní areál koupila ve snaze jej v budoucnu zachránit. Více informací o kostele svatého Šimona a Judy v Žebřidicích hledejte například na webu cokolivokolí.cz. Panu Karlovi Beránkovi velmi pěkně děkuji za skvělý tip na toulání. Pěkný den vám všem přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer, u čaje o 6. Co si takhle dneska nebo zítra nebo o víkendu někdy udělat kebab na grilu? Budeme na to potřebovat 500 gramů mletého masa, nejlepší je půl na půl hovězí a vepřové. Několik stroužků česneku, jedno vejce, drcený římský kmín, sůl, mletý černý pepř, jarní cibulku, pažitku, bazalku nebo jiné bylinky, které se hodí do masa podle chuti, čerstvé nejlépe, trochu hladké mouky na vál, pochopitelně, a trochu olivového oleje. Nasekáme cibulku a veškeré bylinky na drobno. Maso, vejce, cibulku, česnek, koření a bylinky pěkně promícháme. Z té vzniklé masové hmoty vytvoříme s pomocí trochy hladké mouky kebaby ve formě válečků, které ogrulujeme na pánvi nebo na grilu. A to je všechno. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6. Kapi.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Od 1.10. máme hodně nepřetržitých výluk na železnici. Kouřim Pečky, Ledečko Kolín, Hradec Králové hlavní nádraží, Hradec Králové Slezské předměstí, Hradec Králové Jaroměř, Hradec Králové Hněvčeves, ta bude jen ve čtvrtek, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Fulnek, Suchdol nad Odrou, Vratimov, Frýdek Místek a Jihlava, Náměš nad Oslavou. To jsou všechno nepřetržité výluky na železnici. Nejen na zítra. Šťastnou cestu.
3: Country Radio.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa.
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

0: fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio. Posloucháte Čaj o 6.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek. Dnes vám představíme jeden z projektů banjisty Davida Bendy, nazvaný Sebastelar. Žánrově se nejvíce řadí k newgrassu, tedy k moderně pojatému bluegrassu, který do sebe přirozeně vstřebává vlivy country, folku, rocku, jazzu, ale i dalších hudebních žánrů.
2: V roce 2020 se David Benda stal světovým šampionem ve hře na pětistrunné banjo v soutěži World Virtual Bluegrass Banjo Contest. Davidovy kompozice jsou mozaikou spojující bluegrass, rock, jazz, folk a world music. První písnička, kterou nám David Benda a Sebastelar zahrají, se jmenuje Bůh anebo Karma a vybrali ji speciálně pro posluchače country rádia pro její country nádech.

0: Kapela David Benda a Sebastelar vznikla v roce 2023 a kromě Davida v ní hrají houslista Honza Bláha, Jiří Válek, jehož primárními nástroji jsou kontrabas a baskytara, ale ovládá i hru na kytaru, banjo a mandolínu. Čtvrtým členem kapely je bubeník Marek Sáblík.
1: Písničku Zápal v duši vydali v únoru letošního roku ve spolupráci se studiem 192 a Chrisem Schutem, který se podílel na nahrávání a do skladby natočil kytarový part.
0: Na další setkání s vámi a další bluegrassové tipy se těší Iva Čapková a Rosťa Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Předjíždění patří mezi nejrizikovější manévry na silnici a právě při něm vzniká velké množství vážných dopravních nehod. Český zákon o provozu na pozemních komunikacích proto jasně stanovuje pravidla, která musí řidič při předjíždění dodržovat. Řidič smí předjíždět pouze tehdy, pokud má dostatečný rozhled, potřebný prostor a zároveň nikoho neohrozí a neomezí. Předjíždět se nesmí například před nepřehlednou zatáčkou, horizontem, přechodem pro chodce nebo železničním přejezdem. Zakázané předjíždění je také tam, kde to nedovoluje dopravní značení. Před samotným manévrem je důležité zkontrolovat situaci před vozidlem i za ním. Mnoho řidičů zapomíná na pohled do zpětných zrcátek a zejména na kontrolu mrtvého úhlu. Stejně důležité je včasné zapnutí směrového ukazatele, aby ostatní účastníci provozu jasně věděli, co se chystáte udělat. Při rozhodování je dobré myslet i na stav vozovky, hustotu provozu, počasí a neopomenout ani výkon řízeného automobilu. Velkou chybou bývá podcenění rychlosti protijedoucích vozidel. Auto, které se v dálce zdá být bezpečně daleko, může během několika sekund být nebezpečně blízko. Řada nehod tak vzniká kvůli netrpělivosti a zbytečnému riskování. Řidič by měl při předjíždění vždy zrychlovat plynulé a s dostatečnou rezervou. Po dokončení manévru je nutné se co nejdříve bezpečně a ohleduplně zařadit zpět. Důležité je zachovat klid, trpělivost a nikdy zbytečně neriskovat kvůli několika ušetřeným minutám. Zvláštní pozornost vyžaduje předjíždění nákladních vozidel, autobusů nebo zemědělské techniky, protože jejich délka prodlužuje dobu potřebnou k bezpečnému dokončení manévru. Řidič by nikdy neměl předjíždět pod tlakem ostatních motoristů ani riskovat při nejistém rozhledu vpřed. Jezděte tedy především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Zítra slaví půlkulaté narozeniny Jiří Suchý. A tak si o něm budeme povídat, hrát jeho písně a připomeneme si, na jakých snímcích se podílel. A taky budeme zpívat v soutěži Dospíváš to. A hádat známou osobnost v naší soutěži Oznáte, kdo jsem. Už zítra ráno v 6 budeme připraveni zpříjemnit vám den. Těší se na vás Kačka s Vláďou. Country Radio.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, další povídání o koních začíná. Zdraví vás Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: A jak vidím, tak Bára dnes přivedla koníka, který patří na jeden řecký ostrov, kam se vydáme. A asi bychom tam čekali spíše kozy, ovce, osly než koně, ale přesto tam po staletí údajně žije malé plemeno, které se dokázalo přizpůsobit místnímu podnebí i poměrně chudé krajině. Takže Barunko, povídej, kdo to je? Kdo je naším dnešním hostem?
2: Naším dnešním hostem je skyrosský pony, který pochází z řeckého ostrova Skyros v Egejském moři. Je to malý, velmi odolný kůň, který je považován za jedno z původních evropských plemen.
1: Tak Baru, minule jsme tady měli také malého koníka, ale tenhle na první pohled zaujme svou malostí. Bych řekl, ne velikostí, ale malostí. Je opravdu tak malý?
2: Ano, v kohoutku většinou měří přibližně 100 až 120 cm. Má zavalitější postavu, kratší nohy a poměrně velkou hlavu. Přesto rozhodně nepůsobí jako hračka, je to odolný a houževnatý koník.
1: Možná to je odpověď, ale také na místě je i otázka, jak se tedy dokázal uživit na ostrově, kde nejsou podmínky zrovna jako na nějakých bohatých pastvinách.
2: No a právě v tom spočívá jeho síla. Skyrosský pony je velmi nenáročný a dokáže využívat i skromnou vegetaci. Je přizpůsobený horkému a suchému podnebí a dlouhodobě zvládal podmínky, ve kterých by ostatní plemena měla velké problémy.
1: Jakýhle koníci na Skyrosu žijí? Žijí tam společně ve stádech?
2: Tradičně se na ostrově vyskytovali v menších skupinách a část roku mohli žít poměrně volně. Jejich život je tak spojený nejen s lidmi, ale také krajinou samotného ostrova. Takže někdy pracujou a někdy odpočívají.
1: I když si říkala, že jsou pracovití, tak si taky říkala, že mají často 100 cm v kohoutku. To opravdu vypadají jako hračka, i když s tím asi nesouhlasíš. Takže asi nebyl určený úplně k těžké práci.
2: Nebyly. Historicky byly využíváni například jako pomocníci v zemědělství nebo při přepravě menších nákladů. Díky své velikosti a klidnému charakteru se dnes můžou uplatnit také při práci s dětmi.
1: Malý kůň k malým dětem.
2: Je my to máme tak. Ještě menší, my máme 80 cm.
1: Tak to už jsou pro mimina. No a teď se pojďme podívat na dopis. Proč koně někdy stojí s jednou zadní nohou úplně uvolněnou, ptá se Tomáš.
2: Tak to je úplně normální. Kůň tak odpočívá a část váhy přenese na druhou zadní nohu. Po chvíli nohy jednoduše vystřídá, takže když vidíte koně stát na třech, většinou jenom relaxuje.
1: No, kdybyste viděli mě stát na třech, tak to nebude moc relax, ale pravda, znám to dobře, třeba protože při moderování rád stojím a opravdu si taky nohy odlehčuju, ale to mi řekni teda, proč si nelehne ten kůň, oni normálně můžou ležet, ne?
2: Můžou ležet, ale oni vlastně leží přerušovaně. Nikdy nedokážou spát celou tu dobu v kuse, ale musí přerušovaně, protože jsou nejzranitelnější v leže. Takže oni částečně relaxují i v tom stání a tím pádem, když tak můžou před predátorem vlastně prostě. Uteču.
1: Uprchnout.
2: Tak.
1: Řekni nám, kde můžeme koně vidět o tomto víkendu.
2: O víkendu 2. a 4. října čeká milovníky koní několik zajímavých akcí. V sobotu se na zámku Kačine uskuteční Koně na Kačině, kde uvidíte různá plemena, jezdecké ukázky a také Hubertovo jízdu. Ve Zduchovicích pak vyvrcholí český skokový pohár velkým finále. No a pokud si chcete užít koně trochu jinak a vyrazit s celou rodinou, přijďte v sobotu na naší sobotu u minikoní v Přehvozdí. Čekají vás minikoníci, vzdělávací park a také expozice.
1: Více na
2: www.minikoně.cz.
1: A já dodávám, mají v kohoutku jen 80 cm.
2: Někteří i méně.
1: Někteří i méně. Tak děkujeme za informace. Hezký večer vám přejeme. Loučí se Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Elvis Presley. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Od minulého týdne se na něm nic nezměnilo. John Morgan, Kid Myself. Je to druhý single z jeho debutového alba Carolina Blue. John Morgan se narodil v roce 1995 v Severní Karolíně. 10 let hrál v rodinné bluegrassové kapele, než se v roce 2022 zúčastnil hudební soutěže, která odstartovala jeho soulovou dráhu. Poučení: neztrácejte čas s bluegrassem. A je tu místo čtvrté. Na něm je novinka Morgan Wallen, Been By Now.

Doznělo místo třetí, Kenny Chesney, Carry On. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké countryové parády. O jedno místo si polepšila Stella Lefty s písní Boston. A pak zazní vítěz tohoto týdne, Luke Combs, Bye Bye You.

To bylo aktuální první místo americké country parády. Vítězka minulého týdne Taylor Swift klesla až na 13. místo. To je docela slušný pád této hvězdy, která se chystá i k nám. A kdo byl na vrcholu americké country parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1984 byl song To All the Girls I Loved Before, podání Williho Nelsona a Julio Iglesiase. A Willie Nelson ještě soluje v písni City of New Orleans. A velký hit v roce 1984 mělo i duo The Judds, Why Not Me?

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Říkat, že nám jako host zpívá Elvis Presley, je asi zbytečné hned po prvních tónech první písně. Na rovinu také řeknu, že si dnes budeme víc hrát, než povídat o Elvisovi, se toho napsalo a napovídalo faktograficky i bájně víc než dost a bylo by to vše už asi jen mlácením prázdné slámy. Stále je dost těch, kteří dokonce odmítli uvěřit pravdivosti zprávy o jeho smrti v létě roku 1977. O davových fanatických scénách, které vyvolával v 50. a 60. letech, ani nemluvě. Právě tak jako o stovkách jeho napodobovatelů, pěveckých i vizuálních, kteří mezi sebou dokonce soutěží, kdo je větší a lepší Elvis.

1935 ve městě Tupelo v Mississippi a zemřel 16. srpna 1977 v Memphis v Tennessee. Mohl mít bratra dvojče, ale ten při porodu zemřel. Už od dětství byl jasnýho pěvecký talent a zpívání se stalo i jeho koníčkem. Už ve 13 letech bylo zřejmé, že toto bude jeho cesta. Tehdy také přesídlil do amerického hudebního centra necountryové muziky do města Memphisu. Nicméně živit se začal jako řidič nákladního automobilu a jeho kariéra začala, když v roce 1953 natočil demosnímek v malé firmě Sun, která měla nos na talenty a ten jí nesklamal ani nyní. Konkrétně šéfa firmy Sama Philipse, ten takto objevil například i Johnnyho Cashe.

První významné angažmá získal Presley v roce 1954 v countryovém pořadu Louisiana Hayride a ke country inklinoval po celý život, jakkoliv mu později učaroval rock and roll, jehož králem se později stal. V této době se také stává jeho manažerem Tom Parker. V roce 1956 vydává nahrávku Heartbreak Hotel, která znamenala start jeho cesty ke slávě. Prodalo se jí na 7 milionů kusů. Předchozí nahrávky z roku 1955, například Mystery Train, měly jen slušný ohlas v horních desítkách hitparád. Ve skladbě Heartbreak Hotel si publikum naplno povšimlo jeho hlasových zvláštností, zabarvení, zajíkání, dráždivost i jeho interpretačního talentu si povšimli. No a pak už přišla nepřetržitá řada hitů v letech 1956 až 58.

Kariéru Elvise Presleyho přeci na 2 roky přerušila v roce 1958 vojna. Sloužil v Německu a po ní už bohužel jen těžil z dosavadní popularity. Soustředil se více na filmy a studiovou práci než na koncerty a jeho repertoár se proměnil směrem k baladám či standardnímu střednímu proudu. Jakkoliv se odklonil od rock'n'rollu, dostal tak příležitost dokázat, že je prakticky univerzálním zpěvákem jakéhokoliv žánru díky svým technickým pěveckým kvalitám. Intenzita jeho koncertů klesala s postupem 60. let, jakkoliv se v jejich závěru ještě několikrát pokusil o vždy úspěšný comeback. Nikdy dlouho ale on sám nevydržel. 70. léta už pak byla jen ve znamení problémů s drogami či alkoholem, ze kterých se pro další zdravotní obtíže, na rozdíl od jiných podobně postižených hvězd, už nedostal.

Legenda mezi legendami, Elvis Presley natočil 89 LPček, 61 singlů, 33 filmů a 500 televizních programů. Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval tak, aby se vůbec dal poslouchat Kuba Jiroušek, za což mu z tohoto místa na jeho místo přes sklo studia z celého srdce děkuji a mávám. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Pokud máte rádi poctivou country muziku, tak si přijďte užít večer s kapelou Darebáci do hospůdky u 6 strun v Písku. Čeká vás večer plný country muziky a skvělé zábavy. Do svých country diářů si zapište datum 2. října 20 hodin. Moštování na semenci, to je báječná akce, která k podzimu patří. Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci, to je moštování. Přijďte 3. října už 10 dopoledne do přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program najdete na muzeumsemenec.cz. Koncert pro radost proběhne v sobotu 3. října od 20 hodin v hudebním klubu Válec na Polské ulici v Praze. Pozvání do Válce přijali a hudební radost budou rozdávat kapely Jakub Kořínek a Katka Misíková s hosty z Plzně a Soften Disharmony z Berouna. Vstupné je dobrovolné a začínáme ve 20 hodin. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s datem 30. září vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Jsem moc rád, že vás nevítám sám. Naproti mě sedí vždy usměvavá paní Marcela Jurčíková. Marcelo, dobrý večer vám
3: přeji. Přeji krásný večer.
2: Jsem rád, že jsme se tady opět po týdnu sešli.
3: A dneska jsme tady ve čtyřech.
2: Jo,
3: ano,
2: koukáte mi na tričku, ano.
3: Na hrudníku máte Belmonda a Delona, mé oblíbence,
2: ano, mé
3: nádherný
2: taky.
3: Večer.
2: Ano. Dostal jsem tričku od přátel, takže teď ho hodně nosím a tak jsem rád, že mám spojence v tomto ohledu. Tak jsem moc rád, že jste tady, že předpokládám budou knihy, nepřišla jste s prázdnou, vlekla jste batůžek.
3: Tak ne, bude překvapení, budou knihy.
2: Výborně, těším se na to. Abychom chvilku vydechli, tak si pustíme jednu krásnou písničku od kapely Eagles, New Kid in Town. Já vám všem přeji hezký večer a za chvíli se na vás s Marcelou těšíme.

0: No, Marcelo, co na to říkáte?
1: To Abba. Byla krása.
0: To je, no, ono, když vznikne nějaký hit a drží se na špici hitparád třeba jednu nebo dvě sezóny, tak to je prostě evergreen. No, ale existují i hudební zázraky právě, které vůbec nestárnou a chytají za uši, ale hlavně za srdce další a další generace.
1: A to byl případ i Čekytyty.
0: Ano, ano,
1: ano. No, ohledně tvůrců a interpretů těch hudebních zázraků, já tedy mám jasného favorita. Písničky švédské čtveřice mě totiž provázejí od malička. Posloucháme dosud, ráda a často. Švédský novinář Jon Granvall zmapoval tento muzikantský fenomén ze všech možných úhlů, i vlastně i nemožných úhlů, čtivě a originálně, a to v publikaci ABBA Skrytá melancholie. Zachytil vlastně všechny podstatné oblasti od vítězného tažení té písničky Waterloo po úspěchu v Eurovizi v roce 1974 až po ten unikátní virtuální program s digitálními abatary, který odstartoval v květnu 2022 v Londýně.
0: Ano, no, o slavných typu ABBA už bylo řečeno, napsáno mnohé, ne-li vše, ale jsou v této knize nějaká i vyložená překvapení?
1: Neumím to asi dost dobře posoudit, protože radši poslouchám ty písničky, než abych se šťourala v jejich soukromí, takže neumím posoudit. Každopádně ten autor, Jon Granvall, má mimořádně blízký vztah ke všem členům skupiny. Ocenila jsem třeba, že nesleduje vývoj chronologicky, narodil se, byl slavný a skončil, ale vybral skutečně štěpné momenty. Pochopitelně tam nechybí ta osobní data, jako kdo jsou, odkud jsou, kde se potkali, jak se dali dohromady, proč se rozešli, a to nejenom profesně, ale i soukromně. Publikaci ABBA a neb Skrytá melancholie je hodně citací, co řekli na to a ono, což je taky fajn. Mimochodem, víte, proč nosili tak absurdní kostýmy a boty?
0: No, to by řekněte schválně teda.
1: No, to byla fintafně. Podle švédských zákonů se mohly pracovní oděvy a boty odpočítat z daní, ale pod podmínkou, že se nesměli a nedali nosit běžně na ulici. Takže to byl takový daňový trik, legální, a ještě si tím udělali image.
0: No, no, ono hlavně je potvrzená informace, že ABBA vydělávala Švédsku víc než automobilka Volvo. Tehdy, v té
1: takže
0: době.
1: Takže ty pracovní oděvy si tedy rádi odepsali z daní, předpokládám.
0: Bylo to na místě, ano. No, mimochodem ještě taková jedna zajímavost. V době, kdy si skupina dala název ABBA, už hodně dlouho existovala firma stejného jména. No a já se ptám vás, milí posluchači, čím se ta druhá v pořadí, tedy první ABBA, zabývala? Pokud to budete vědět, tak si nachystejte telefony. Číslo do studia je 210 323 333. A abyste neřekli, že jsme na vás zlí s Marcelou, tak máme pro vás i možnosti. Takže otázka zní, švédská firma ABBA vyráběla za A masové kuličky, za B slané lékořicové bombony, nebo za C rybí konzervy. Ještě jednou, za A masové kuličky, za B slané lékořicové bombony, nebo za C rybí konzervy. A volat můžete právě teď.

0: Tak já vám tedy něco řeknu, milí posluchači. Ta dnešní telefonní soutěž, mě to, Marcelo, připadalo jako taková přestřelka na Divokém západě.
1: Taková smrst
0: jak,
1: přímo.
0: Jak když okamžitě ten pistolník tasil a hned zasáhl, jo? Tak to na mě působilo, abych měl tak nějaký country rádiový příměr. Já jsem moc rád, i s Marcelou jsme rádi, že na telefonu právě teď můžeme ve večerní vysílání country rádia přivítat posluchačku Naďu. Naďo, ještě jednou vám přejeme krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer, z Ostravy přeju všem.
0: Ano, zdravíme vás do daleké Ostravy. Já tedy zopakuju pro úplnost tu otázku. Ptal jsem se na to, co vyráběla švédská firma ABBA. Tak mohly to být masové kuličky, nebo slané lékořicové bombony, anebo rybí konzervy. A vy jste okamžitě věděla správnou odpověď, která zní, že vyráběla...
2: Že vyráběla rybí konzervy.
0: Ano.
2: Protože...
0: Musíme vám zatleskat, zaslouženě.
2: Ano, děkuji.
0: Ano, vy jste chtěla dodat
2: Ba
0: něco
2: je moje
0: ještě.
2: Srdeční ano. záležitost a ano. divadlo tady Ostravské, Moravskoslezské.
0: Ano.
2: Vy si vlastně má teďka divadla o Abě, muzikál Mamma Mia a aha. dokonce o Anitě a o jejich životě celé no, té skupiny.
0: To je krás, to jsem nevěděl ani.
1: Tak, no, taky ne.
0: Tak to jsme rádi, děkujeme za obohacení, teda za informace. To je...
2: Ano, určitě, je to neustále vyprodané.
0: No to si myslím. My jsme to ukuli s Marcelou minulý týden. Oba jsme přišli na to, že milujeme ABBU.
1: Tak už jsme tři, paní Sostravě
2: ano,
1: ještě.
2: Ano, ano, já určitě.
0: Tak, protože já jsem Marcele minulý týden pouštěl nějaké verze ABBY v country úpravách, což je, často to pouštím ve svých hodinkách. Aha. Tak možná ještě dneska na jednu přijde, že bych vám ji na dálku poslal. Tak doufám, že nezapomenu, tak vám pošlu. A jenom teda doplním, že ty rybí konzervy a delikatesy z mořských plodů se značkou ABBA Seafood se vyrábějí už od roku 1838 a když skupina v roce 1973 oficiálně požádala, aby mohla používat název ABBA, tak ti rybí magnáti měli jednu jedinou podmínku. Mně to připadne komické, ale přáli si jenom, že kapela nesmí jejich firmě ani produktům dělat ostudu.
1: To se myslím povedlo.
0: To je povedený, ano.
1: Inu nebesa mají vlastní plány, tak praví čínské přísloví. Zázrak už byl, že se čínská dívenka s krásným hlasem z malého městečka dostala na vysokou školu v Pekingu. Místo vybraného hudebního oboru ale musela na bohemistiku, protože tam se zrovna přihlásilo málo lidí. Nebavilo jí to. A studovat na pražské univerzitě Karlově nechtěla už vůbec. Jela a zůstala u nás. Fanning Song česky mluví skvěle. Skvěle zpívá, vyučuje na konzervatoři, předkládá a dokonce vytvořila metodu, kdy propojila východní moudrost vlastními zkušenostmi zpěvačky. A o tom je publikace Dech jako lék, kterou v aktualizovaném vydání připravila s publicistkou Pavlínou Brzákovou. Tam vypráví ten svůj životní příběh a taky prakticky radí, jak se autoterapii hlasem a dechem naučit a hlavně ji využívat v každodenním životě. Čili není to jenom pro zpěváky, je to prostě pro každého. Ano. Když člověk umí dýchat, tak umí i žít. Takhle to tam
0: tak?
1: říká.
0: Ano, to je skvělý. No, já zatímco Marcela povídala teďka, tak abych udělal minimálně nám třem radost a doufám, že i ostatním, tak jsem skutečně našel jednu speciální verzi písně ABBY, Dancing Queen od kapely Texas Lightning. Tak to si dámy pošmáknete a doufám, že i tedy ostatní posluchači. Naďo, ještě jednou vám velice gratulujeme ke knihám.
2: Děkuji.
0: Knihu si užijte, už jenom ten přebal. Já teďka na něj koukám, má nádhernou černobílou fotografii a už jenom to je nádhera. A já tu knihu mám taky od Marcely, musím se vám přiznat. A ještě dneska, až přijdu z vysílání domů, tak se do ní začtu.
2: Tak, už se moc těším.
0: Ano, tak ještě jednou gratulujeme, mějte se moc hezky, těšíme se někdy
2: také,
0: naslyšenou.
2: Také, pěkný večer, naslyšenou.
0: Tak, Marcelo, nachystal jsem to a teď dávejte pozor, jak to zní, když Dancing Queen od ABBY hraje country kapela. Tak pustím vám to na cestu. Moc krát děkuju, že jste přišla. Budu se těšit na vás příště a jen houšť víc takových knih poprosím.
1: Slibuju.
0: Mějte se moc hezky. Mým dnešním milým hostem byla paní Marcela Jurčíková.

V neděli jsem seděl s našimi rodinnými přáteli, kteří byli 14 dní v Bretani s obytným vozem, což je jejich oblíbená činnost, že obráží svět v obytce, a přijeli naprosto nadšeni z Bretaně a říkali, že i co se tedy týče toho řízení, tak čím blíž byli k České republice, tím to bylo horší, že v Bretani všichni jezdí naprosto pohodově, v klidu, nikdo agresivně netroubí, nepředjíždí, všichni dodržují předpisy, takže si užili 14 dní klidu a naprosté pohody. No a ptal jsem se jich, jestli taky poslouchali na cestách nějakou muziku, no a samozřejmě, jak jsem očekával, mi řekli, že poslouchali zpěvačku Zas, což je takový fenomén poslední doby. No už je to docela dost let, Zas byla také několikrát v Praze dokonce a vždycky jsou to skvělé zážitky, ty její koncerty. Má to i stvárněno krásně vizuálně na tom jevišti, tak jsem si říkal, že bychom si dneska jednu Zas mohli poslechnout. Tak jdeme na to, pojďte na chvíli do Francie.

To byl Jaroslav Albert Kronek, někdejší frontman slavné metalové kapely Kern. A tohle to byla písnička z jednoho z jeho alb, která v současné době natáčí a také na koncerty jezdí se svojí kapelou Alband, která je akustická a myslím si, že tahle ta poloha Jardovi velice sedí. Měl jsem ho vlastně před nějakým časem také ve večerním vysílání jako hosta, tak možná si mnozí vzpomínáte, jak vyprávěl o tom, že vlastně ho do jisté míry také inspiruje moderní country hudba. Tak to byla teda píseň Trofeje, no a já mám teď takové, musím splnit jedno takové přání. Já jsem před pár dny dával na své sociální sítě na Facebook a na Instagram písničku, kterou jsem natočil doma s kytarou a byla to písnička For the Good Times od Chrise Christophersona. A psali jste mě tam mnozí i vy, kteří posloucháte Večer Country Radio. A já jsem tam k té písni vyprávil takovou historii, na to si když tak podívejte, takové zajímavosti. A taky jste se mě ptali, jak je to s těmi dalšími verzemi, protože jich je spousta, mám jich opravdu hodně, ale vyprávěl jsem taky s někým z vás v tom chatu o tom, že Chris Christopherson sám natočil i jednu novou verzi téhleté skladby a že vám ji pustím, takže to musím teďka splnit. Píseň mám připravenu a ta verze pochází z roku 1999, kdy Chris Christopherson natočil album, které nazval Austin Sessions, tedy Austinský session. Austin je město v Texasu, velmi slavné, muzikantské, kde se odehrává spousta hudebních setkání a koncertů. No a on se tam zavřel do studia s partou skvělých muzikantů, nutno podotknout výběrových muzikantů, a znovu v nových úpravách nahráli jeho nejslavnější písně a do některých z nich si pozval i speciální hosty, známé country zpěváky. Takže teď tedy plním přání a pouštím tu novou verzi z roku 99 Chrise Christophersona a jeho For the Good Times.

Myslím si, že to bylo včera nebo v pondělí, už se nepamatuji přesně, kdy jsem vám pouštěl písničku z 90. let v podání skvělé zpěvačky Pam Tillis a říkal jsem, že ona pochází z docela slavné hudební rodiny, protože její tatínek byl velmi slavný country zpěvák, ale také velmi slavný country skladatel. A složil mnoho písní, nejenom pro sebe, ale i pro další interprety, jako třeba pro Rickyho Skeksa. A ten jeho písně mimochodem hodně proslavil na hitparádách, protože byly na prvním místě. A složil také skladbu I Never, kterou shodou okolností Ricky Skeks zpíval také. Také tu skladbu natočila Tillisova dcera Pam, pochopitelně. No ale já mám teďka pro vás jednu libovou verzi od černošské country zpěvačky, no nebo dejme tomu country soulové zpěvačky, která se jmenuje Wendy Moulton, a ta tu píseň pojala zase trošičku jinak, řekl bych typicky ve svém soundu. Tak jdeme na to. I Never.

jak čas máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí. Další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí do svých šídel, co vzal jestřáb čas.

zbouřím zrak a uchýlím se k vínu. Hvězdná noc, když velí k vypoutí. Odešla jsi a nedávám ti vinu. Je zčáp čas, že máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí další cíl.

0: sestřám čas.
1: No a na úplný závěr dnešní hodiny country, všechno, co se mi líbí, mám pro vás jednu opravdovou hudební chuťovku. Je to písnička, kterou určitě dobře znáte i z vysílání country rádia, jmenuje se You're Still the One a pochází z repertoáru půvabné zpěvačky Shania Twain, ale já vám ji teď pustím v podání jednoho chlapíka, který je potetován od hlavy k patě, a to doslova do písmene. Na hlavě má tetování, má ho na ruku, na nohou, všude, ale je to velký sympaťák, teda velký i tím, jak je opravdu velký. Pochází z Georgie, jmenuje se Teddy Swims, on se tady narodil jako Jayden Colin Dimsdale, Teddy Swims je jeho umělecké jméno. A je to zpěvák, který se soustředí na R&B, soul, dokonce na hip-hop, nebo na takový ten současný pop. No ale jednoho dne si prostě udělá radost a natočil svoji oblíbenou píseň od Shania Twain, You're Still the One. Takže teď si můžete poslechnout, jak to vypadá, když si hip-hopper nebo popový zpěvák zaspívá country písničku. You're Still the One, Teddy Swims. No a já se na vás budu těšit samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání country rádia. Petr Kocman vám přeje příjemný večer.
2: This goes out to my mom.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon in all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
2: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

21 hodin 11 minut přesně, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a mám pro vás, doufám tedy, dobrou zprávu, protože přibližně za nějakých 10 minut budu pro vás mít ve vysílání na telefonu jednoho velmi speciálního a milého hosta, se kterým se budeme bavit o muzice, kterou důvěrně znáte, ale možná se dozvíte některé detaily, které jste třeba netušili, některé zajímavosti. Kdo tím hostem bude, to vám ještě neprozradím, nechám si to jako tajemství, ale dávám takový malý kvíz. Abyste tušili, kdo to bude, abych vám to hodně přiblížil, tak ta třetí píseň v pořadí, ta vám prozradí, kdo by to mohl být. Nebude to jednoznačné, ale možná někteří vytušíte. A pak se dozvíte, proč právě tento host. Teď už jdeme na další muziku a já vám přeji krásný středeční večer.

0: Tak přátelé, tohle byla ta píseň, kterou jsem zmiňoval, že vám může hodně napovědět o tom, kdo bude mým dnešním hostem na telefonu ve studiu. A ještě bych vám prozradil víc, kdybych řekl, že se to týká těch houslí. Já jsem moc rád, že právě teď mohu ve večerní vysílání Country Rádia přivítat opravdovou legendu české a československé country, skvělého zpěváka, houslistu, který hrál to parádní solo před malou chvílí, a hlavně zakladatele kapely Rangers, potažmo Plavci. Mým dnešním hostem je pan Jiří Weiser. Jirko, já tě zdravím a vítám ve vysílání Country Rádia. Ahoj.
1: Ahoj Petře, tebe taky zdravím a zdravím pochopitelně všechny posluchače skvělého Country Rádia a děkuji za pozvání.
0: Ano, Jiříku, tebe vždycky rád slyším, proto ti vlastně volám, ale abych pravdu řekl, tak to není ten jediný důvod, proč ti volám. Ten důvod je ještě pragmatičtější, protože teď, dá se říct, stále ještě doslova před pár dny vyšlo v reedici jedno zásadní album československé country hudby. Je to album s názvem Rangers 3, Římská 3. To album vyšlo v reedici, ale ty si k tomu asi řekneš ještě víc, protože ty o tom určitě všechno víš, já to taky vím, ale nechám to na tobě, protože ty jsi host, tak prosím tě, představ posluchačům Country Rádia, o co jde.
1: V podstatě jde o to, že hudební vydavatelství Supraphon bylo tak laskavo a vyslyšelo naši touhu ty písničky nejzákladnější vydat znovu. Čili první LPčko, druhý LPčko průběžně vyšly i jako LP a vyšly jako CD a vždycky s bonusem. A teďka, jak se říkal před pár dny, vyšlo podle mýho názoru snad úplně nejlepší LPčko, který jsme kdy natočili, a bylo taky současně poslední LPčko s názvem Rangers, protože potom už se
0: zasáhla normalizace. Ano.
1: Z různých důvodů. No, ono to bylo tak, že líbilo se i v podstatě s kritikům hudebním, a protože vycházely tenkrát různé kritiky, tak ve vydavatelství Naše vojsko, kterému jsme my přezdívali Jejich vojsko, ten plátek se jmenoval Obrana lidu, no a tam vyšla nádherná kritika, ale v závěru ten dotyčný napsal, a proč se těchto šest sympatických mladíků jmenuje Rangers, když Rangers jsou američtí zabijáci ve Vietnamu.
0: Ano, a bylo to.
1: Vysvětlovali jsme si, že jsou Rangers prostě strážci přírodních parků ve Spojených státech a ano. V Kanadě prostě leco jsme vysvětlovali, že jsou to královští myslivci a taky lidi, kteří často mění své působiště, ano, nebylo ano. Vůbec nic platné. A symbolicky právě na tomhletom třetím LPčku jsme na titulu i na zadní straně vyfoceni v takových starých plavkách, a je to na Skokanském můstku
0: Podolí.
1: V bazénu Praha Podolí.
0: Je to tak,
1: a no. Protože současně ještě musím přiznat, že jsme v té kapele 3 kdysi závodně plavali, tak se slovo dalo slovo a začali jsme si tedy říkat Plavci, abychom tou dobou nějakým slušným způsobem proplavali.
0: Krásně řečeno. No, já jsem na to chtěl poukázat. Já si totiž, Jirko, vzpomínám, když jsem byl malej kluk, tak samozřejmě tohleto LPčko mám dodnes doma, stejně jako všechny vaše další i předchozí. A už tenkrát mě fascinovalo, jak jste měli na sobě ty krásný barevný plavací úbory. Ty tam seš teda opravdu vysloveně švihák lázeňský. Ty máš na sobě ty jednodílný plavky, jak z Rozmarného léta. Červeno-bílý pruhy, no to je úžasný, ale musím teda říct, já to mám teďka i před sebou, koukám na tu fotku, vy jste opravdu, měli jste vypracovaný těla, vy jste vlastně byli všichni sportovci, dá se říct, ne?
1: No tak,
0: krom toho plavání teda.
1: No já jsem myslel krom Tondy Hájka.
0: Ne, krom Tondy Hájka samozřejmě toho pomíjím, to vím, ale pokud vím, tak Mirek Řihošek dlouhý leta hraje tenis, miluje tenis, Honza Vančura taky hrál tenis vždycky, pokud si dobře vzpomínám, že jo?
1: No takže Mirek Řihošek dokonce dělal moderní pětiboj jeden čas.
0: Ještě ke všemu. No tak to je, víš, jak pán Bůh někomu nasype, že umí hrát na banjo a ještě dělá moderní pětiboj, no to, to je výborný.
1: No, ale každopádně s tím sportováním jsme opravdu na tom byli velice dobře. Dokonce jsme založili mužstvo, které bylo nazváno mužstvo snů, a hráli jsme v zimě hokeje a v létě jsme hráli fotbaly a jezdili jsme po celé republice a měli jsme vyprodaný zimní stadiony, takže bylo to moc fajn, protože s náma jezdili velice známí osobnosti, ať už to byli herci, ať už to byli muzikanti, no bylo to krásný období v tomhletom případě.
0: No to si teda myslím, ale hlavně v té době vlastně tam byl ještě Radek Tomášek s váma, že jo?
1: Ano, Radek Tomášek na týhle desce ještě byl s námi, ano.
0: Ale na té následující už nebyl, že jo, nebo?
1: Já si myslím, že na té následující ještě byl, ještě ale taky. Už to bylo tak všechno na pokraji.
0: Ano.
1: Ale tohle to opravdu se stalo. Já jsem tomu nechtěl věřit, ale pak jsem si to spočítal na prstech obou rukou.
0: Ano.
1: Tohle to všechno bylo v roce 1971.
0: Ano.
1: Takže je to 55 let,
0: co
1: tohleto LPčko vyšlo úplně první. Je to neuvěřitelný, ale je velká radost z toho, když se svojí současnou kapelou, která se jmenuje New Rangers, hrajeme a vidíme ty diváky, kteří si s námi ty písničky zpívají, tak je to obrovská radost.
0: No,
1: a zpívají si to i ty mladí, a když se jich potom po koncertě zeptám, jak to, že znají ty slova, tak no, naši si to doma pouštějí, nám se to líbí. Tak to člověka prostě potěší.
0: No to je jasný, no já to beru i podle sebe, protože je to 55 let od chvíle, kdy to album vyšlo, a já, jelikož jsem ročník 76, tak já ho poslouchám už 50 let, protože rodiče mi ho pouštěli samozřejmě i do kolíbky, pochopitelně, jo. Takže mám výročí současně s váma teda. Jirko, ještě než si dáme jednu z těch písniček toho alba, tak musím říct důležitou věc, což je teda krásný počin, že to album se dá získat samozřejmě jednak v digitální podobě, ale také na CDčku samozřejmě, ale hlavně na LPčku, což je teda naprosto senzační zpráva úplně. Je nabízeno jako LPčko, takže pro takzvaný hifisty to je zpráva úplně převratná, protože můžete získat opět toho LPčko a koukat se na něj hezky, jak za starých časů, což je teda perfektní. Jirko, kterou písničku vybereš z té desky, kterou si pustíme?
1: No, mně se vždycky líbila písnička, kterou jsme zpívali unisono s Tondou Hájkem, pak tam pochopitelně přijde celý sbor, a je to písnička Vina vína.
0: Tak si jdem pustit a ještě se s tebou neloučím, ještě si po písničce malinko o tom novém albu popovídáme. Seš pro?
1: Určitě, určitě.
0: Tak jdeme na to.

0: Tak to byl další legendární kus kapely Rangers. Pro ty, kdo jste si třeba zapnuli Country Radio právě teď, tak mám dobrou zprávu. Mým hostem na telefonu ve vysílání Country Radio je zakládající a dlouholetý člen kapely Rangers, skvělý houslista, také zpěvák Jiří Weiser. Jirko, na tom albu Rangers 3, o kterém se bavíme, které vyšlo před pár dny, tak je celkem 21 písní, respektive je tam 14 písní a 7 bonusů. A já, když se tak dívám na ty názvy těch písní, jenom taky řeknu Nos pro trable, Vina vína, Modrý měsíc, 500 mil, Teče voda, Pojď sem, Julien, Mám radost, Láska je věc kouzelná, to jsou všechno dneska naprostý hity. A to se často nestává, že se takhle koncentrují na jednom albu. Jak to v té době bylo? Odkud vy jste brali ty písničky? Já vím, že vám hodně pomáhal taky Mirek Černý, váš kamarád letitý. Ale odkud vy jste brali inspiraci? Kdo přinesl tu písničku? Kde jste ji slyšeli?
1: No tak skutečností je, že Mirek Černý nám hrozně moc pomohl v těch úplných začátcích. On si nás tenkrát pozval k sobě do bytu na Pankráci a my jsme byli, nedá se říct nic jiného, než že jsme byli vyvalený, protože on otevřel skříň a ta skříň byla plná amerických LPček. Takže Mirek nám tenkrát celý odpoledne hrál různé kapely a nám se nejvíc líbila kapela New Christy Minstrels a potom Brothers Four a The Seekers. Seekers, ty byly australská kapela.
0: Ano,
1: tak od těch jsme v podstatě přebírali většinu těch věcí. No a jak jsi říkal, ten výčet věcí, které jsou na tomhletom albu, tak vlastně to je ten vinyl. Tam vyšly všechny ty věci, které vyšly na vinilu tenkrát,
0: ano.
1: A více jich tam nevejde. Ale vzhledem k tomu, že doba pokračila a jsou dneska CDčka, tak na tomhletom albu je od těch 14 výš, jsou věci, které jsou jako z live našeho působení, takže se tam dokonce objeví taková rarita, že v tu dobu s námi jezdil jako konferenciér, tenkrát to nebyli moderátoři, ale konferenciér Péťa Nárožný. A Tonda pro něj napsal skladbu, která se jmenuje Nádraží Těšnov 1632 a Petr jako bonusový zpěvák je na tomhletom albu. Pak je tam celá taková medley našich úplně starých věcí a jsou to všechno live nahrávky, kterým Suprafon má z doby, kdy jsme tam vydávali takový dvojalbum, který bylo live. Takže takhle je to s tím vlastně, s tou dramaturgií celého toho LPčka a CDčka.
0: Ano, no jenom doplním, že v té medli třeba jsou takové perly jako Balíček karet, Zvedněte kotvy, Plavci, Smutný psaní, Colorado, což jsou všechno taky legendární kusy. A ten živák, takzvaně ten se natáčel kde? Kde se to nabíralo?
1: No to se, něco je z divadla je v Buriana, něco je z Hradce Králové. Protože to zase naši věrní posluchači mě kdysi věnovali nahrávky tedy z vlastně cívkovýho magnetofonu a my jsme je potom díky Suprafonu zpracovali a vyšlo to na tom takovým dvojalbu Rangers Live.
0: Ano. To je záslužný počin pro milovníky Rangers a Country. Samozřejmě slyšet tady ty letité nahrávky, to je velká labuš. No a zvlášť, když tam je třeba, protože s vámi nejezdil jenom Petr Nárožný, ale třeba taky Luděk Nekuda, že jo? Což je...
1: No, Luděk Nekuda s náma jezdil až poté, co ano. nás Petr ano. Nárožný opustil, protože Petr tenkrát v tom roce 73 dostal nabídku od Janíka Roháče, což byl režisér Semaforu, a ten tenkrát položil otázku, pán Nárožný, on byl Slovák.
0: Ano.
1: Pán Nárožný, chcete být nejlepším konferenciérem v Evropě, na světě, nebo si chcete zahrát v Kamenném divadle? No a protože Petr odjakživa k tomu Kamennému divadlu velmi lpěl, tak nám jednoho krásného dne oznámil, že by rád, a my jsme samozřejmě Petrovi nebránili. A dodnes

0: máme velice dobrý vzájemný vztahy, navštěvujeme se a je s Petrem docela fajn zábava.
1: To potvrzuju, protože s Petrem já jsem se taky potkával docela často a hlavně jsme se potkali třeba společně na křtu tvého solového alba před mnoha lety. Petr ti ho křtil. A já teda Petra Nárožného mám velice rád, a to i díky tomu, že samozřejmě jako dítě jsem koukal na Macháše bez tebou, že jo, samozřejmě. Takže. Ale znám i ty starý záznamy z televize, kde právě byl i s váma, takže zdravíme Petra, kdyby náhodou poslouchal, zdravíme i Mirka Černého. Já si myslím, Jirko, že těch zážitků je taková spousta, že to nemůžeme samozřejmě stihnout. Já mám takový nápad, ještě než si pustíme píseň, tak co kdybych tě zlákal a za sebe si takhle někdy takzvaně přišel po telefonu do večerního vysílání Country Radio, že bychom zaspomínali třeba ještě na některé písně, jak třeba vznikaly, nebo proč tak vznikaly a jak to bylo. Nebyl bys úplně proti, doufám.
0: Petře, v žádném případě nebudu proti a slibuju, že rád si s tebou a pro naše posluchače Country Rádia zase popovídám.
1: Skvělý, Jirko, moc krát ti děkuju. Kterou písničku si dáme z toho alba, o kterém jsme se bavili? Je jich hodně, já bych měl problém některou z nich označit, tak to nechám na tobě, prosím tě.
0: Je jich hodně, jsou všechny ku podivu opravdu povedený, ale třeba jedna se úplně vymyká a jmenuje se Julian.
1: Ano, tak ta je skvělá.
0: Tak bychom si ji pustili, tak určitě se bude i posluchačům líbit. Petře, já ti moc děkuju za pozvání dnešní. Slibuju, že rád přijdu do vysílání příště a přeju krásný dobrý večer a krásnou dobrou noc.
1: Jirko, moc krát ti děkuju, měj se hezky, pozdravuj svoji paní. No a milí posluchači, poslechneme si Julian a jenom doplním na závěr, že mým dnešním speciálním a velmi milým hostem byla legendární postava československé a české country, zpěvák, houslista a zakladatel kapely Rangers, pan Jiří Weiser. Jirko, ahoj.
0: Ahoj.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

abych na cestu se dal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

0: tě za pár roků vyhledám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tohle byla jedna z velkých klasik, kapela KTO, Toulavý mrak, písnička, která letos slaví rovných 50 let od svého vzniku, tedy ta verze od KTO, jinak je to americká píseň Traveling Light od Garyho Paxtona a českým textem ji opatřil kdysi pro kluky z KTO Vladimír Poštulka a našli byste ji na LPčku Dobrý recept KTO. Ta poslední píseň této hodiny bude patřit Willie Nelsonovi, bude to skladba Our Beautiful World. A v souvislosti s tou skladbou jsem si vzpomněl, jak jednou Willie Nelson dává rozhovor nějakému novináři a přišla řeč i na alkohol a ten novinář byl takový docela dotěrný a pořád se snažil na Willieka zaútočit, ovšem to je Texasan tvrdej, který si nenechá nic líbit a ten novinář se mu pořád snažil podsunout, že ty muzikanti, i ty country muzikanti hodně pijou a Willie Nelson se tak na něj podívá, říká, už jste domluvil? Říká, no domluvil. A on mu řekl, víte co, starých opilců je pořád víc než starých lékařů. Tak asi tak. Tohle je Willie Nelson a Petr Kocman se na vás těší po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

0: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku. A svítí na tvou vás lepěno.
1: Písničky jsou tajnou skrýší našich vzpomínek.
2: Nezapomeň Bohu, že býval vždy si mal.
1: Skrýší, která nám odkrývá písničky našeho srdce.
3: My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou, já on.
1: Melodie, které nám vrací jakoby kouzlem. Vzpomínky na velkou lásku, na krásná místa, na kamarády.
4: My dali jsme si polohu. U starších spí svůj sen.
1: A taková kouzla umí Country Radio. Je 22 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na

Tak přátelé, je 22 hodin 10 minut, posloucháte večerní, vlastně teď už noční vysílání Country Rádia. Tohle byla Olivia Newton-John a píseň Johna Denvera Take Me Home Country Roads. A v této hodině bych moc rád vzpomenul na jednu skvělou dámu, skvělou zpěvačku a také si povíme něco o jedné takové unikátní záležitosti, která se u nás odehrála před mnoha lety. Vše se včas dozvíte. Teď si dáme ovšem takovou malou vzpomínku na léto, které už nám teda bohužel odešlo, i když tyto dny, které nás ještě čekají, těch pár následujících, bude ve znamení tepla. Dneska jsem chodil v tričku, bylo to jako v létě, ale podle těch předpovědí už to dlouho trvat nebude. Tak pojďme si to léto prodloužit jednou krásnou písničkou od Valdy Matušky, Děti z Pyrea. Přeji vám hezký večer.

Zítra slaví půlkulaté narozeniny Jiří Suchý. A tak si o něm budeme povídat, hrát jeho písně a připomeneme si, na jakých snímcích se podílel. A taky budeme zpívat v soutěži Dospíváš to. A hádat známou osobnost v naší soutěži Poznáte, kdo jsem. Už zítra ráno v 6 budeme připraveni zpříjemnit vám den. Těší se na vás Kačka s Vláďou.

Myslím si, že nejen já, ale i my všichni milovníci krásné muziky vzpomínáme s velkou láskou na Jitku Vrbovou, která by právě dnes slavila narozeniny. Narodila se roku 1940 v Praze. Bohužel nás opustila v loňském roce ve 84 letech a Jitku samozřejmě známe jako skvělou zpěvačku nejenom trampských písní, ale zpívala vlastně také country a dá se říct, že i jazz a swing stejným dílem. Ona byla původním povoláním učitelka českého a ruského jazyka a také učila hudební výchovu. Bohužel její život poznamenala docela vážná nemoc v dětství, protože ve 4 letech onemocněla tuberkulózou, která jí napadla kyčelní kloub, no a strávila 10 let v léčebně Košumberg. No a většinu života nemohla bohužel dobře chodit a ani sedět a trpěla docela bolestmi. A myslím, že to bylo v roce 2010 nebo 2011 absolvovala operaci kyčle i koleního kloubu, což jí tedy částečně vyřešilo některé problémy. Ona vystudovala na Karlově univerzitě filozofickou fakultu, obor čeština, ruština, no a stala se z ní učitelka. A její zájem o zpívání se projevil samozřejmě už v době vysokoškolských studií, protože tam zpívala ve studentském souboru, který byl zaměřen na spirituály. No a hned po skončení školy se také stala amatérskou zpěvačkou a koncem 60. let dokonce působila, pozor, v rockové kapele, která se jmenovala Fortuna. V 70. letech pak působila v kapele Sépě, což samozřejmě je známá věc, no a začala zpívat písničky taky právě ve stylu country, které jí vždycky slušely. No a také nějaký čas zpívala s jazzovými kapelami, třeba Jazz Fiddlers nebo pražský Dixieland nebo ze Steamboat Stompers. A mimochodem, jestli jste viděli film Anděl svádí ďábla a pak to další pokračování, což bylo rok 1988, velmi povedený film, oba dva ty díly byly skvělé, tak v tom filmu zazněl i hlas Jitky Vrbové, tak až se příště budete dívat, tak dávejte pozor při těch písních. No, ona vlastně dlouhou dobu praktikovala to své učitelské povolání se zpěvačkou, no a jak už jsem říkal, tak měla poměrně široký záběr přes ty trampské country až pro swingové melodie a nejvíc teda spolupracovala se Standou Chmelíkem a skupinou Akáty. Standa byl její dlouholetý parťák na jevišti, potom už hráli vlastně bez kapely, hráli jenom spolu ve dvou. Vzpomínám si, když jsem měl Jitku jako hosta na jednom ze svých koncertů na Vyšehradě na té letní scéně, tam přijeli se Standou a hráli jsme tam i Sochu svobody a Jitka si hrozně medila, dělala si ze Standy samozřejmě legraci v dobrém, říká, no vidíš, Stando, konečně si pořádně zahrou s celou kapelou, to musel přijít až Petr. A nesmírně se tam dobírali tenkrát, ale v dobrém, s láskou samozřejmě. Moc rád na ty večery vzpomínám, stejně tak jsem, to bylo vlastně naposledy, co jsme se s Jitkou potkali na jevišti, to bylo v Ústí nad Labem v letním kině, když jsem měl takový speciální koncert, Petr Kocman uvádí dámy české country, tak tehdy tam byla i Olinka Matušková, přiletěla Šárka Resková, Naďa Urbánková a právě i Jitka, tak na to moc rád vzpomínám, to bylo poslední vystoupení naše a Jitka byla úžasná, jednak s ní byla nesmírná legrace, měla takový zvláštní smysl pro humor, který jsme vzájemně sdíleli. A je teda pravda, když nás někdo slyšel, jak se s láskou znovu podotýkám špičkujeme, tak by asi řekl, že my dva kamarádi nebudeme. No byl to specifický humor. No jinak Jitka taky zpívala třeba s Evou Pilarovou nebo s Evou Olmerovou a taky se skupinou Hot Jazz Praha, takže měla toho opravdu hodně. No a já bych teď rád písní na Jitku zaspomínal právě hlavně na tu její jazzovou nebo swingovou tvář, protože jsem vybral píseň, která se jmenuje Reduta Blues, takže posílám na obláček Jitce pozdrav s velkým poděkováním za krásné písničky a za přátelství, kamarádství a za to, jaká byla. Tak pojďme na ně zaspomínat.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Kantu.

Dnes je tomu přesně 51 let, co se v severočeském Mostě odehrál opravdu neuvěřitelný inženýrský zázrak. 12 000 tun těžký gotický chrám se totiž po kolejích vydal na cestu za svou záchranou. Poválečné Československo hnáno tehdy nekompromisním hladem po energiích učinilo osudové rozhodnutí, protože pod historickým srdcem severočeského Mostu ležely bohaté sloje kvalitního hnědého uhlí, no a celé město s bohatou historií muselo uvolnit cestu těžebním rypadlům, no a postupně tedy v prachu demoličních výbuchů mizely starobylé uličky a měšťanské domy, krásná malebná náměstí. Naštěstí ale tlak odborníků i veřejnosti nakonec zachránil alespoň nejvýznamnější dominantu širokého regionu, a to pozdně gotický chrám na nebevzetí Panny Marie. No, jelikož kompletní rozebírání a znovu postavení takto křehké kamenné klenby nepřipadalo vůbec v úvahu, tak se zrodil na svou dobu tehdy naprosto bezprecedentní a velmi odvážný plán na přesun celé stavby, a to v kuse. Ta přípravná fáze trvala několik let a vyžadovala absolutní preciznost. A chrám o celkové hmotnosti 12 000 tun musel být nejprve zpevněn takovou masivní vnitřní ocelovou konstrukcí a vystužením, aby se logicky zdivo během transportu nezřítilo jako domeček z karet. No a pod klíčové statické body inženýři tehdy zasunuli celkem 53 speciálních hydraulických transportních vozíků, vyvinutých a vyrobených v plzeňské Škodovce mimochodem. A unikátnost celého podniku podtrhuje fakt, že synchronizaci pohybu a takovéto neustálé vyrovnávání tlaku v hydraulice řídil tehdy počítač, což bylo v polovině 70. let něco naprosto neuvěřitelného a bylo to vnímáno vlastně jako takový vědecko-fantastický zázrak. A po důkladném nazdvižení a usazení objektu na koleje v polovině září nastala tedy ta finální fáze. No a právě dnes, tedy 30. září v roce 1975, začala samotná historická jízda po speciálně vytvořené obloukové dráze. Kostel se tehdy sunul tou severočeskou měsíční krajinou zbouraného města neuvěřitelnou rychlostí, tedy pouhých 3 cm za minutu. No a obří monument urazil jihovýchodním směrem celkem 841 metrů a celá ta náročná operace trvala necelý měsíc. No a na konci října roku 75 chrám bezpečně dosedl na své nové základy, čímž byla vzácná památka definitivně zachráněna pro další generace a stojí dodnes. Tento unikátní technický počin tehdejších československých inženýrů si za přepravu nejtěžšího předmětu po kolejích v historii samozřejmě zaslouženě vydobil své čestné místo v Guinnessově knize rekordů. Je to opravdu zázrak i z dnešního hlediska. Já to dodnes nechápu, jak je něco takového možné, ale jsou mezi námi šikovní lidé. Tak já si myslím, že k tomuto výročí bychom si mohli zahrát třeba tuhle tu krásnou stylovou píseň od Pavla Dobeše, Kostelíček.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Mašinu mi krade a skáče po mé postavě.

po schodech mi vždycky strhne. Žatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

To byl Karel Zich a písnička pro všechny rybáře Pstruh. Kapela Greenhorns v 70. letech velmi často čerpala z repertoáru Johnnyho Cashe, a ať už to byly písně samozřejmě jako Blues v Lozomské věznice nebo Orange Blossom Special, bylo jich opravdu hodně, nebo When Papa Played the Dobro, což je píseň, kterou zpíval Pepa Šimek, jako když náš táta hrál. Ale zjistil jsem, že se často zaměňují některé věci, a sice u písní Šest bílých koní a Hučka. Jestli si pamatujete Hučku, Sou na pozdrav Smekám, samozřejmě píseň, kterou zpíval Michal Tučný, tak tyhle dvě písně nepochází z repertoáru Johnnyho Cashe, ale z repertoáru jeho bratra Tommyho, který také zaznamenal jisté úspěchy, ne samozřejmě jako jeho bratr, ale právě z písní Šest bílých koní, tedy Six White Horses, v roce 69 vystoupal na hitparádu Billboard. Nevím, jestli to byl úplný vrchol, mám pocit, že byla jenom v první pětce, ale píseň to byla povedená, a mimochodem právě z toho alba, které se jmenovalo Six White Horses, tak z toho pochází nejenom ta stejnomená píseň, ale právě i Rise and Shine, tedy ta Hučka zmiňovaná. Takže to byly písně, které samozřejmě tvořily takový koncertní stálý repertoár u Greenhornu. V té době, když hráli, tak obě tyhle ty písně musely znít. Říkám to, protože teď je připraven Robert Křesťan, který bude tuhle tu píseň zpívat. Tu písničku tehdy nahrál na své přání vyslovené, protože ji vždycky miloval od Greenhornu, protože na Greenhornech vyrostl. A tehdy jsme se potkali na jedné desce, která se jmenovala Battle Dress, což byla deska, která vznikla u příležitosti 50 let ukončení válečných operací v Evropě. Byl tam tehdy ještě Petr Spálený a Texmeni samozřejmě, Honza Vyčítal, Pavel Bobek a mnoho dalších. A Robert tam tuhle tu píseň nahrál společně s kapelou Golem, která nás tam tehdy všechny zpěváky doprovázela a vdechl jí takový nový život. Tak pojďme touhletou písní a pak ještě jednou od Johnnyho Cashe uzavřít tuto hodinu. Přeji vám hezký večer a těším se na vás po 23. hodině.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě, plný neřestí.

0: To byl Don Williams, rok 1974 a jeho skvělé LPčko s názvem Don Williams Volume 1. Je 23 hodin 12 minut, posloucháte noční vysílání Country Rádia s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. No a v této hodině se můžete těšit i na další krásné písně, jako třeba Můj rodný dům od Pavla Bobka.
1: To je

0: v ruce mává.
1: Tak, to byla malá ochutnávka toho, co vás čeká, ale teď už je připraven Ladislav Vodička s country beatem Jiřího Bratce, písnička, která v originále pochází od Johnnyho Cashe z roku 63 a v roce 70. takhle udělal právě pan Vodička s českým textem Jiřího Grossmana. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Taky se teď pojďme podívat na to, kdo dneska slaví nebo by slavil narozeniny. Mám tím samozřejmě na mysli některou ze známých osobností. Tak třeba roku 1893 se narodil skvělý český herec, ale také režisér, pan Čeněk Šlégl, kterého známe samozřejmě z mnoha těch filmů, takzvaně pro pamětníky. Herec, který hrál snad ve všech zásadních filmech té éry a který byl velmi, velmi oblíben. A myslím si, že potom, jak jsem alespoň vyčetl v těch zprávách, po válce si zažil své neoprávněně tedy. Roku 1962 právě dnes se narodil také zpěvák Pavel Vítek. V roce 68 herečka Vanda Hybnerová. V roce 1917 americký jazzový bubeník a také kapelník pan Buddy Rich. To je člověk, který ovlivnil a dodnes ovlivňuje celé generace bubeníků po celém světě. Je to takový pánbůh bubnový. Tohoto pána uznával velice a uznává dodnes třeba František Ringo Čech, který se s ním dokonce při svém pobytu v Las Vegas v 70. letech nebo na konci 60. let setkal osobně. V roce 1934 se narodil rakouský zpěvák Udo Jürgens, což byl člověk, který jako jediný s Karlem Gottem měl podepsanou doživotní smlouvu s Polydorem, což bylo tehdejší vydavatelství. A to už něco znamenalo. Doživotní smlouva, to měli opravdu jenom tito dva pánové. No a v roce 1947 se narodil anglický zpěvák a také skladatel, výborný kytarista a nutno podotknout básník Mark Bolan. Tohoto pána znáte především jako člena skvělé rockové kapely T-Rex. No a já bych tedy na něj rád teďka vzpomněl jednou písní, kterou zpíval a kterou si teď poslechneme v malinko jiné úpravě, protože nevím, co to bylo přesně za rok, to není podstatné. Vznikl speciální album, kdy různé světové hvězdy rocku a popu a country vzdávali hold písním kapely T-Rex, která měla ohromný vliv na celou tehdejší generaci, protože hlavně Mark Bolan byl takový pionýr glam rocku, což je styl, který je velmi oblíben dodnes. No a na té desce písničku Cosmic Dancer naspíval Nick Cave, což je člověk naprosto výjimečný, má kapelu Bad Seas. Mimochodem tuhletu kapelu měl rád i Michal Tučný, společně jsme Nicka Cavea hodně poslouchali, takže to vlastně posílám tak trošku i Michalovi nahoru na obláček. Vzpomínka na Marka Bolana a kapelu T-Rex.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Dneska dopoledne jsem něco hledal v knihovně a našel jsem tam knihu, kterou jsem leta neměl v ruce. Pochází od francouzského spisovatele Antoine de Rivarola. A otevřel jsem ji a vypadl na mě lísteček s takovou poznámkou, kterou jsem si psal tuškou, někdy může to být podle mě třeba 20, 25 let. A bylo tam jedno moudro, které jsem si patrně vytáhl z té knihy, protože už si nepamatuju moc, kdy jsem ji četl. A tento moudrý pán kdysi řekl, člověk tráví život uvažováním o minulosti, stěžováním si na přítomnost a strachováním se z budoucnosti. Tak prosím vás, žádné strachy, všechno vždycky dopadne dobře. Přeji vám klidnou noc, zítra úspěšný den, no a budu se na vás opět těšit od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidné sny.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.

první schůdek z dola. Jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů

Jsem lidí jak můj, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej byl zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem schojí.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Kdy pravdy dvě lži, to při sobě leží.

dá jen říct, pravda jsou jenom slova, ale život je víc. Pravda jsou krásná slova, ale život je víc.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.

zrak pár jezer lokneských. A šalma je hlas, vůní luk a zvonků smích.

Je tu další hodinka nedělního folkového večera, hodinka, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. To vás provede Miloš Keller. Pokud posloucháte nedělní premiéru, tak jsme na úvod zdvojili skupinu Trabant, protože zněla na závěr minulé hodinky a říkal jsem si, že bych mohl dát ještě jednu písničku i pro ty, kteří poslouchají jen reprízu. Zahřívacím kole tedy Trabant a potom The Seekers a pak ještě jedno zdvojení Traxleri Edinburgh, ale to už souvisí s výročími tohoto týdne, protože 29. září 1948 se narodil Petr Traxler a pak nám zpíval jednu ze svých dětských písní Petr zkoumal text Emanuel Frinta. Petr zkoumal proto, že 28. září 2014 jsme se s ním rozloučili, skladatel a písničkář. A tak nám nabídne ještě jednu písničku z těch písní pro děti z texty Emanuela Frinty, sami známí. A pak to bude Petra Šany Šanclová, ta se narodila 30. září 1975, multiinstrumentalistka, autorka a zpěvačka.

Tak ještě dvojici výročí tu máme. 2. října 1965 se narodila zpěvačka Pavla Marianová, zpěvačka, kterou známe jak solistku, tak zejména ze skupiny Klíč, a nabídla vám svoji solovou písničku Kdo jsme my. No a 4.10.1959 se narodil kapelník Bokomary Luboš Javůrek. Bokomara nabídne jednu novější gmail.com a jednu starší antitrenkovou.

0: umím.
1: Leda prd.
2: Do bešu nedělej, porno si sledoval. Lezli ti oči ven jak červy z perníku. Všecko jsme viděli, z blízka aj ze všech stran. Viděl si trenky tam já ani z rychlíku. Na závěr chcu ti říct, když jsi tu hostoval.

0: po trenkama slipy.
1: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Ještě týden zbývá na hlasování do zářijového kola folkových stupňů. Za týden dva postoupí a my doplníme tři novinky. A tentokrát to tedy vezměme obráceně od pátého místa. Na něm je Vlasta Procházka, Smíření, ta písnička právě dozněla. Místo čtvrté, Semiš a Pro legraci.

tak skáču přes skalu, že a taky přes příkopy. Brýle jak roky klopy, Mer mi dopisuje. Z hlavy se mozek ztrácí, snad stihnu vymyslet svět, jen tak pro legraci.

přišlo si pro legraci.

0: časovou válku.
1: Tak to bylo aktuální místo, třetí folkový vstup News Polekty Vyhnání z ráje. Horní dvojku si dáme pohromadě. Honza Novorka Díky písním na druhém a Sejfy Cesta domů na prvním místě. Pak vám ještě jednou zopakuju, jak se hlasuje. Máme ještě týden a za týden uvidíme, uslyšíme.

páku, tím víc jsem v pohodě. Máma nezná den, abych nebyl od rána v zajetí svých strun a nebo kláves pijána, i kdybych se nožem

jadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip.

Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi dávno, co jsem vypadl od nás baráku. Teď jen 12 run mě doprovází cestou Bůh ví kam, kolik jsem

0: Folkové stupně, folková mini hit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
0: Jako obvykle před prvním čtvrtkem měsíci si povídám s Pavlínou Bublinou Plchovou o dalším koncertu Notování. Jak to bude vypadat tentokrát? Já tě zdravím a povídej.
2: Já zdravím tebe, Miloši, a samozřejmě všechny posluchače Country Rádia. Druhé semifinálové kolo bude již tento čtvrtek 1. října, samozřejmě tradičně od 19.30 a bude 6 soutěžících, a to konkrétně Elka, skupina Šanzonet, skupina Mňau Mňau Band, písničkářka Ruby Rain, písničkář Honza Štěrba a skupina Zajisté. A naším milým hostem bude kapela, která Notováním také prošla, a to je Hluboké nedorozumění.
0: Kdy a kde se to celé koná, jak je to se vstupným, děti, psy a podobně, to je tradiční otázka.
2: Sídlíme v klubu Kaštan, scéna Unijazzu, což je na Praze 6. Vstupné je v předprodeji 150 korun. Předprodej najdete na našich stránkách v kalendáři a na místě je to potom 170. Děti, hodní psíci a ZTP to mají zdarma.
0: Já doplním, že je to na Bělohorské tramvaje 22-25 a ještě ty doplň webové stránky.
2: Naše webové stránky jsou www.notovani.cz.
0: Pozvánku na Notování, které bude už tento čtvrtek v klubu Kaštan, přinesla na vlny Country Rádia Pavlína Bublina Plchová. A já jí za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já vám taky děkuji a samozřejmě se na všechny těším, nejen já, ale hlavně vystupující.

0: Ve studiu Country Radio je teď se mnou Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy už tradičně pořádáte akci Mrakoplaš kontra Alzheimer. Stručně, co to je a kdy bude a v čem to spočívá?
1: Mrakoplaš kontra Alzheimer je koncert, který si dává za úkol vybrat peníze na účel výzkumu Alzheimerovy choroby. Koná se už po 15. letos, bude v divadle v Dlouhé, 4. října, tedy od 19.30 hodin. A peníze z něj jdou přímo panu doktoru Bartošovi, on je docent, vlastně panu docentovi Bartošovi do AD centra na ten výzkum Alzheimerovy choroby.
0: Jdou jenom peníze ze vstupného, nebo je tam ještě nějaká další doprovodná akce?
1: Bude tam tradiční aukce raritních předmětů, které přinesou naši hosté a i my. Akce se tam vydraží pod tedy vedením Pavla Anděla.
0: Kdo tam kromě Mrakoplaše ještě bude?
1: Kromě Mrakoplaše tam bude ještě náš vzácný host pan Michal Prokop a audiovizuálně tam s námi bude i pan Miloň Čepelka.
0: Tak to je pozvánka na dobročinnou akci a koncert Mrakoplaš kontra Alzheimer. Webové stránky, kde se posluchači o tom mohou něco víc dozvědět?
1: Samozřejmě máme facebookové stránky a máme stránky www.mrakoplaš.cz, kde je všechno potřebné.
0: Divadlo v Dlouhé, ještě jednou datum a čas.
1: 4.10.19.30.
0: Na akci Mrakoplaš kontra Alzheimer pozval Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků a hodně peněz.
1: Děkujeme, přijďte, těšíme se na vás.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Po letních koncertních prázdninách se do plzeňské kavárny Krosscafé u práce chystá celá jedna čtvrtina kapely Epidemie. Honza Přeslička, zakládající člen a autor mnoha jejich písní. Doufáme, že se tam potkáme i s vámi. A kdy? Už ve čtvrtek 1. října v 19 hodin. Na viděnou se těší písničkáři v kavárně, sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.
2: Je

Tohle byla skupina Epidemie, ve které Honza Přeslička účinkuje a poslední pozvánku v téhleté hodince vykonám osobně. Skupina Meziměsto má nové album, za chvilku z něj zahraju písničku Alex. Určitě ji budou hrát také 29. září od 19 hodin v experimentálním studiu v Liberci. Malostranskou besedu v Praze vyprodali, tak doufám, že liberečáci se také ukážou. Meziměsto 29. září od 19 v experimentálním studiu v Liberci a tady je skladba Alex.

0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
1: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
2: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze již toto úterý výhradně na Country Rádiu.

0: Karle, styďte se. Máte slovo.
1: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
0: Karle, nestýďte se.
1: Děvkař.
0: Karle, styďte se.
1: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
0: Jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
1: No jo, ale jak?
0: Jak, Karle? Tak si přehrajel celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
1: Ale to se nechte toho, jo.
0: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy, kam jdete?
1: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
0: No tak to každý, to každý, jo, máte po té hygieně. Kam jdete?
1: No, na snídani.
0: Ale kam?
1: No, do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. Pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
1: Ne, já bych prosil minerálku.
0: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou vokurčičku tam máme. Nebo
1: ne.
0: Že jste to vy, 2 deciláku?
1: No, já bych prosil matonio kyselku a prosil bych kávu.
0: Kavičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že jo? No, tak to by byla matončička a kávička.
2: Jo, snad mi, to je Černoch. Karličku, kuci, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? To máš...
0: Dáš si se mnou panáka.
1: Ne, já už ano, mám objednáno.
0: Dáš si se mnou panáka a tedy něco, pak to můžeš otočit.
1: Ne.
0: Kajeličku, dáš si panáka, jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď.
2: Kajeliček Černoch je tady.
0: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Oh, že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
1: Ne, přece to
0: no,
1: ne.
0: No. My to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, protože no, vy nám to vynahradíte. No, takže, Karle, máme posnídaní, že? Ten je před vámi. Co děláte potom?
1: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
0: To se vám nedivím.
1: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
0: Číslo číst, dobře.
1: Přikoupím kousek salámu.
0: No salám to známe, prosím. A je poledne, kam jdete vy?
1: No na oběd.
0: Kam?
1: No do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže, pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady a kávička.
1: Můžu si něco objednat k jídlu?
0: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to, abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, no. už to máme.
1: No, moment.
2: Ježiš. Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, vej? Ty kluku, jak ty to děláš.
0: Kaličku, popojedem, co tady?
2: Karle, to tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to zbíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si, pojď ke klukům. Karel se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců.
0: No, takže se to nese. Pane Černoch.
1: Já jsem si objednal něco k jídlu,
0: pane vrchní. Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jakom zatím taková pozornost podniku. Už
1: ne,
0: já
1: to ne,
0: ne. Maskovská stalička.
1: Ne, to ne, já to nepiju.
0: Já bych si tady napsal, laskavím 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si schodíte, jatýrka uděláme. Co by dup. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak nám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
1: No, Buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
0: Co máte porád s tím salámem? Jdete na teplou večeři kam?
1: Do hotelové
0: restaurace. Tak. Pane Černoch, jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
1: No to ne.
0: Vy si s tím poradíte.
1: Ne, to já.
0: Ano, já si napíšu archivní. Ta společnost ve výčepu dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to půjde.
1: Pane Vrchní, ale...
2: Je, Černoši. Kde se berete vy, kucí mourovatý? Vy jste si tady tak zvykli, vy kucí. Je, pojďte, musíte zahrát Maruste ve výčepu ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
1: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
2: A kucí, tam máte na to číno. Pane Vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
1: Vrchní.
0: No, prosím. Vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matony. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
2: To je hrozné.
0: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
1: ale
0: to
1: já jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
0: Já vím, ženský, tak tohle, jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím, ženský. Prosím vás, ženský.
1: Ale no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
0: osvětlit
1: chtěl...
0: a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
1: Já přece nejsem žádnej...
0: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
3: Unavený zpěvák, který jde po koncertě spát se Šiškou sám.

0: a s pivem.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.